Vítám vás u poslechu pořadu Na cestě, do kterého jsem dnes oprášila opět jedno ze starších CDček. Jmenuje se 16 dny od táborových ohňů a jde o písničky, které posluchači vybrali na základě hlasování. Jsou zajímavě zaranžované a nová verze jim sluší. Tak pojďme na to. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Album 16 dnej od táborových ohňů obsahuje pochopitelně 16 skladeb. Vyšlo před 18 lety v roce 2008. Původně jsem váhala, jestli si ho pořídit, jestli ho vůbec chci, ale protože producentem byl Luboš Malina, který by nic nekvalitního nevydal, CDčko u nás v polici zakotvilo. Další plusové body obstaral Miki Rivola, který zaspíval úvodní Osamělý město neboli Terezu svého bratra Babiho.

A to už dozněl Franky Dlouhán v podání Franty Nedvěda. Na albu se podílelo 5 zpěváků, takže možná vám budou notoricky známé písničky znít trochu jinak překvapivě. Následující skunkovku Jižní eskadrona zaspívá Babi Daněk.

Dvě bluegrassové klasiky Rovnou tady rovnou a Zátoku skvěle zaspíval na albu 16 dny od táborových ohňů Robert Křesťan. A my si teď obě perly poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Luboš Malina si vybral na album logicky muzikanty, které zná a kteří s ním hrají anebo hráli na různých projektech. Třeba Luboš Novotný s Dobrem, kytarista Emil Forbánek, kontrabas Petr Sury a přizval si taky Karla Markitána z AG Fleku. A samozřejmě ani multiinstrumentalista Luboš Malina na CDčku nechybí. V pořadu Na cestě si teď z alba 16 dnej od Táborových ohňů poslechneme dvě písničky v podání Františka Nedvěda.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku

teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů. Tisíc mil s Vaby Daňkem zaspívala Věra Martinová. A pokračovat bude Miki Rivola se svou Bednou od whisky. A že by to v těch zborech byly nezmařím?

tak všechny bedny od whisky vypitý. Postavil bych malej dům na louce ukrytý. Postavil bych malej dům a z okna koukal ven a chlastal bych tam zbyt.

0: líbe dny.
1: Mickeyho Rivolu v pořadu Na cestě ještě uslyšíme, protože na albu zazpíval písničky tři. Ovšem pouze jednu jedinou si vystřihl Ivan Mládek. Rutišuty Arizona, Texas.

Tak to byla jediná písnička z alba 16 dnej od táborových ohňů v podání Ivana Mládka. Naopak nejvíc skladeb naspíval Babi Daněk, celkem 5. A v pořadu Na cestě teď zazní další 2. Buráky a 3 kříže.

modleních cyklek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

Nevím, nakolik jste obeznámeni s nahráváním alb, ale prý se dají písničky skládat i po jednotlivých taktech, jak praví zlí jazykové. Ovšem o následujících zelených pláních jsem od několika zúčastněných muzikantů slyšela, že Mickey Rivola je naspíval na takzvanou první dobrou a dokonce se oči některých zaleskly.

Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů, které produkoval Luboš Malina. Všech 16 skladeb se mi podařilo do pořadu Na cestě vměstnat. Jen jsem si dovolila trochu zpřeházet pořadí písniček. Doufám, že jste se dnes už příjemně prázdninově naladili.

A to už je v pořadu Na cestě dnes skoro všechno. Zbývá se jenom rozloučit a bude to Rosou na kolejích, tak jako se dřív končívaly festivaly. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Šormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
2: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
1: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švarmové.
2: Ta tvoje.
1: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katyn... Promiňte, Blaničko, já se Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí. No. Nešaj mi našli! Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok. Ačkoliv.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, Ludva, jak je Ludva?
2: No, Ludva.
3: Mě chceš vyprovokovat? Moment, buchty, ty jsi přivezla buchty a takové buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale to nikdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný?
3: Kačko,
2: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... Na buchty?
0: Manželka Dáša, tehdy Veškrnová, dnes Havlová, milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání. Co ty a Nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila Nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži Nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, že by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech. Teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede
0: nahoru.
1: dolů, ale... jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady je, tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul, teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali technika na scénu, bourat. No, tak,
0: tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je to SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercl, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem dáme. Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio. Dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
5: Uspuním.
3: Šáhnu.
6: Uspuním skuču.
3: Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože děkujem. Ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, že ale nějaký den zpátky.
6: Červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo? Dobrý den po telefonu.
7: Tady jenom máme sebe z Vysoký Patriku, já ji zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou, ano.
7: A Patriku, je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, to je jenom na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravečka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. A on říká, no ty, synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla, zase já, ne, že jo. Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobel dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice, a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to tak bylo, měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
3: Ano, ano, tak přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Palem Tráničkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba to je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonila, vy jste mi to vzal.
3: No
9: takže mi to teď

0: to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
1: Ano, ne, nebolelo.
0: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
1: No, jestli můžu, tak na děnku.
0: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat, ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
2: Naslyšenou Toničko.
1: Pozdravuju.
0: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme

0: že digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
1: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
0: Pavel Bošek, je
1: Pavel
0: tam.
1: Bošek, no je. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
2: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
3: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
2: Zkráceně boj.
3: He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
2: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
3: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
2: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
3: Já jsem někde četl, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
2: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
3: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
1: no,
0: recitace.
1: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda znaspamět spoustu básní, který jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
0: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout něco přednést?
1: Když někde
0: pobavit.
1: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
0: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
1: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
0: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás, pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera A v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným disc jockeyem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

kdo chce zhrnout třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocom spíší, ty najmou ptá, jo. Ahoj!

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
2: Aranka Plzeň.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šíta.
1: Dobře, píšeme jim bo té trojici, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý
3: ano.
4: den.
3: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
1: Píšu Ačko.
4: Dáme.
1: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
5: Dobrý den, Božina, já se zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
4: Dobrý den.
5: A byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den.
1: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
6: Dobrý den, Brno z Martina.
1: Ano.
6: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
4: Se snažit.
1: Děkujeme moc za to přání pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným disc-jockeym.
7: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
8: V Lipníku nad Bečvou.
7: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
9: Dolar.
7: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
9: Co Čech, to dolar.
7: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
9: Co Čech, to disc jockey.
7: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
9: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
4: Ano.
9: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
4: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
10: Co?
4: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
10: No byl open.
4: Byl, open.
10: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
4: Ano. Byl vlastně open, by se...
9: No, zeptám se jinak.
4: Ano.
9: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: Takhle to jako...
10: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměli.
4: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
10: Tady...
4: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
10: A kde vyrábíme lodě?
9: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
4: zajímalo. Ano, raději nám...
10: Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
11: desku?
1: No,
11: díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče, mně to stačí v rádiu, já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
1: Zpívala jsi i někdy?
11: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách, jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
1: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje, a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
11: Může.
1: To je varianta B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMS-ce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMS-kaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje. Vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme. S Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se jedno v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mručka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky na
3: spaměť. No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to,
3: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko nebo právničko, ale ona se to učí.
3: Ať je radši zubařkou, těch je málo, herců je dost.
2: Herců je dost a obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape.
3: Děkuju.
2: Moc závidím,
3: děkuju,
2: chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla, Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím. Mějte
1: děkujem.
4: Se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i další hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dabing, takže o dabingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj.
7: Vyzdravé.
6: Vyzdravé.
7: Tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnul, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam se přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je bizuš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a tečlo. 3, 2, 1, klap, a já říkám najednou, říkám, on je pichr, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh. A ten Zájský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to, jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a ty přichází to místo a on propíchne, já říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píchne, Ježíši, ty jsi propích košilku, já si můžu píchne, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme měli, že ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jako že to tam není. A ta paní Já se nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tík normálně, jo, takový vždycky, jo, tam se dělá, teď to skončilo, a my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, no, dobrý, ale vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježiši Kriste, teď, jak on tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně. Jak my se to pustíme znovu, říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolal. Ježiši, ty jsi nepropil koši. A my jsme se šli takhle už smál, protože to bylo divné a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
8: Já to slyším znovu. Díky.
0: Humoriáda.
1: Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka, spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dík, se zase uvidíme,
1: ano,
3: doufejme.
1: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou. Pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice humoriádnické a zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Policisté Karlovarského kraje varují před podvodnými SMS zprávami. Karlovarští skláři vyrábí křišťálové globy pro Mezinárodní filmový festival. Ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodli na úhradách zdravotní péče pro příští rok. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty až 33 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Libuše Ernestová. Policie varuje před novou vlnou podvodných SMS zpráv. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vylákat peníze za údajné pokuty. Zpráva vyzývá k zaplacení předepsané částky do 3 dnů s tím, že v opačném případě začne vymáhání pohledávky. Policie informuje, že tímto způsobem nikdy nevyzývají k zaplacení pokut a lidem doporučuje dodržovat několik zásad, říká krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
3: Neotvírejte odkazy v podezřelých SMS zprávách. Nikdy nezadávejte své osobní či platební údaje na základě nevyžádané výzvy. Ověřujte si informace z oficiálních zdrojů, například na webových stránkách Policie České republiky nebo příslušných úřadů.
1: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158. Zprávy neprodleně smazat a nereagovat na ně. V Karlových Varech vzniká kolekce křišťálových globů, hlavních cen pro letošní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. I tentokrát je vyrábí pracovníci sklárny Mozr. Festivalových sošek pro filmové tvůrce a hosty připraví 20.
4: Aby se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Do vás musí bavit tady ta práce, to jinak to nejde.
5: Mistr sklář Milan Mann patří do týmu, který kolekci ikonických sošek vyrábí. Po úpravách před 2 roky jsou menší, jinak ale vznikají podle původního vzoru.
6: Všechno je tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit výrobní časy. Stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času. Těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
5: Dodává ředitel sklárny Martin Dvořák. Sošky musí být hotové do 3. července, kdy letošní jubilejní filmová přehlídka začíná. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: Na úhradách ve zdravotnictví pro příští rok se s pojišťovnami dohodla většina druhů péče. Neshoda je naopak u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenových pracovišť. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Třeba ambulantní specialisté požadovali zhruba o 3% víc peněz než letos, a to zejména kvůli rostoucím nákladům na starší pacienty a lidi s komplikovanými onemocněními. Pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
7: Úhrady v těch posledních letech nám tohle to nevykryly. To znamená, my tam máme pořád jakoby vnitřní dluh, který bychom rádi dorovnali. A to bez ohledu na to, že teď inflace relativně nízká, takže by se mohlo říct, že už je to jako v pořádku. My nejsme v pořádku, protože pořád tam je ten vnitřní dluh.
1: Podle něj ale nehrozí omezení péče o tyto pacienty. U poskytovatelů, kteří se s pojišťovnami nedohodli, stanoví platby ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce. Armáda Spojených států ukončila blokádu veškerého námořního provozu směřujícího do iránských přístavů i z nich. Na síti X to oznámilo velitelství amerických sil CENTCOM. Úřad v příspěvku zároveň uvedl, že americké válečné lodě v oblasti zůstanou, údajně aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem.
2: Sport.
1: Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Český tým si tak zkomplikoval postup do play-off. V posledním utkání ve skupině bude muset porazit domácí Mexiko. V dalších zápasech vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1 a Kanada porazila Katar 6-0.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Na horách 26 až 29. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré a bio na trojce vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Provoz v regionu je zatím mírný, nikde byste se zdržet neměli.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré jitro a příjemné vstávání přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je pátek, 19. června, poslední pracovní den tohoto týdne. No a my si ho společně užijeme ve společnosti písniček, které máte rádi, a spolu s pravidelnými rubrikami, zajímavými příspěvky a reportážemi. No a hned na začátek dnešního dobrého rána jsme pro vás nachystali písničky od Karla Gotta a Heleny Vondráčkové. V anketě Ahoj rádio se dozvíme od dětí, kdo je to padouch. No a také zamíříme do Vladislavského sálu Pražského hradu, kde před 80 lety poslanci opět zvolili prezidentem Československa Edvarda Beneše. Jiného kandidáta nikdo nenavrhnul, ani komunisté, kteří pro Beneše hlasovali také. Za pár minut si to připomeneme s historikem a ponoříme se také do archivu Českého rozhlasu. Tak ať se vám pěkně vstává do pátečního rána. Máme 5:06.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to padouch?
1: Zloděj. Pirát.
2: Padouch je ten, kdo třeba krade.
3: Dělá vraždy.
4: Krade z banky.
5: A třeba padouch má to kuklu.
6: Může mít mikinu.
7: Že zlobici kradou.
8: Kradou peníze.
9: A kradou ještě zlato.
10: Pojď, ty zavřou je do klece.
11: Já padouch.

0: počasí.
1: Krásné páteční ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čtvrtina na 6:02 minuty a v našem regionu se aktuálně teploty pohybují mezi 14 až 16 stupni Celsia a bude převážně slunečno s tropickými teplotami. Čekejme jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména tedy na horách. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách naměříme 26 až 29 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré. Ovšem pozor, biozátěž, ta je vysoká na 3. stupni.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Za 8 minut bude 17:30 a ještě než vyplní dobré ráno písnička, zároveň tedy hudební vzpomínka na zpěvačku Věru Špinarovou, tak si připomeňme, že před 80 lety zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Jako jediný kandidát získal všech 298 odevzdaných hlasů, včetně hlasů komunistických poslanců. Byla to poslední prezidentská volba v demokratických poměrech před únorovým převratem v roce 1948.
2: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevna a neotřesena.
3: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z Pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
4: Beneš byl pro komunisty jaksi jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, že Beneš tomu dá v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním. Čili pro ně to byl ideální kandidát.
5: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
2: Ať žije prezident doktor Edvard Beneš.
3: Volba následovala jen několik týdnů po parlamentních volbách z května 1946. Komunisté je v Československu vyhráli a jejich předseda Klement Gottwald se stal premiérem. Edvard Beneš s komunisty spolupracoval už během války.
4: Od toho roku 43 s nimi Beneš počítal. On je původně chtěl vlastně tě získat do té své exilové vlády už předtím, což ale odmítli, to měli zakázané.
3: Podle historika Edvard Beneš po válce věřil, že Československo může fungovat jako prostředník mezi Západem a Sovětským svazem. Realita byla jiná. Sovětský vliv rychle sílil a Beneš postupně ztrácel půdu pod nohama.
4: Počítá s tím sovětským Ruskem nebo sovětským svazem.

0: který vlastně ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomoval.
1: Kolo se to zahemžilo fotografii.
2: Lidé se sešli na nádvoří Pražského hradu bezprostředně po volbě prezidenta. O necelé dva roky později přišel únor 1948 a Beneš stál před dalším těžkým rozhodnutím. Pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. V Československu skončila demokracie a země se stala sovětským satelitem. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: ráji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: U silnice číslo 6 na příjezdu do Karlových Varů pracují archeologové. Jejich činnost je součástí příprav stavby dalšího úseku dálnice D6 mezi Lazeňským městem a Olšovými Vraty. Archeologické průzkumy budou v následujících týdnech pokračovat. V Mariánských Lázních včera začaly knižní lázně, čtyřdenní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Bankovní rada České národní banky rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75%. Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořicích účtech, ale taky zdražit úvěry firmám. Chorvatský první důstojník katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí, kterou nepřežili 4 Češi. Podle muže plachetnice neustále měnila kurz. Vyšetřovatelé prvního důstojníka podezírají ze zanedbání nutných opatření, která by srážku mohla odvrátit. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0. V dalších zápasech Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1 a Kanada Katar 6-0. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru ojedinělé přehánky a teploty až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně je na silnicích regionu klidná situace, nehody nejsou hlášeny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čerstvé zprávy a informace z našeho regionu, také pravidelné rubriky, zajímavé příspěvky a reportáže, no samozřejmě, že také pěkné písničky. Na to všechno se můžete těšit také v dnešním Dobrém ránu, které pokračuje teď písničkou od Petra Muka, ale taky si počkejte na výběr očekávaných událostí a na tipy, kam dnes za kulturou. Buďte s námi.

0: Okraje se probouzíte do pátečního rána s datem 19. června. Dnes nás čeká slunečný den s tropickými teplotami, který předznamenává příchod prvního letního dne. Ten přivítáme tuto neděli. A jaký bude tedy konkrétně ten dnešní den, to si povíme už za chvíli v předpovědi počasí, ale teď to pro vás máme výběr očekávaných dnešních událostí. Tak co se bude dít? Pražský zastupitel a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop chce dnes dopoledne na tiskové konferenci vysvětlit, proč nezveřejnil v majetkovém přiznání své tři pražské družstevní byty. Zastupitelé hlavního města Prokopa ve čtvrtek zbavili funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Vysvětlení po něm požaduje i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Odborový svaz KOVO dnes odpoledne volí nové vedení. Rozhodovat bude přibližně 160 delegátů na sjezdu, který začal už včera. O post předsedy se ucházejí dosavadní šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Součástí programu sjezdu jsou i volby místopředsedů a diskuze o dalším směřování odborového svazu. Zúčastní se také zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny. Dnešní noc Sokoloven nabídne speciální program ve víc než stovce sokolských jednot po celém Česku. Letošní už 12. ročník se nese ve znamení poezie. Zapojené jednoty proto připravily například soutěže, čtení nebo skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní. Podrobnosti o programu najdete na webu České obce sokolské. A česká charitativní organizace Nesehnutí zprovozní další solární elektrárnu na Ukrajině, tentokrát na čištičce odpadních vod ve městě Šack. Už je včera otevřela jednu ve Lvově na střeše nemocnice. Malé místní elektrárny mají stabilizovat dodávky proudu pro klíčová zařízení v případě, že ruské bombardování vyřadí z provozu velké centrální elektrárny. Na projekt přispěly stovky lidí z Česka. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: s Českým rozhlasem Karlovy Vary se probouzíte do pátečního rána a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 14 až 16 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a dnes čekejme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají k 30 až 33 stupňům Celsia, na horách k 26 až 29 stupňům. Vane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré. A biozátěž, ta je vysoká, na stupni číslo 3.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: děkuju ti.
1: Zpěvačka Lucie Bílá přispěla do začátku našeho ranního vysílání s písničkou Děkuju ti. A za 11 minut to bude 6. hodina. Další čerstvé zprávy nabídne Libuše Ernestová, ale teď přijměte pozvání za kulturou našeho regionu.
2: Tipy pro volný čas.
1: V Mariánských Lázních pokračuje festival Knižní lázně. Program nabídne například od 15:30 odpoledne na hlavní kolonádě povídání s Markétou Pilátovou o knize Hnízda. Od 18 hodin pak setkání s Dorou Kaprálovou, ambasadorkou Knižních lázní a laureátkou cen Magnesia Litera za knihu roku a prózu Mariborská hypnóza. No a v domě Chopin ve 20:30 začne společenský večer jazzových a knižních lázní s koncertem Soul R&B a funk kapely Lafro. V Lázních Kinžvart začíná festival Kinžvartská loutka. Na loutce u Balna uvidí diváci hned tři představení. Od 16 hodin Cuprina a himalajský horyduch a od 18 hodin cirkus Barbar a od 21:30 večer stvoření. Karlovarská pobočka Krajské knihovny v Lidické ulici pořádá v 17 hodin poslechový jazzový podvečer. Pravidelný pořad připravuje a uvádí Alexandr Krestovský. Připomene například koncert sestavy bubeníka Billyho Cobhama zvané Spektrum. Karlovarská hvězdárna zve na dvě komentované prohlídky, a to od 17 hodin 17 minut a od 19 hodin 19 minut. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. A v Lokeckém amfiteátru v 18 hodin začíná dvoudenní akce Loket Art. Jedná se o druhý ročník multižánrové umělecké oslavy slunovratu. Návštěvníky čekají koncerty, slam poetry, výstavy děl výtvarných umělců z regionu, autorská čtení, studentské filmy a panelové debaty s tvůrci filmů. První den jsou na programu projekce studentských filmů na téma závislosti. Na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika aneb putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy dvě písmena, která dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. A městská knihovna Chodov připravila zábavnou stezku Včely medonosné. V parku u knihovny mohou během dne zájemci projít trasu s úkoly a postupně tak vyplnit text tajenky. Úspěšné luštitele pak čeká v knihovně malá odměna.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Šest hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: O studium na záchranáře v Sokolově je velký zájem. Festival Kinžvartská loutka nabídne několik představení i doprovodný program. Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Bude jasno až skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Ranní zprávy přináší Libuše Ernestová. O nově otevřené bakalářské studium v oboru zdravotnický záchranář v Sokolově je velký zájem. Část uchazečů ale nesplnila nutné fyzické testy. Z přihlášených 59 uchazečů jich splnilo podmínky 37. Otevření oboru v Karlovarském kraji má i v takovém případě budoucnost, řekl hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
6: Na nás teďko je, abychom samozřejmě zajistili praxe pro tyto záchranáře a prostory, takže to řešíme s městem Sokolov. My těm záchranářům budeme asi vyplácet stipendia, pokud bude zájem, ale my si je tím také zavážeme, že nám zůstanou v kraji. Tak zatím máme informace, že ano, urgentní příjmy, záchranná služba, všichni by vlastně chtěli ty záchranáře zaměstnat, což je pro nás jako dobrá zpráva.
4: Obor zdravotnické záchranářství nabízí od studijního roku 2026-27 v Sokolově Vysoká škola zdravotnická. Ta už v Sokolově vyučuje obor všeobecné ošetřovatelství, kde vysokoškolsky vzdělává zdravotní sestry. V Lázních Kinžvart dnes začíná dvoudenní festival loutkového divadla. Vstupenky budou k dispozici vždy před představením. Dnešní program nabídne například pohádku Čuprina a himálajský horyduch divadla Hedarium. Účinkující festivalu Kinžvartská loutka budou vystupovat na louce u Balnea, říká ředitelka akce Lucie Helena Botlíková.
7: Díky lázním, které nám umožnili vlastně ten festival pořádat u nich, se odehrává v neskutečně krásném prostředí a nám se dost často děje, že právě přijedou ty soubory, které jsou tak jako zvyklé hrát buď někde v divadle nebo prostě na nějaký betonový stage a jsou naprosto fascinovaní tím, že přijedou do nádherného parku v lese a už jenom to dělá tu atmosféru toho festivalu jedinečnou.
4: Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
8: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
4: Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení sankcí proti Rusku o dalších 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. Prodloužení se týká tzv. Sektorových sankcí, které jsou zaměřené na celé části ruské ekonomiky. Dosud se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Vždy je potřeba jednomyslný souhlas celé 27. Současné prodloužení bude muset ještě formálně schválit Rada Evropské unie.
9: Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0 a kromě postupu má jisté i první místo ve skupině. Právě Mexiko bude soupeřem českého týmu za týden na závěr základní skupiny. V dalších zápasech vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1 a Kanada porazila Katar 6-0.
9: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Na horách 26 až 29. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici mezi Jimlíkovem a Novou Rolí došlo ke srážce osobního auta se zvěří. Počítejte s mírným zdržením.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Pěší turistika, ale taky horské túry anebo přespávání v přírodě. Češi mají zájem o outdoorové zážitky a s tím je spojený i rostoucí zájem o vybavení na takovou turistiku. Právě o tom budeme hovořit v následujících minutách dnešního Dobrého rána, které nám taky vyplní písničky od Michala Hruzy a Dalibora Jandy, po níž budeme blahopřát a rovněž si povídat s meteorology o dnešním tropickém počasí, tak ať vám nic neutečí. Teče, vstávejte a posnídejte spolu s námi. Máme 5 minut po 6. hodině.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: I dnes vám přejeme hezký poslech. Ladíte rádio vašeho kraje, máme 12 minut po 6. A teď zdravíme vás, kteří máte dnes 19. června své narozeniny. Slavit dnes bude také bývalý prezident České republiky Václav Klaus, kterému je 85 let. Americká zpěvačka, tanečnice a choreografka Paula Abdul oslaví 64. narozeniny a český herec a režisér Vít Olmer oslaví 84. narozeniny. Také připomeňme, že v tento den roku 1905 se narodil Jiří Voskovec, rodným jménem Jiří Wachsmann, český herec, spisovatel, dramatik a textař a také člen Osvobozeného divadla, v němž ve 20. a 30. letech minulého století úzce spolupracoval s Janem Verichem a Jaroslavem Ješkem. No a jmeniny má Leoš. Mužské křestní jméno Leoš pochází z řečtiny anebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova Leo, čili lev. No a druhá výkladová verze jméno Leoš odvozuje z německých jmen Leopold anebo Leonard. A dle jména Leopold by se vykládalo jako smělý anebo statečný.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Příjemné páteční ráno přejeme malým i velkým, zkrátka vám všem, kteří jste si nás nezapomněli naladit. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary, je 7:02 a dnešní předpověď počasí nám přináší meteoroložka Petra Polívková, kterou vítám. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké máme teď aktuálně počasí tady u nás v celém našem karlovarském kraji?
2: Aktuálně je jasno, teploty se nám pohybují kolem 15 stupňů, ale v těch vyšších polohách, tam je tepleji a na horách, tam jsou ty teploty mezi 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Tak a teď nám prozraďte, jaké budou ty tropické teploty a na co všechno se tady máme nachystat.
2: Ano, čekají nás tropické teploty a převážně slunečno. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti, zejména na horách, mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo bouřky a ty teploty nám vyšplhají nad těch tropických 30 stupňů. Měly by se pohybovat mezi 30 až 33 stupňů Celsia na horách. Tam budeme ještě pod hranicí 30 stupňů, tam by mělo být mezi 26 až 29 stupni a vát nám bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
1: Říká meteoroložka Petra Polívková. Moc vám děkuji za předpověď počasí a přeji vám krásný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: písničkou Zastav mě se blízkl v našem ranním vysílání zpěvák Marek Ztracený a já doufám, že se vám i dnes hezky poslouchá. Za 8 minut bude 6:30 a my se právě teď zastavíme u dalšího příspěvku. Letní dovolená to nemusí být jen relax u moře, ale také výšlapy do přírody a další aktivní turistika. To, že o pohyb v přírodě má zájem více Čechů, potvrzují i data loňského Multisport Indexu, podle kterého jsou právě procházky a výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. A s tím je spojený i rostoucí zájem o outdoorové vybavení, jak potvrzují firmy, které ho prodávají.
1: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
2: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. V srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
1: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
3: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
1: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
4: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové hole či čelovky.
1: Zároveň lidé volí čím dále lehčí oblečení a turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hoodiesport Radek Kronika.
5: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových oděvů.
1: Loňský Multisport Index ukázal, že skoro 70% Čechů sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Polovina lidí preferuje procházky a vyšlapy do

0: Dějepis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlovarském kraji se rozšíří dvě zubní ordinace, a to v Ostrově a v Karlových Varech. Obě zařízení kraj finančně podpoří, aby mohla přijmout další zubaře. Zaměstnat můžou absolventy lékařských fakult, kteří zatím v regionu nepůsobili.

0: Zastupitelstvo Karlových Varů rozhodlo o vzniku nové komise, která se má zabývat prací s lidmi bez domova a na snížení počtu nepřizpůsobivých v ulicích města. Komise bude spolupracovat s odbory magistrátu a oslovit chce neziskové organizace i zástupce církví. V Sokolově pokračuje rozsáhlá rekonstrukce městského hřbitova. Město letos upravilo spodní část hřbitova, kde vznikla nová pohřební místa a 5 řad kolumbárií. Pracovníci obnovují také cesty, zeleň a další vybavení areálu. Revitalizace bude pokračovat i v příštím roce. Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už dnes platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Zítra začne vysoký stupeň nebezpečí platit mimo jiné také pro Ústecký kraj. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0 a v dalších zápasech vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1 a Kanada porazila Katar 6-0. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru ojedinělé přehánky a teploty až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici mezi Jimlíkovem a Novou Rolí budete míjet auto stojící po srážce se zvěří, tak opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krátké zprávy s Libuší Ernestovou vyplnili naše páteční dobré ráno, které v 6:30 pokračuje teď pěknou písničkou od zpěváka Petra Koláře. No a taky uslyšíte, s kým si budu povídat po 7:00 a přidáme i pohled do kalendária očima Petra Jungmana. Tak buďte s námi, hezké ráno.

0: A krásné ráno přejeme tam, kde jste s námi. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a po 7. hodině vám nabídneme mimo jiné také pozvánku na již 17. ročník benefičního poutního maratonu. A to je akce pro dobrou věc, a sice na podporu mobilní hospicové péče. Akce začíná už zítra a já si o ní budu telefonicky povídat s ředitelkou farní Charity Cheb Evou Kulafovou, a to krátce po 7:45, tak nás poslouchejte dál.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V našem kraji nám už svítí sluníčko, je jasno, teploty se aktuálně pohybují mezi 14 až 16 stupni Celsia a bude převážně slunečno s tropickými teplotami. Čekejme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia, na horách na 26 až 29 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Během dne ale budou dobré, ovšem biozátěž ta dnes přináší třetí stupeň, tedy stupeň vysoké zátěže. Dnes tedy nezapomeňte dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a určitě nenechávejte děti anebo zvířata na přímém slunci, zvláště tedy v zaparkovaných automobilech. Za 2 minuty bude 6:45.
2: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval jakožto slovesný umělec k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
3: Aby řeč nestála. Poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce z povory římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
3: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
2: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
4: Viszontlátásra.
2: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
5: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
2: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
5: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Každý pátek po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu veseleazdravie.cz.
1: Další etapa turistických výletů po Krušných horách je tady. Český rozhlas Karlovy Vary tento týden opět vyráží do stříbrné stopy. Startujeme v sobotu 20. června mezi 9. a 11. hodinou ve Westernovém městečku ve Vysoké Peci. Trasa povede přes několik vrchů, Havraní, Vysoký, Chloupecký nebo Skalnatý. A jeden z účastníků od nás opět získá digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
2: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary schválily pravidla pro přidělování městských bytů. Chodov dnes zahajuje jubilejní 20. den pro sociální služby. Meteorologové varují před vedry. Ohrožení jsou seniori a malé děti. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty až 33 stupňů. Další zprávy připravila Libuše Ernestová. Karlovy Vary mají schválená pravidla pro přidělování městských bytů ve zrekonstruovaných domech. Podle náměstka primátorky Miroslava Baňka z hnutí Karlovaráci se prvních několik bytů začne přidělovat už letos. Desítky dalších vznikají v rekonstruovaných ubytovnách. Žadatelé budou muset spadat do 5 kategorií. Z toho 3 jsou definované potřebnými profesemi. Sem patří pracovníci ve zdravotnictví, školství a záchranných složkách. 4. kategorie je určena zájemcům, kteří nevlastní dům nebo byt a nemají příliš vysoký, ale ani příliš nízký příjem. Přednost budou mít lidé do 35 let, pracovníci dalších potřebných profesí, ale i seniori. 5. kategorii tvoří lidé v bytové nouzi, kteří v posledních 3 letech opustili náhradní rodinou nebo ústavní péči, nebo rodiny, které mají děti na vysoké škole. V Chodově dnes pořádají jubilejní 20. ročník Dne pro sociální služby. Akce ve Staroměstské ulici potrvá od 9 do 14 hodin a lidé tam zjistí, kdo ve městě a okolí pomáhá s péčí. Zdravotníci navíc na místě zájemcům změří zrak i krevní tlak. Vedoucí sociálního odboru městského úřadu v Chodově Eva Věrtelová doplňuje, které organizace se na místě budou prezentovat.
4: Pečovatelská služba města Chodova poskytuje terénní i ambulantní služby. Potom je to třeba mateří douška, ta se zaměřuje na handicapované s mentálním postižením a autistickým postižením. Pak tam máme široké spektrum jako armáda, spásy, služby pro zrakově postižené, sluchově postižené, smyslově postižené.
3: Zájemci si můžou na místě nechat zkontrolovat i kožní znamenka nebo vyzkoušet první pomoc. Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. odpoledne, říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hillerová.
5: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená, tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
3: Před pobytem na přímém sluníčku by se všichni měli namazat opalovacím krémem. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém, informoval deník Jutarný list. Podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let ve vězení.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Reprezentace od začátku vedla po gólu Sadílka. Soupeř v závěru vyrovnal z penalty. Zejména ve druhém poločase měl africký tým větší držení míče. Pokračuje trenér Miroslav Koubek.
6: Pokud nám tam něco chybělo, tak možná, že nám trošku ubývaly síly, protože přece jenom jsme se dostali častěji do nižšího bloku a je to potom o větším běhání a tam jako vytvořit na obraz takový jakoby převahy soupeře a dojmu, že ten druhý poločas je horší, ale já zase na druhou stranu říkal, že jsme měli druhou poločas šanci.
3: Češi jsou ve skupině na třetím místě a stále mají šanci postoupit. Na závěr základní fáze mistrovství světa budou hrát za týden proti Mexiku, které porazilo Jižní Koreu 1-0. Mexičané mají kromě jistoty postupu i jasné první místo ve skupině.
0: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou celý den dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici mezi Jemlíkovem a Novou Rolí se došetřuje srážka osobního auta se zvěří. Dějte kolem opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Charita Cheb, běžecká škola Miloše Škorpila a hospic svatého Jiří pořádají zítra už 17. ročník benefičního poutního maratonu. Výtěžek z akce podpoří přímo mobilní hospicovou péči na Chebsku a podrobnosti uslyšíte v našem vysílání už za čtvrt hodinky, tak se na to počkejte a nenechte si ujít ani veselou ranní anketu s dětmi Ahoj rádio a ani další naše písničky, které tu pro vás máme připravené. Zpívat nám budou Olga Lounová a Petra Janů, tak hezký pátek. Máme 7 hodin a 6 minut.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
8: Dneska ráno.

0: co je těžší, kilo peří nebo kilo železa?
1: Váží stejně.
2: Kilo železa.
3: Kilo peří, protože to peří, tak má ty pírka trochu těžší.
4: Kilo železa, protože je silnější než péro.
5: Kilo železa je těžší, protože je velký, tlustý a těžký.
6: Kilo železa je nejtěžší a vypadá to jako kamen a jenom svalák to umí umíst.
7: Kilo železa?
8: Oboje stejně.
9: Nic. Peří je lehčí.
10: Kilo peří.
11: Když tam dáš takový ty, jak takhle na něm činky, tak ještě dáš na to peříčko a ono to bude těžký než ty činky.

0: počasí.
1: Posloucháte rádio vašeho kraje, je 8:15 a v našem regionu je jasno. Teploty se nám aktuálně pohybují mezi 14 až 16 stupni Celsia. Čekejme dnes jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména tedy na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají na 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách naměříme 26 až 29 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré. Ovšem pozor, biozátěž, ta je dnes vysoká na stupni číslo 3.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: písku.
1: S písničkou Počítám nás pozdravil zpěvák David Dale a já počítám také a sice minuty. Za 8 minut bude 7:30 a teď vám představím dnešního hosta. Dobrého rána. Od chrámu svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu zítra odstartuje 17. ročník benefičního poutního maratonu pro celou rodinu. Výtěžek ze startovného přímo podpoří služby mobilní hospicové péče a akci pořádá Farní charita, Běžecká škola Miloše Škorpila a hospic svatého Jiří. A já už tedy zdravím po telefonu ředitelku Farní charity Cheb Evu Kolafovou. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak uskuteční se už 17. ročník. Prosím, představte nám tuto akci a jaká zajímavá poutní místa účastníci po cestě vlastně navštíví.
2: Musím se přiznat, že to, že pořádáme už 17. ročník, je i pro mě do určité míry překvapením, to milým překvapením, že akce, která vlastně se koná pořád dokola, tak má své příznivce a rádi znova a znova na poutní maraton se vypravují. Velká část chodí opakovaně nebo běží a část je tedy nováčku. Myslím si, že obliba poutního maratonu může souviset s tím, že v současné době jsou oblíbené různé poutě, třeba do Kompostely, a my tady máme krásná poutní místa přímo v okolí Chebu v dosahu pěší chůze nebo kola. Mm-hmm. A konkrétně, co tedy navštívíme zítra, tak vyráží se od chrámu svatého Mikuláše a Alžběty v 9 hodin. Nejprve odstartují cyklisti, protože jsou rychlejší, a pak chodci nebo běžci. A po každých 5 kilometrech je občerstvací stanice. Takže nemusí se bát, že by v tom teplu, který má zítra být, zůstali někde bez podpory.
1: No, to je přesně ono. Zítra má být vedro, veďte, tropický den.
2: Takže snažíme se hodně tekutin, aby bylo k dispozici. Kdo by si zapomněl vlastní pití nebo svačinu, tak určitě dostane něco od nás. První poutní místo, které navštíví účastníci, je známé poutní místo Maria Loreto. Potom se běží nebo jede přes hranice s Českou Antona Harta do Valcasenu. Tam je před bazilikou také občerstvací stanice. Odtud vede trasa na poutní místo Kapl v Německu. A odtud už potom směřujeme přes hranice zpět do Chebu. A na českém území už je zaniklé poutní místo svatá Anna na Zelené hoře, které taky doporučujeme si aspoň obejít tu ruinu a zavzpomínat na to, jak to tam bylo krásné a Chebané tam také kdysi putovali. A závěr je opět před kostelem svatého Mikuláše v Chebu a tam už čeká na ně diplom, polévka na faře výborná, občerstvení a naše přivítání.
1: Tak to všechno jsou tedy zajímavá poutní místa. Výtěžek

0: stránky farní na adresu www.farnostcheb.cz/maraton a hned na titulní stránce je článek o té aukci, už se tam snadno proklikají, anebo i na Facebooku Farní Charity Cheb nebo Hospice svatého Jiří také najdou cestu.
1: Říká v dobrém ráno ředitelka Farní Charity Cheb Eva Kolafová o poutním maratonu, který startuje zítra, tedy v sobotu ve 8:45 u chrámu svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu. Já vám děkuji za informace i za pozvánku. Mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a zvu všechny posluchače. Naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele. Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: O nově otevřené bakalářské studium v oboru zdravotnický záchranář v Sokolově je velký zájem. Část uchazečů ale nesplnila nutné fyzické testy. Z přihlášených 59 uchazečů jich splnilo podmínky 37. V Mariánských lázních včera začaly knižní lázně. Čtyřdenní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Policisté Karlovarského kraje varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vylákat peníze za údajné pokuty. Policisté ale tímto způsobem nikdy nevyzývají k zaplacení pokut a doporučují zprávy smazat a nereagovat na ně. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše D.

0: ropu kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Současně zadal kontrolu ústavu. Lídři zemí Evropské unie se dnes, druhý den dvoudenního summitu v Bruselu, budou věnovat příštímu dlouhodobému rozpočtu Evropské unie a situaci na Blízkém východě. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Hokejové mistrovství světa v roce 2031 by se mohlo hrát v Praze a v Brně, pokud Česko uspěje s kandidaturou, informaci oznámil viceprezident Českého svazu ledního hokeje. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru ojedinělé přehánky a teploty až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně opatrně na D6 mezi 146. a 158. kilometrem ve směru na Cheb se pohybují silničáři. Odstavný pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Také v pátek vám děláme společnost a jsme za to rádi. Souhrnný přehled zpráv a událostí spolu s Libuší Ernestovou skončil v 7:30 a 2 minuty. No a teď nám zahrají činasky do noty. Ovšem nezůstane pouze u hudby. K dnešní ranní kávě si už za chvíli taky otevřeme noviny. Do těch regionálních nahlédneme spolu s Lukášem Staňkem. Tak ať vám nic neuteče a hezký poslech. Zůstaňte s námi, hezké ráno.

0: Dnešní noviny.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, 7.40 ukazuje naše časomíra, za 5 minut bude tedy 7:45 a editor vysílání Lukáš Staněk pro vás připravil přehled článků z regionálních příloh tisku a já ho vítám ve studiu, hezké dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Čeká nás tropický víkend a regionální deník si proto pro vás dnes přichystal pozvánku na koupaliště, která se nacházejí v blízkosti za hranicemi. Ve svém článku vás pozve například do areálu koupaliště Egerenzisbad v německém Walsasenu, který je až do září přístupný denně mimo pondělí. Otevírací doba ve středu a v neděli je letos od 12 do 19.30. V ostatních dnech od 9.30 do 19.30. Vstupné pro dospělé činí 4 eura. Další možností koupání v Německu je Marktredwitz. Tamní krytý bazén nabízí vstupné pro dospělé od 16 let za 4 eura. Snížené činí 2 eura. Do 30. září je otevřeno denně mimo pondělí. Jedinečný zážitek slibuje návštěva slaných termálních lázní v německém Bad Elster nedaleko Asche. Otevřené jsou denně od neděle do čtvrtka od 9 do 21 hodin. V pátek a v sobotu od 9 do 22 hodin. A výběrnou pověst u českých návštěvníků má Sibylenbad. U Neubenreutu, nedaleko od Chebu. Vodní areál a Sibylino Fitness Studio jsou přístupné denně od 8 do 20 hodin. Děti do 10 let mají vstup ze zdravotních důvodů zakázán. Vstupenka na 2 hodiny vyjde na 9 eur, celodenní pak na 19 eur.
1: Tak a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes. Co ta na svých stránkách nabízí?
2: V Karlovarském kraji opět přichází na přetřes nápad likvidovat odpady spalováním a vzniklé teplo využít k vytápění. S projektem Odpady 2030, který propojuje moderní odpadové hospodářství s dlouhodobě udržitelným teplárenstvím, přichází Sokolovská uhelná a Suez Group. Podle informací z Mladé fronty firma plánuje vybudovat ve Vřesové zařízení pro materiálové a energetické využití odpadu, kterého má podle evropských norem končit na skládkách co nejméně. Samotná výstavba a rekonstrukce úpravny odpadů je plánovaná na období 2028 až 2031. O projektu už hovořili karlovarští zastupitelé. A rozhodnutí, zda se lázeňské město připojí na tento zdroj tepla nebo vybuduje vlastní, by mělo padnout na zastupitelstvu v září.
1: Tak to byl přehled článků v regionálních novinách a Lukáš Staněk, děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jakékoliv plány, připravte se na to, že nás po celý dnešní den budou provázet tropické teploty.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a dnes čekejme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména tedy na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají na 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni. Fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré. A biozátěž, ta pozor, ta je vysoká dnes na 3. stupni. Tak nezapomeňte sebe, děti a zvířata chránit před přímým sluncem. Dodržujte správný pitný režim, chraňte se pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi a opalovacím krémem a užijte si příjemně dnešní den.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: slovenská zpěvačka Kristina na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A protože je pátek, tak si dnes po 13. hodině opět nenechte ujít naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. A jaké to téma se dnes bude rozebírat?
1: Dobrý den.
2: Hezký poslech Českého rozhlasu, který se bude dnes odpoledne věnovat zdraví.
1: Téma zní světloplachost.
2: Stává se vám někdy, že vás bolí oči při jasném světle? Zavíráte víčka při řízení, když vás míjí auta s rozsvícenými světly?
1: Mouříte oči přes den, pálí vás v nich nebo řeže?
2: Máte přitom slzy v očích, rudnou vám nebo pálí? Dejte nám o tom vědět.
1: Na tohle se dnes zaměříme a vy už se teď můžete na tyto problémy ptát ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na Facebooku pořadu Veselé a zdravě.
2: Nebo nám hned teď nahrajte svůj vzkaz a popis takových problémů s očima na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou vám zopakuji to číslo pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: Problémům s mžouráním a pálením očí na světle se budeme věnovat živě dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu uslyšíte také dnes po 20. hodině a téma je světloplachost.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Bylo 8 hodin. Sokolovskou uhelnou a SUAS Group čekají personální změny ve vedení. Mariánské lázně o víkendu přivítají hudební festival Hvězdy nad Vltavou. Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Ve vedení SUAS Group a Sokolovské uhelné skončí na konci června Rudolf Borísek. Dosud zastával funkci předsedy představenstva SUAS Group a místopředsedy představenstva Sokolovské uhelné. Jak uvedly firmy na svém webu, Borísek odchází na vlastní žádost. Novým předsedou představenstva SUAS Group se stane Martin Čermák, který zároveň zůstane v pozici předsedy představenstva Sokolovské uhelné. Změny vstoupí v platnost od 1. července. Festival vážné hudby Hvězdy nad Vltavou bude o víkendu pokračovat v Mariánských lázních. Společně s Pavlem Šporclem vystoupí v hotelu Lesní mlýn orchestr mezinárodních laureátů i Palpity. Mladí umělci se představí v historickém velkém sále hotelu, ve kterém pokračuje postupná rekonstrukce, říká vlastník areálu Pavel Kučeravý.
5: My vlastně tím koncertem trošku vracíme ten lesk vlastně zpátky do toho sálu a do toho vlastně celého areálu. To znamená, ta surovost těch prostor dokládá teda jednak to naše snažení o jeho záchranu, ale vlastně i vytváří imaginaci toho, jak vlastně ten prostor bude i po tom dokončení, jak bude vypadat.
4: Koncert Pavla Šporcla a orchestru i Palpity začíná v Lesním mlýně v Mariánských lázních v sobotu v 19 hodin. E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změnu připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
6: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat. Ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
4: Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Vůdce francouzské krajně pravicové strany Jordan Bardella končí dvoudenní návštěvu Polska. Ve Varšavě se setkal s prezidentem Karolem Navrockým, kterého podporuje opoziční strana Právo a spravedlnost. Dál jednal s Krzysztofem Bosakem, jedním z vůdců polské krajně pravicové konfederace. Podle francouzského deníku Le Monde byla návštěva Polska už součástí příprav na francouzské prezidentské volby, které se konají příští rok.
7: Sport.
4: Čeští fotbalisté získali na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali ve druhém duelu ve skupině turnaje s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak šanci na postup do play-off. To mrzelo i jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka, který mluvil o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
8: Hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Africká republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
4: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden proti domácím Mexičanům.
3: Počasí.
4: Bude skoro jasno nebo jasno. Odpoledne a večer ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a bio na trojce vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Se zvýšeným provozem počítejte v Karlových Varech, Rybářích, Bohaticích, ve Dvorech i v centru města na Západní ulici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Čtyři minuty po 8 hodině a páteční dobré ráno pokračuje písničkami, co nestárnou, od Petra Spáleného a Hany Zagorové s Karlem Wagnerem. A za chvíli se zaměříme na barvu očí. Co o ní rozhoduje? To prozradí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A aby toho nebylo málo, tak vám taky představíme zajímavou publikaci Karlova Ráka Jana Hájka. Přináší příběhy českých námořníků. Přeji hezký pátek v naší společnosti.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je čtvrt na 9 a 1 minuta. Vy posloucháte páteční program Českého rozhlasu plný hudby a informací a teď nám ho vyplní taky předpověď počasí, kterou přináší meteoroložka Jana Adamovská. Já vás vítám, zdravím do Plzně po telefonu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak před námi je tropický den, tak řekněte, jak bude vypadat?
2: Tak teď nám teploty rychle stoupají a pohybují se od 19 do 24 stupňů. Odpoledne budou stoupat k těm tropickým hodnotám. Maximech očekáváme 33 stupňů, na horách 29 a čeká nás poměrně slunečný den. Den bude jasný, postupně až polojasný. Odpoledne a večer se výjimečně na horách mohou objevit nějaká přehánka, ale ta pravděpodobnost je malá. A vítr ten bude foukat jen slabý, proměnlivý.
1: Tak, je pátek, takže nás určitě zajímá všechny, jaké počasí nás čeká v sobotu a v neděli, tak poprosím o předpověď počasí také na víkend.
2: Tak o víkendu nás čeká velmi teplé a dusné počasí. Maximální teploty budou stoupat 34 stupňům, ale vlhkost vzduchu bude poměrně vysoká, takže pocitově můžou být ty teploty i vyšší. A ráno a dopoledne bude převládat zmenšená oblačnost, odpoledne a večer bude docházet k vývoji kupovité oblačnosti, která bude doprovázená přehánkami nebo bouřkami. Hlavně v neděli mohou být ty bouřky i intenzivní s přívalovými srážkami a kroupami. A zatím máme v platnosti výstrahu na vysoké teploty a s ohledem na ty víkendové bouřky budeme ještě dneska upřesňovat pravděpodobně výstrahu na ty intenzivní bouřky.
1: Tak a v neděli jaké budou teploty?
2: Já jsem to vzala dohromady, protože to bude totožné.
1: Totožné, dobře, děkuju vám, mějte se moc hezky, paní Adamovská, pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký víkend.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu, kdo není zrovna slepý.

0: Svou zbrusunovou písničku Norský dřevo nám představila zpěvačka Lenka Filipová a s vámi Český rozhlas Karlovy Vary. Poslouchat nás můžete nejen analogově, ale také v digitálním vysílání nebo ze satelitu přes družici Astra a nebo na internetu na webu vary.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas. Za 8 minut bude 8:30. Kniha plná příběhů českých námořníků vyšla Karlo Varákovi a bývalému námořníkovi na zaoceánských lodích Janu Hájkovi. Jmenuje se Mořští vlci na souši aneb jak nám uplavaly lodě. A my jsme si povídali s jeho autorem nejen o ní, ale také o práci na moři. What would we do with a drunken sailor?
1: What would we do with a drunken sailor? Tak vás zdravím svým námořnickým a hřímavým ahoj.
2: Můžete připomenout, jak jste se stal námořníkem?
1: Já jsem toužil se stát námořníkem, protože jsem z gastronomie, vyučil jsem se kuchařem v Pupu, vystudoval jsem hotelovou školu, myslel jsem si, že nastoupím jako kuchař nebo steward, ale protože jsem ovládal cizí řeči, tak jsem složil půlroční zkoušku v Praze jako lodní ekonom a potom na lodi jako kadet.
2: Co jste měl jako lodní ekonom neboli hospodář na starost?
1: Veškeré odbavení lodi, to znamená zásobování potraviny, nápoje, suroviny, povlečení, běh kuchyně, provoz, stravování, dodržovat zásady správné výživy a tak dále a navíc finance.
2: Kniha Mořští vlci na souši aneb jak nám uplavaly lodě navazuje na vaši námořnickou kuchařku. Jak vznikla?
1: Je to takový pokračování té námořnické kuchařky. Československá námořní plavba a potom Česká námořní plavba byla prodána. Byly to ty fondy, že ano, tam se podepsal ten Viktor Kožený a my to všichni velice těžko neseme. A tak jsem se domluvil se svými kolegy, námořními důstojníky a bocmany a kapitány a každý mi poslal nějakou povídku a já jsem to dal dohromady.
2: V knize jsou mezi několika desítkami i příspěvky Karlo Varáků, kteří se také plavili po mořích. Některé historky spojené se zaoceánskou lodí Karlovy Vary popsal kapitán dálné plavby Karel Zeman.
3: Asi největší zážitek jsme měli v Kuvajtu. Odbavovali nás přísně se tvářící košiláči. Po vypití dvou plzní, Aláh prý pod palubu nevidí, se rozpovídali o svých zážitcích z Karlových Varů, kde byli jako lázeňští hosté.
2: Vaše kniha Mořští vlci na souši obsahuje i přehled plavidel, ke kterým patřili například Lidice, Labe, Praha, ale i zmíněné Karlovy Vary.
1: Moje nejoblíbenější loď byla Praha. Tu jsem miloval. Krásná, velká, dlouhá, byl tam bazén. To byla loď, se kterou jsem rád se plavil, ať už to byla Severní Amerika, Jižní Amerika, Dálný východ.
2: Vzpomíná Jan Hájek. I ve vaší druhé knize najdou čtenáři několik receptů, třeba na námořnický grog nebo steak nafoukaného portýra. Uvaříte si občas něco námořnického?
1: Pirátův měšec, to je specialita. Plátek plněný, buď je to krkovička plněný paprikou, ostrý je to, vynikající. Doporučuji všem.
2: Pochvaluje si Jan Hájek. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Je 8:30.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: U silnice číslo 6 na příjezdu do Karlových Varů pracují archeologové. Jejich činnost je součástí příprav stavby dalšího úseku dálnice D6 mezi Lázeňským městem a Olšabými Vraty. Archeologické průzkumy budou v následujících týdnech pokračovat. V Karlovarském kraji se rozšíří o 2 zubní ordinace, a to v Ostrově a v Karlových Varech. Obě zařízení kraj finančně podpoří, aby mohla přijmout další zubaře. Zaměstnat můžou i absolventy lékařských fakult, kteří zatím v regionu nepůsobili. Zastupitelstvo Karlových Varů rozhodlo o vzniku nové komise, která se má zabývat prací s lidmi bez domova a na snížení počtu nepřizpůsobivých v ulicích města. Komise bude spolupracovat s odbory magistrátu, oslovit chce neziskové organizace i zástupce církví. Druhým dnem dnes pokračuje sjezd nejpočetnějšího odborového svazu KOVO, na kterém budou delegáti odpoledne volit výkonné vedení, tedy předsedu a místopředsedy. Třídenní sjezd potrvá do soboty. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Iránem, jak se původně plánovalo. Odklad cesty následoval poté, co televize blízká libanonskému proiránskému hnutí Hizbalah uvedla, že Irán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Hlavní program začne v

0: 19 hodin středoevropského času. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 198 mezi obcemi Bochov a Dlouhá Ves havarovalo osobní auto. Na místo míří záchranné složky. A na silnici 21 u Velké Hlice by likvidují hasiči únik oleje z traktoru. Je to tam sjízdné se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zelenou vlnou skončily krátké zprávy spolu s Libuší Ernestovou a vy posloucháte ranní program Rádia vašeho kraje. Dnes je pátek 19. června a komu popřejeme k svátku? Tak jmeniny má Leoš. Mužské křesní jméno Leoš pochází z řečtiny anebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova Leo, tedy lev. Druhá výkladová verze jméno Leoš odvozuje z německých jmén Leopold anebo Leonard a dle jména Leopold by se pak vykládalo jako smělý nebo statečný. Tak naše časomíra ukazuje 9:30 a před námi teď písničky od skupiny Jelen a Věry Špinarové a po nich budeme soutěžit, tak už se nachystejte a nikam nepřelaďujte, buďte s námi. Hezké ráno.

0: Poslední pracovní den před námi a i ten je třeba si zpestřit soutěží, co říkáte. Za 4 minuty bude 8:45 a v dnešní soutěži pro vás máme CDčko od kapely Zavěšený kafe, což je hudební tedy skupina, která vznikla v době covidu a která je zaměřená na akustickou muziku a hraje folk rock z prvky amerického i českého country. Jsou to finalisté soutěže Top Roof Top Talent roku 2022. O CDčko s písničkami skupiny Zavěšený kafe si můžete zahrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Nejbližší vystoupení skupiny Zavěšený kafe proběhne zítra, to znamená v sobotu 20. června v Potůčkách. Právě tady bude od 13 hodin probíhat už 4. ročník Krušnohorského kulturního festivalu. A my kromě pozvánky nabízíme právě teď CDčko kapely Zavěšený kafe s názvem Po stejné chodíme zemi. Ještě jednou připomínám telefonní kontakt do soutěže, je to číslo 221 55 37, 37. Tak, teď jsem měla někoho na telefonu, ale bohužel telefonní spojení se nám přerušilo, tak ještě jednou připomenu telefonní kontakt, protože linka je prázdná. 221, 55, 37, 37. Tak věřím, že teď se nám zadaří. Dobré ráno.
1: Ráno.
0: Dobré ráno, slyšíme se.
1: Ráno, já jenom Schebu.
0: Pan Schebu jsem slyšela, ale vaše křesní jméno, pardon.
1: Jára.
0: Dobře, už vám rozumím, pane Járo. Zdravím do Chebu. No a samozřejmě zeptám se, znáte písničky skupiny Zavěšený kafe? Už jste někdy některou z těch písniček jich slyšel?
1: Mě se ty skupiny trošku mutají. No.
0: Nevadí. Tak já prozradím tedy, že skupina Zavěšený kafe, jak už jsem o ní před chviličkou mluvila, tak samozřejmě hraje po celém Karlovarském kraji. Kořeny má například v Kraslicích, v Lokti, v Ostrově nad Oří nebo i v Karlových Varech. No a my se vás, pane Járo, ptáme na to, co to Zavěšený kafe vlastně znamená. Je to za A káva koupená neznámým dobrodincem, nebo za B káva koupená se slevou v určité hodině, takzvané šťastné hodince, a nebo je to za C káva, která nebyla vůbec vypita?
1: To bude asi ono.
0: Teď vám nerozumím, kterou možnost mám
1: vybírat. To poslední
0: vybíráte. Káva, která nebyla vůbec vypita. Tak bohužel to není ta správná odpověď, kterou jsme chtěli slyšet. Je mi to líto, pane Járo, mějte se hezky. Pěkný víkend, naslyšenou. Tak 221, 55, 37, 37. Tak stále ještě ve hře je CDčko skupiny Zavěšený kafe. Kdo pak ho vyhraje? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Mirek Vary.
0: Zdravím vás, Mirku, tak jaká je ta správná odpověď?
2: No kafe, který mi někdo zaplatil samozřejmě.
0: Ano, ano.
2: A já jsem přišel a měl jsem ho zadarma a nechal jsem tam potom peníze příště na pro toho druhého nebo dalšího.
0: Takže s tím máte naprosto svou osobní zkušenost. No to je báječné.
2: No ale vím, že to v Praze fungovalo. A nevím, jestli to ještě funguje dodnes.
0: Určitě to na světě, to na celém světě to funguje. Je to tak, ano. Ještě jsem vám, pane Mirku, musela zahrát fanfáru. Je to tak, Zavěšený kafe. To je skutečně káva, kterou někdo dopředu zaplatí pro někoho cizího, který si ji nemůže dovolit, tak si dá tu v úvozovkách zavěšenou neznámým dobrodincem. Takže CDčko je vaše, hezky si užijte písničky a ještě mi setrvejte chvíli na telefonu. Naslyšenou, hezký den.
2: Naschle, mějte se.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: americká hudební skupina ze Severní Karolíny The Connells se svou asi nejznámější písní 74-75. 8:49 na hodinách a jaké nás čeká počasí?
1: Počasí.
0: Bude převážně slunečno s tropickými teplotami. Čekejme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají na 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 26 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky budou během dne dobré. Pozor, ale biozátěž je vysoká na stupni číslo 3. A ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 19. června. Minimální teplota 1,2 stupně Celsia byla naměřená v Šindelové v roce 2005, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali Karlovy Vary v roce 2022 a bylo to 35,1 stupně Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

další z písniček od nás pro vás z repertoáru Františka Nedvěda, Jsem jenom chlap. Za 7 minut bude 9 hodin. Pokud vás zajímá dění z našeho regionu, tak si počkejte na zprávy, které pro vás chystá Libuše Ernestová. Poví vám například o tom, že pro 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech vzniknou vedle křišťálových globů také speciální vázy k 90. výročí narození prezidenta. A uslyšíte také o tom, že řidiče mezi Chlumečkem a Pomezí nad Ohří čeká výměna mikrokoberce a dočasná dopravní omezení. Tak si počkejte na podrobnosti ve zprávách a zůstaňte i nadále s námi. Michaela Vondráčková vás provede dopoledním vysíláním a v tuto chvíli se ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary loučí a hezký pátek vám přeje Jitka Brošková. Zítra ráno se těším opět. Naslyšenou. Pěkný den.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarská sklárna Mozr letos připomene osobnost prezidenta Václava Havla. Na silnici 1/6 mezi Chlumečkem a Pomezím nad Ohří začíná výměna mikrokoberce. Organizace omezují klienty terapii nařízeným soudem nebo probačním dohledem. Bude jasno až skoro jasno a teploty až 33 stupňů. U zpráv jste s Libuší Ernestovou. Karlovarská sklárna Mozr letos opět vyrábí křišťálové globy pro Mezinárodní filmový festival. Pro letošní 60. ročník prestižní přehlídky připraví taky kolekci váz, která připomene 90. výročí od narození prezidenta Václava Havla. Podrobnosti nabízí ředitel sklárny Martin Dvořák.
2: Je to letos jubilejní ročník i kvůli tomu, že oslavujeme nedožitých 90 let Václava Havla a i u této příležitosti jsme se rozhodli podpořit tuto významnou událost tím, že jsme udělali limitovanou kolekci váz s podpisem Václava Havla a zároveň jsme vytvořili jeden unikátní dražební předmět této vázy ve větší velikosti, který potom bude dražit právě KVIF.
1: Na silnici 1/6 mezi Chlumečkem a Pomezím nad Ohří na Chebsku bude omezený provoz. Na zhruba 6-kilometrovém úseku začnou v pondělí 22. června práce na výměně mikrokoberce. Řidiči musí počítat s kyvadlovým provozem, řízeným pracovníky nebo semafory. Po dobu oprav budou uzavřeny také nájezdové a sjezdové větve u Klesti a Cetnova. Objízdná trasa povede v jednom směru přes mimoúrovňovou křižovatku Pomezí nad Ohří, v opačném směru pak přes Chlumeček. Práce za téměř 19 milionů korun bez DPH potrvají do konce prázdnin. Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají v Česku lidé i několik měsíců. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Od státu letos pro dospělé klienty nedostali žádné peníze. Pro mladistvé ministerstvo spravedlnosti dodatečně vypsalo dotace v dubnu. Může proto nastat situace, kdy člověk nařízení nemůže splnit a soud ho přehodnotí, potvrzuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
3: V takových případech není v zájmu justice trvat na trestu, který je fakticky nenaplnitelný. Naopak se obvykle hledá náhrada, například jiný typ programu nebo jiná forma spolupráce nebo úprava podmínek. Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
1: Na příští rok chce peníze rezort zajistit. Mají je dostat ale pouze prokazatelně přínosné programy. Jak přínos bude hodnotit, ministerstvo zatím neví. Zákonodárci na Kubě jednomyslně schválili rozsáhlé reformy, které povedou k privatizaci značné části socialistické ekonomiky. Mají umožnit třeba proměnu státních podniků na soukromé obchodní společnosti nebo vstup soukromých bank do státem ovládaného finančního sektoru. Investovat budou moct i zahraniční subjekty, včetně Kubánců, kteří emigrovali. Agentura Reuters uvádí, že opatření Karibský ostrov zavádí pod tlakem amerických sankcí.
0: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29. Povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Stále ještě pozor na zbytky oleje na vozovce na silnici 21 u Velké Hleďseby. Může to tam klouzat.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak co pak to bude dneska dobrého? Zeptáme se jako každý pátek po 9. hodině kuchařky Mirky Kuncmanové a odpověď zní kuřecí kapsy se sušenými rajčaty a mozzarellou. To si nemůžete nechat ujít. Přejeme hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: No a ten dnešní recept začíná slovy, že je to recept letní. Tak nám to vysvětlí Mirka Kuncmanová. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den. Tak za prvé rychlý, hlavně velmi chutný. A právě jsou tam ta rajčata a tak si myslím, že jako to tak hezky naladí, navodí tu atmosféru letní.
1: Takhle to je tady za chvilku.
2: No a taky chci říct, že když si tady k tomu receptu, nebo teda k tomu jídlu, který podle toho receptu uvaříme, otevřeme třeba lahvinku dobrého bílého vína, tak můžeme třeba nabít dojmu, že jsme u Jadranu.
1: Aha.
2: Nakonec víme to všichni, že dobré jídlo vytváří spokojeného člověka. No a já bych, jestli dovolíte, ten dnešní úvod k tomu receptu bych uzavřela pěkným citátem, jehož autorem je G.B. Shaw. Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.
1: To je něco, teď už se nám zbíhají sliny teda trochu. Já už teda vidím i ten Jadran, vidím to víno a teď k tomuto jídlo tedy. Kuřecí kapsy se sušenými rajčaty a mozzarellou, co budeme potřebovat?
2: Tak si připravíme 4 kuřecí prsíčka zhruba po 120 gramech, dále 100 gramů mozzarelly, 100 gramů sušených rajčat naložených v oleji, 2 jarní cibulky nebo zhruba tak 10 cm porku, 50 gramů slaniny, směs italské bylinky, dále rozmarín, čerstvou petrželku, sůl a polévkou lžíci másla a polévkou lžíci oleje.
1: Tak suroviny si zopakujeme, 4 kuřecí prsíčka po zhruba 120 gramech, 100 gramů mozzarelly, 100 gramů sušených rajčat naložených v oleji, 2 jarní cibulky nebo zhruba 10 cm porku, 50 gramů slaniny, směs italské bylinky, rozmarín, čerstvá petrželka, sůl, polévková lžíce másla a polévková lžíce oleje. Tak jak se postupuje?
2: Očištěná kuřecí prsa podélně prořízneme, aby vznikla kapsa. Mozzarellu, sušená rajčata, slaninu a jarní cibulky nebo pórek nakrájíme na drobné kostičky a promícháme s italskými bylinkami a se solí. Touto směsí naplníme maso, otvor sepneme párátky nebo kovovými jehlami. V pánvi rozpálíme olej s máslem a naplněné maso v tuku ze všech stran opečeme. Potom ho přendáme do pekáče nebo zapékací misky, polijeme výpekem a v troubě upečeme do měka. To trvá zhruba asi půl hodiny. Během pečení maso alespoň jednou obrátíme a podle potřeby podlijeme vodou. Upečené maso necháme chvilku vydýchat, pak z něj odstraníme párátka nebo kovové jehly a nakrájíme na řezy o stíle zhruba 1 až 2 cm. Každou porci ozdobíme snítkou rozmarínu a petrželkou. Jako vhodnou přílohu jsou brambory ve všech možných různých úpravách, ale také třeba dušená či grilovaná zelenina. Ta celková doba přípravy je opravdu rychlá, do 50 minut máme hotovo a z tohoto množství máme 4 porce.
1: No to je něco teda, beru to domů teda, nemůžu.
2: Ježíš, to se mě udělala radost.
1: To nejde, jako tady nenechat. Ve studiu to prostě nenechám, beru domů recept, děkuju. Má to nějakou záludnost? Nenapadá mě žádná, je to opravdu
2: vůbec,
1: velmi rychlé.
2: Je to velmi rychlé, je to lahodné.
1: No výborně, tak děkujeme za tenhle ten recept. Nebudu
2: možná,
1: se ptát
2: pardon, ani... ještě můžu, ano? Možná někdo si řekne, že tam nemám uvedené stupně té trouby, ale to záleží zase na typu trouby, jak kdo se s ní vlastně popasuje. Takže to je na každém.
1: A navíc na výsledek se každý podívá na internetové stránky.
2: Přesně tak.
1: plzeň.rozhlas.cz. Tam je fotka, možná i fotografie. Já se tam jdu taky podívat. A Mirce děkujeme. Mějte se hezky.
2: Hezký víkend.
1: Za týden. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Právník Ivo Jahelka a partnerské vztahy.
2: Soužití manželské přináší někdy problémy a nebývá jednoduché. Obecně můžeme říct, že takové ty důvody, které narušují vztahy mezi partnery, se pořád opakují, takže třeba taková velmi distingovaná, akorátní dáma povolání paní učitelka na adresu svého manžela uvedla u soudu. Manžel je psychicky labilní, egoista, silně zakomplexovaný, mentálně až infantilní a k tomu normální vožrala. Opačně manžel, kterému bylo vytýkáno, že příliš požívá alkohol a pak má problémy v intimním soužití, tak to upřímně líčil slovy. Manželka dělala takový unuděný ksichty, že mě na intimnosti přišla chuť a šel jsem radši na pivo. Tak jsem se stal notorikem. Pokud se manželé, nedej Bůh, rozvedou, tak přichází na řadu vypořádávání společného majetku. To jsou opravdu léta trvající, nervydrásající spory. A platí, že ten majetek se musí velmi přesně popsat v takovém sporu, aby soud o něm mohl rozhodnout. To činí někdy potíže. Takže třeba z jednoho takového sporu, kdy rozvedená manželka pořád se nemohla dohodnout s tou soudkyní, o jakou věc vlastně se jedná, a nakonec tu věc popsala následovně, a takhle to bylo i zapsáno v protokole, uvedla: tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami, tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka: jsou to takové caplíky, jako takové čudlíky. A úplně stejná situace, opět šlo o to též, specifikaci věci, a tentokrát je ta dáma to velmi plasticky učinila slovy: pokud jde o ledničku Kalex, byla velká asi jako já, tedy o obsahu kolem 200 litrů. Někdy ani specifikace nemusí vést ke kýženému výsledku. Svědčí o tom třeba protokolace, kde je obsáno: navrhovatel sděluje, že do společného majetku patří odborná literatura a obraz originál olej. Odpůrkyně k tomu uvádí, že svou odbornou literaturu, to je jízdní řády ČSD, si navrhovatel odnesl na lokomotivu, obraz nevlastní a vyjetý olej byl vrácen benzíně. Český

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Plzně na Skvrňanech kdysi bývalo koupaliště a někteří obyvatelé by ho tam chtěli mít znovu. Návrh na studii vyhrál v participativním rozpočtu, dokud ale obvod nenajde vhodný pozemek, do studie investovat nechce. Podrobnosti uslyšíte od nás za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský festival Pocem na divadlo uvádí francouzskou komedii se špetkou detektivního napětí s názvem Víkend ve výtahu. Čtyři naprosto cizí lidé uvíznou ve výtahu mezi patry v moderní, dokonale odhlučněné budově. Co všechno se přihodí a jak to dopadne, uvidíte od 7:30 v malém sále Měšťanské besedy. Jak vypadá skutečný muzikálový konkurs, si můžete přijít vyzkoušet mezi 10. a 17. hodinou do zkušebny nového divadla Jekátyla v Plzni. Konkurs na nečisto tam v rámci muzikálového festivalu Na scénu povedou Radek Balaš, Anet Antošová a Jana Balašová-Trčková. V Blovicích začínají městské slavnosti, na Masarykově náměstí vystoupí od 16 hodin Václav Žákovec a Anička Volínová, od 21 hodin tam můžete slyšet a vidět kapelu Puls. Město Planá zve na grand opening revitalizované ulice Dukelských hrdinů. Akce začíná v 18 hodin, kdy se ulice promění na kouzelné korzo s akrobaty a pohyblivými světelnými objekty. Na zámku v Žinkovech ožije strašidlo kentervilské. Divadelní komedie Oscara Wilda v režii Jaroslava Kříže tam začíná v 8:30. Na zřícenině hradu Wolfštejn u Černošína můžete od 17 hodin zažít svatojánský večer. Na programu je promítání pohádky a koncert Pavla Houfka. V Lázních Kinžvart začíná festival Kinžvartská loutka. Na louce u Balnea uvidí diváci hned tři představení. Od 16 hodin Čupřina a Himalajský horyduch, od 18 hodin Cirkus Barbar a od 8:30 večer Stvoření. V Lokeckém amfiteátru začíná v 18 hodin dvoudenní akce Loket Art. Jedná se o druhý ročník multižánrové umělecké oslavy slunovratu. Návštěvníky čekají koncerty, slam poetry, výstavy děl výtvarných umělců z regionu, autorská čtení, studentské filmy a panelové debaty s tvůrci filmů. První den jsou na programu projekce studentských filmů na téma závislosti. Tolik tipy pro volný čas, jsme 9:58 a zařazujeme písničku, která se k dnešnímu pořadu velmi hodí, totiž na pořadu je dnes tropické počasí, tak proč ne Copacabana? Hezké dopoledne.

0: Před třemi roky si lidé ve třetím plzeňském obvodu přáli v rámci participativního rozpočtu vypracování studie na koupaliště. Návrh vyhrál a obvod na něj vyčlenil 1 milion korun. Studie ale ještě nevypracoval. Nemá totiž pozemek, na kterém by se koupaliště dalo postavit. A proto obvod do studie zatím nechce investovat.
1: Tady dřív býval bazén, ještě za komunismu, určitě by koupaliště jako se hodilo. Tady je to hrozně málo v Plzni.
2: Paní Hedvika je z Doubravky, ale říká, že by chodila se synem na koupaliště i sem na Skvrňany.
1: Je to dobrý nápad i pro ty lidi z jiných čtvrtí, kterým tady chodí děti třeba do školy. Vždycky jdu nakoupit, jo, a rovnou, kdyby tady byl bazén, tak se sem půjdeme rovnou koupat.
3: Samozřejmě to koupaliště by se tady uplatnilo.
2: Zastavila jsem pana Pavla, který by koupaliště taky uvítal.
3: Tamhle vlastně, co tam fungovalo ještě, když jsem byl mladý nebo malej, tak tam vlastně z toho udělali stavební firmu, takže to je úplně totálně v dezolátním stavu, ale oni nemůžou najít lokalitu, kam by to tady prostě upíchli. No.
2: Podle starosty třetího plzeňského obvodu Davida Procházky z hnutí ANO zatím obvod vhodný pozemek k umístění koupaliště nenašel.
4: Ten pozemek musí mít parkovací kapacity, musí mít sítě, tak aby prostě tam byla možnost nějakého většího rozvoje, a momentálně takový pozemek prostě ve Škvrňanech není.
2: Jednou možností by mohl být pozemek ve vlastnictví policie České republiky. Obvod teď o něm neformálně jedná.
4: Všechno to záleží samozřejmě i na vůli města, protože byť vlastně ta studie se dostala do participativního rozpočtu, tak je to pořád jenom studie. Z hlediska té vlastní výstavby, tak samozřejmě se musí shodnout vedení obvodu s vedením města a myslím si, že by to měl být jako městský projekt.
2: Najdou se ale i lidé, kteří plánu postavit koupaliště na Skvrňanech moc naklonění nejsou, jako třeba paní Barbora.
5: Myslím, že jsou i jiná hezčí místa, vyloženě koupaliště nepotřebuju tady.
2: Takže vy byste sem nechodila?
5: Neříkám, že bych sem nechodila, jsou jiná místa, kam by šla raději. A pokud by tady koupaliště bylo, tak by ho třeba někde navštívila, ale nevyhledávala by ho přímo.
2: Obvod nechce investovat vyčleněný milion korun do studie pro lokality, kde není vhodné koupaliště vybudovat. Proto je teď hlavní najít takovou lokalitu, která bude technicky, ekonomicky i majetkově reálně využitelná. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky blázniví chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

Nadem přesně před 17 lety byla v Karlových Varech otevřena nová multifunkční sportovní a kulturní hala. Stalo se 19. června roku 2009. Další výročí přidáme v našem kalendáři za chvilku.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce z povory římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
3: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
2: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
4: Viszontlátásra.
2: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
5: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
2: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
5: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

Desátá hodina to bude za necelých 5 minut, chystáme pro vás další zprávy a pak už vítáme dnešní dopolední hosty. Téma Noc s operou a muzikál Mamma Mia. Už se to blíží, už příští týden. Say-

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: České dráhy nasadily do provozu v Karlovarském kraji dva nové motorové vlaky Regiofox. Dnes končí hlasování veřejnosti o stavbách roku 2026 v Karlovarském kraji. Česko letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty až 33 stupňů. Jsou tu zprávy a Libuše Ernestová. V Karlovarském kraji začaly jezdit dvě nové vlakové jednotky Regiofox. Obnova vozového parku je součástí dlouhodobé modernizace veřejné dopravy v regionu, říká náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík z hnutí ANO.
4: Mnoho tratí v Karlovarském kraji není elektrifikovaných a my chceme právě i do těch vedlejších železničních tratí a do těch obcí přinést moderní dopravu, takže my je určitě budeme střídat a využívat na všech tratích, kam si kraj objednává železniční dopravu a kam nevede elektrifikace.
3: V Karlovarském kraji dnes odpoledne končí veřejné hlasování soutěže Stavba roku. Jak informovalo pořádající regionální stavební sdružení Karlovy Vary na svém webu, do soutěže se přihlásilo 28 staveb, 15 projektů a dvě zachráněné památky. Ohlasy se uchází například kulturní centrum v Ostrově, rekonstrukce nádraží ve Františkových Lázních nebo nový psychiatrický pavilon v ostrovské nemocnici. Soutěží také projekty budoucích staveb a památky, které prošly nebo procházejí záchranou. Pro výběr nejlepší stavby může veřejnost hlasovat do 14 hodin na stránkách stavbykarlovarska.cz. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
5: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
3: Epidemie eboly v Kongu si vyžádala 232 obětí. Oznámila to tamní vláda. Počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Práci záchranným týmům komplikuje bezpečnostní situace a obtížná dostupnost některých oblastí. Proti variantě eboly nazvané Bundi Bugio, která se v zemi šíří, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína.
2: Počasí.
3: Bude jasno, k večeru přehánky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a bio na trojce, vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: S opatrností projíždějte Karlovarskou ulicí v Ostrově. Silničáři tam uklízí odpadky a čistí vozovku. A v Chebu je ještě dnes částečně omezený provoz v Ašské ulici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Noc s operou na Lhotinském amfiteátru se kvapem blíží, muzikál Mamma Mia roztančí diváky hned třikrát a budou u toho i naši dnešní hosté Lumír Olšovský a Viktorie Tandlerová. Jaké role a úkoly mají, co všechno je ještě, se musí ještě do premiéry naskoušet, vylepšit, vyřešit, poslouchejte náš rozhovor už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Dnešní dopolední hosté přišli v souvislosti s blížící se nocí s operou. Velká akce na Lochotnickém amfiteátru. Lumír Olšovský, Viktorie Tandlerová, vítejte, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Já bych se zastavil nejdřív u Viktorie, protože tu posluchači znají, Lumír se neurazí trochu méně a Viktorie se taky neurazí.
1: Neurazit, když mi lichotíte.
0: Vy jste sice samozřejmě spojená s divadelní scénou v Plzni, ale studovala jste sportovní gymnázium.
2: Ano, já jsem v Plzni studovala sportě.
0: Jak to jde dohromady?
2: Já jsem totiž odmala tancovala hrozně ráda a k tomu jsem dělala jako mamka volejbal. No a pak jsem hledala školu, která by se nějakým způsobem dala trošku skloubit s divadlem. A nejdřív jsem chtěla na Masarykáč, tam bylo hodně matiky, ale byla by to asi víc jako divadlo nebo škola. A tak jsem si vybrala nějakou prostřední cestu.
0: Takže prostřední cesta byla sice gymnázium, ale sportovní, ale potom ta cesta k divadlu musela být poměrně klikatá, jestli tomu dobře rozumím.
2: Já to totiž mám od 12 jako brigádu. Já vlastně jsem začínala v Plzni, v plzeňské Bonnie a Clyde, pak jsem tak zkoušela v Plzni v Praze a vlastně to tak hrozně hezky s tou školou šlo souběžně až do dneška.
1: No a vlastně ten vrcholový sport dělala takhle v tom divadle Josefa Kajetána Tyla.
2: Přesně, já jsem totiž zpívala na vyhlášení nejlepšího sportovce roku. Vždycky jako ten jeden jediný jejich kulturní článek, tak já jsem vždycky pak šla a před všechma jsem zpívala.
0: Napadlo mě, jestli jste třeba ještě nepřehazovala nějaký míč přes síť třeba v nějakém představení, to asi. Ne,
2: zatím ne. Zatím jsem nemusela.
1: Ale máte šikovná je teda moc.
0: Děkuju za tu pochvalu. Já jsem rád, že to nemusím říkat, že to říká Lumír, My Fair Lady, Elizabeth, něco schnilého a tak dále. To máte všechno za sebou a teď před sebou Mamma Mia, k tomu se za chvilku dostaneme. Lumír ten je v pohodě, usmívá se tady, sluchátka na uších. A říkám si, když se podívám na vaše sociální sítě, že vlastně ani skoro neskoušíte, ne?
1: To no, je pořád nějaké herci.
0: Brno, Ostrava, pohoda.
1: Ne, já jsem dospěl k tomu, že opravdu ti herci tam běhají, skáčou, usmívají se na sebe, rozčilou se, zpívají. Je to prostě nádherný být toho svědkem a potom je nádherný po té zkoušce vyjít ven na ulici a nadechnout si čerstvého vzduchu, což jsem teda do loňského června neznal, jelikož jsem šéfoval.
0: V souvislosti s funkcí tedy šéfa. Je to svobodné pro vás, svobodnější?
1: Nesrovnatelně svobodnější. Opravdu soustředit se jenom na tu práci. Uvidíme teda v neděli 28., kdy bude po všech těch představeních lochotínských a já vlastně zjistím, že mám před sebou prázdniny a nic. Prostě, já si mě lidi ptají, co budeš režírat příštím roce. Nic. Nic. Prostě nic. Já budu jezdit si po té v Praze, Ostravě, v Brně, občas dostanu nějakou cenu nebo něco takového. Ne, jako představuju si, že se trošku zregeneruju, ale je to hrozně příjemný teda na těch zkouškách sedět. Zase se vracím zpátky k Mamma Mia, jak jste říkal, noc s operou, přesto jsme tady my z muzikálu.
0: Je pravda, že je ta typovka možná v tomto týdnu trošku vyšší? Jak se blíží ty premiéry, nebo se pletu?
1: Pletete, já jsem úplně klidnej.
0: Opravdu?
1: No, opravdu. Ne, já správně jste si pozvali Viktorku, protože to je, já musím říct to, co jsem jí včera řekl, že mám poprvý dojem, že to je opravdu příběh o Sofii. Jakože opravdu Viktorka je tahoun týhletý inscenace, že ano, máme výborný dony, výborný tatínky, výborný tety, ale ta Sofie opravdu řeší problém a u nás, jak jsem viděl všechny ty inscenace v České republice a samozřejmě mám rád filmovou, ale kam se hrabou na plzeňskou Mamma Mia?
0: Jak se vám to poslouchá, Viktorko?
2: Je to krásný, zároveň mám respekt. Ale hrozně se na to těším, protože mě to strašně baví.
0: Ano.
2: Můžu tam být vlastně relativně hodně já. Můžu být střeštěná, můžu být nepříjemná, můžu být veselá, bláznivá, můžu být všude, můžu tam chvilku se někde schovat, můžu si dělat cokoliv a Lumírovi se to líbí, takže mám rád ty hosty.
0: Takže je to v pořádku.
2: Jo.
0: Já jsem tu měl před několika týdny Terezu Bebarovou, to je jedna z těch don, a ta se tak těšila. To byla úplně nakažlivá. A připomíná mi to ten váš výraz.
2: Hraje mi mamku, my to máme v rodině.
0: Přesně tak.
1: A je to moje spolužečka z Ostravy a říkala v několika rozhovorech, jakože se těší na první naši spolupráci. Ale já jsem včera zjistil, proč spolu budeme partneřit v sobotu 27. Já tam budu hrát toho jednoho z tatínků. Ale ona se trošku plete, protože zapomněla na naši dabingovou jako velkou kariéru rodinou, protože jednak je to moje Žizel z Kouzelný romance a taky Grace se seriálu Will a Grace a myslím, že jsme si toho docela zažili už jako partneři.
0: Ona vyprávěla v tom rozhovoru ten telefonát, nám tady přeříkávala, jak jste jí volal. Já je Lumír, hele, co chce? Mamma Mia, no tak jasně.
1: No takhle jednoduchý to nebylo, trošku to zvažovala, ale říkala tak, jak takovejhle výjimečný projekt, že přijedu a jednou si zahraju hru, takže to musím zkusit. A podobně k tomu přistupují i Marek Němec, Martin Písařík, Markéta Pešková, Lucka Zvoníková. Zahraju si to jednou a konec. Teďka tady na vrátnici se mě taky paní ptala, no a není to škoda, jako když se to naučíte, tak ta energie do toho vložená, já říkám, pro 20 000 diváků to není škoda.
0: Lumír Olšovský, Viktorie Tandlerová jsou našimi hosty. Co čert nechtěl, máme tady Abu.

0: Lumír Olšovský a Viktorie Tandlerová se tady tak pochupují do rytmu písničky Aby. Tahle písnička v tom muzikálu Mamma Mia nezazní, to nevadí, zazní tam spousta jiných. Zajímá mě, a posluchače to bude určitě zajímat taky, já jsem i jako avízo na ten dnešní rozhovor dával do toho textu upoutávky, že se zeptáme na to, v jaké to je fázi aktuálně, protože je do premiéry opravdu pár dní, tak se mě samozřejmě dere otázka na mysl, jestli už to všechno umíte, Viktorko, jak to je?
1: Já myslím, že nějaký základ už tam je.
0: Mm-hmm.
1: Že už vlastně teď od příštího týdne nás čeká amfiteátr, takže se musíme zžít s tou scénou. A jinak jako herci už víme, co od sebe čekat, i když tím, že máme i hosty, kteří třeba ne vždycky na těch zkouškách často jsou, tak oni přinesou nějakou novou energii a pořád se to vyvíjí. Ale to je nějaký přirozený proces, jinak si myslím, že základ už do nás Lumír dal někdy k začátku. Texty už všichni umíme, písničky umíme, choreografie už většinou taky a tím pádem už to teď jako začíná spíš ožívat svým životem.
0: Už to jde skloubit dohromady, dá se říct. Už byste to třeba odehráli skoro od začátku do konce.
1: Už určitě, my už to hrajeme.
2: To se několikrát děje, to jako Viktorka opravdu přehání, jakože nějaký základ. Jako Viktorka je zrovna člověk, který jako asi měsíc tu hru umí. Jo, takže můžeme si opravdu dovolit celou hru projet, podívat se na to, kde, ve kterých scénách je nějaký jako energetický propad nebo něco takového, na to je upozorním třeba, ale jo, ze který strany se otočit, aby na ně dobře bylo vidět na kamerách, protože na Lochotíně budou obrovský obrazovky, kde se bude promítat. No a teďka řešíme prostě včera poprvé kostýmy, byli jsme vlastně poprvé na scéně, ale už večerní zkoušku jsem mohl přenechat choreografovi na čištění choreografií, protože nebylo potřeba nic zkoušet herecky. Jo, takže teďka fakt technické věci, kostýmy, potom na Lochotíně to bude všecko úplně jinak, protože tam je to asi třikrát větší než naše dosavadní zkušebny.
1: No a já vlastně jsem to taky myslela, že ten základ, že to máme už vlastně celý v kuse. Máme to jako hotovou věc, která teď už se jenom šperkuje.
0: Už se to perlí.
1: Jo.
0: Lumír by nám mohl říct, jak ten proces celý je dlouhý. To je otázka týdnů, měsíců, jak dlouho se to vlastně zkouší. I ten od toho nápadu. Kdy to přišlo, jakože by se hrála Mamma Mia na Lochotině a teď se musí sehnat nějaká určitě licence, možná české texty a tak dále.
2: Máte pravdu, vlastně první myšlenka, co mě napadlo, že vám odpovím, že to samozřejmě každý ví, ale pak mi došlo, že vlastně nikdo to neví a mají pocit, že se týden předtím sejdeme, řekneme si, jako kdo má jakou roli, tady dostaneš deníček, ten se nauč. Ale ono je opravdu v povědomí spousta omylů a všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text. Nejtěžší je spousta jiných věcí, které vám hrozně těžko budu teďka vyprávět, ale to shánění licencí, to je tak 3 roky zpátky. Vůbec uvažování o tom, jako že dramaturgický plán a takhle to s Pavlem Bárem jsme dělali vždycky jako hodně dopředu, no a asi není tajemstvím, že jsme velice usilovali o provedení Bídníků na Lochotín v tomhletom termínu, jenomže to se nám bohužel nakonec nepodařilo vyjednat a Mamma Mia byla záložní řešení, nicméně daleko šťastnější se ukázalo. A myslím si, že si to strašně moc užijem, zvlášť v tomhletom parným počasí. Takže 3 roky předtím uvažování a žádosti o licence, rok dopředu rozhodně příprava výtvarné stránky, to znamená scéna a kostýmy. Obrovský bylo uvažování o tom, jak ten Lochotín tentokrát postavit, protože Noc s operou měla tradičně jednu scénu a my jsme trošku s Ondrou Brínou, výtvarníkem, začali vymýšlet, aby se ten Lochotín proměnil v řeckou vesnici nějakým jiným způsobem. No tak uvidíte, no, jaký změny proběhly. Nicméně ta práce je denodenní, zvlášť teda pro inscenační tým nebo pro chudáka režiséra, tak jako minimálně tak 1,5 roku dopředu.
0: Jak dlouho třeba řešíte dopředu obsazení? Přece jenom herci mají i itineráře taky plné, zvlášť externí.
2: Viktorko, jak dlouho před premiérou jsme ti volali? To bylo asi ta doba, kdy jsme to dávali dohromady.
1: To je nějaký 3/4 rok? 3/4 rok? Kdy to je?
2: Já myslím, že to musí být skoro k roku.
0: Takže herec dopředu, dejme tomu rok, ví, že prostě v některých termínech těch 3 představení bude hrát.
2: Naštěstí v Plzni máme výhodu z velice silného souboru, že jo, kterým jsme si mohli dovolit, tak ty příští měsíc zkoušíš tuhle tu hlavní roli a ten zaměstnanec samozřejmě byl velice šťastný. Ale jak Viktorka zmínila několik hostů, kteří přijdou sem tam na zkoušku, ona řekla teda někdy, že chybí, ale ono je opravdu, jsme se domluvili a záměrně, já to mám rád, tyhle ty adrenalíny, záměrně jsme se domluvili třeba s Markem Němcem nebo Martinem Písaříkem, že přijedou třeba na 4 zkoušky. Teda už tam byli na 5, jo, ale že víc jim jakoby nedovolím, jo, ale přesto ač to bude jenom takový koření, tak jsme si s těma dle osobnostmi samozřejmě museli to, ten termín domluvit hodně dopředu. Mm.
0: Ještě mě zajímají texty. České texty k Abě. Mm. Kdo to má na starosti? Kdo to spáchal?
2: Překlad je dílem Adama Nováka a samozřejmě vychází z originálu, takže když se nás lidi ptají, proč tam není text Zdeňka Borovce, který všichni znají od Heleny Vondráčkové, tak je to proto, že v originále opravdu se zpívá o vítězi a poraženým, ne o tom, jako já tě nezvu dál, co když někdo spí tam, třeba i tvůj syn. To tam opravdu není v tom originále. Takže ty texty jsou odpovídající originálu a myslím, že diváci určitě budou rádi a nejenom, že se budou jako my tady pohupovat, ale doufám, že i vstanou a že nám trošku zatančí.
0: K té samotné inscenaci se dostaneme za chvilku. Našimi hosty zůstávají Lumír Ošovský, Viktorie Tandlerová.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě na šlehačku daj.
1: Tak, jahodu na šlehačce možná budeme mít i dneska na konec toho našeho dnešního povídání s hosty. Mňam, to bude... Teda nepodáváme tady v rozhlase dezerty, ale... V každém případě teď bych rád posluchače uvedl do takové představivosti. Vstoupím do amfiteátru Lhotinského příští týden, takhle večer. Ještě se ani nesetmí a bude to v den konání jednoho z těch tří představení. Co tam toho návštěvníka čeká? Ohromí ho něco hned na první pohled? Bude tam něco jinak? Vy jste říkal něco o Řecké vesnici, že to nebude jenom na jednu scénu. Můžete něco prozradit, Lumíre?
2: No tak, když říkáte, že tam vstoupíte, teda nejdřív se asi podíváte na nocoperou.cz, pokud nemáte vstupenku, dokonce i z Prahy je tam možnost si koupit jízdu autobusem, protože opravdu skončíme o půlnoci, tak i do Prahy se lze dostat zpátky, ale nocoperou.cz, koupíte vstupenku, vejdete už v 6 hodin, můžete do toho amfiteátru vejít, do toho prostředí, doufám, že rozjásanýho, protože máme objednanou řeckou kapelu, která nám tam bude naživo hrát a myslím si, že tak hodinku se tak ty lidi můžou naladit. Doufám, že tam bude k sehnání nějaký úzo nebo nějaký gyros nebo něco takového. Prostě naladit se na krásný prázdninový letní den. No a potom přijdou krátkej proslov ve 20.30 a pak spustíme prostě krásný představení.
1: Máte to nějak změřené, jak to bude trvat dlouho, kolik je tam písniček a takovéhle, lidi jsou někdy jaksi rýpaví, řeknou si, no tam nebyla tahle ta písnička, to jsem čekal, že tam bude a tak.
2: No, oproti filmu je tam pár písniček navíc, ale přesný počet mi je jedno, protože je důležitý, jestli to v tom ději člověk chce nebo nechce slyšet a myslím si, že opravdu, jako diváci musí být nadšený. Já jako kolikrát na zkouškách brečím dojetím nebo štěstím, co všechno se tam jako děje a jak nádherně vlastně energicky to pulzuje.
1: Viktorko, jste nervózní. Čekáte plný amfiteátr, to je jasné. Je to takřka vyprodáno, dá se říct. Hrála jste někdy před tolika lidmi?
3: Já jsem byla párkrát, jak se jezdil Drákula 30 po těch zimních stadionech, tak trošku vím, jak to vypadá, když na nás fakt kouká hodně lidí. Myslím si, že to ale bude úplně jiný zážitek tím, jak to bude venku, tím, že ten muzikál vlastně hned otvírám. Takže určitě nervózní budu. Já mám výhodu, že já jsem tam asi prvních 6 scén v kuse, takže si myslím, že to ze mě pak spadne a už jenom budu tam s těma lidma a budu si to užívat. Ale samozřejmě přijdou mi rodiče, přijde mi babička, bydlím tady, takže spousta kamarádů, na každý to představení znám třeba 100 lidí, kteří řekli, že přijedou i třeba z Prahy se podívat. Takže respekt budu mít veliký, ale myslím si, že to bude někde mezi tím nervózní, ale ne tolik, aby mě to nezničilo a abych to mohla rozjet.
2: Na to nebude čas, myslím, na tu nervózní.
1: Přesně tak. Jestli je tam třeba nějaká stresová chvilka v zákulisí, když se musíte třeba rychle převléct nebo rychle něco s technikou udělat a tak dále. Máte tam někde takový moment, anebo je to v

0: pohodě.
1: My tím, že spíš než zákulisí máme obrovské to jeviště a bude úplně plné lidí, tak já jsem zrovna dneska říkala Lumírovi, že já tam budu mít jeden stresový moment, kdy já tam mám probíhat těma davama těch lidí. A doteď, když nás bylo jenom pár na test na tom jevišti a zkoušeli jsme jenom základní skupina lidí, tak jsem musela ten stres hrát. A najednou teď k nám přišli baleťáci, přišel k nám
0: hosté
1: z konzervatoře a ještě příští týden se přidá kompars, což je obrovské množství lidí, tak já pak už vlastně nebudu to muset hrát, protože najednou ten stres bude tam a já nikomu nechci ublížit a aby někdo nebuch mě. Takže si myslím, že to bude nervozita hodně jako tam.
0: Zrovna mluvíš o scéně, kde momentálně je něco kolem 50 lidí na tom jevišti, ale v tom Lochotíně budeš běhat mezi 240 účinkujícími.
2: Aha.
1: To je přesně.
0: 240.
2: To je celá vesnice.
0: A jeden osel.
2: No, tak aby vám to neskazil.
0: No, já myslím, že to může jenom vylepšit.
2: Výborně. No tak obsadíte amfiteátr už vlastně na začátku příštího týdne, to už bylo řečeno, a budete zkoušet denně v tom prostoru, abyste si zvykli na to pódium.
0: Chápu, ano, máme tři dny, pondělí, úterý, středa.
2: Pondělí, úterý, středa. A potom se vlastně čtvrtek, pátek, sobota hraje.
0: Ano. No, a pak je konec. Takže pojďte konec. Opravdu, a jestli můžu doporučit posluchačům, pojďte se podívat ve čtvrtek. Budete mít chuť se podívat ještě v pátek a ještě v sobotu. A myslím si, že to bude stát za to.
1: Každý večer bude úplně jiný.
0: Jo.
2: Můžu ještě jednu technickou? Mě to zajímá jako profesně. Jak se slyšíte na tom pódiu? Tam přece nemůžou být žádné odposlechy a tak dále. Máte in-eary? Máte něco ve sluchátkách? Nebo jak to tam je?
1: To musíme si ještě přesně vyzkoušet.
2: Vyzkoušíte, dobře.
1: Protože zatím zkoušíme na jevišti,
2: ano,
1: a vím, jak sportama to funguje, mm-hmm, ale mám i scénu, kdy pak jdu mezi diváky a já vlastně nevím, kde se mi přetne kontakt, jestli budu ještě pořád slyšet. To všechno musíme zjistit příštím týdnem.
0: No, ale je to opravdu velice nepohodlný na tom jevišti. Včera jsme zkoušeli a dokonce tanečníci potřebují taky slyšet dialogy, protože na to dělají nějaký akce a zvukař pochopitelně nemůže všechny zvuky pustit do odposlechu, protože by to začalo houkat šíleně jako vyvádět. Takže opravdu je to velká, těžká technická práce.
2: Na jakou písničku chcete Lochotinský amfiteátr roztančit?
0: Dancing Queen.
2: Že jo?
0: No samozřejmě.
2: Jednoznačně.
0: Dancing Queen. Ano, to musí vstát celý Lochotín. I lidi s berlema.
2: No povídalo by se ještě, ale já už vám jenom držím palce. Musíme končit. A jsem rád, že jste se tady zastavili uprostřed toho té nízké tepovky, jak řekl Lumír.
0: Ne, rozhodně přijďte, protože tohle to bude zažijete štěstí.
2: Lumír Olšovský, Viktorie Tandlerová. Hodně štěstí přeju, ať se to povede. Mějte se hezky.
0: Na viděnou.
2: Na shledanou.
1: Na shledanou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho

0: zasažen.
1: Naše další téma v dopoledním programu. V Karlovarském kraji vyjeli na koleje nové vlaky Regio Fox. Dvě motorové soupravy začnou jezdit na Chebsku a doplní stávající flotilu vlaků Regio Shark. Víc uslyšíte za chvilku.

0: Karlovarský kraj pokračuje v obnově vozového parku regionálních vlaků. Na tratě vyjeli dvě nové motorové jednotky RegioFox. Cestující je můžou zatím využívat hlavně na Chebsku, postupně ale zamíří i do dalších částí kraje. Nové soupravy doplní dosavadní vlaky RegioShark.
1: Vážení cestující, vítáme vás ve vlaku jménem národního dopravce České dráhy.
2: Takové hlášení uslyší cestující ve dvou nových soupravách RegioFox, které začaly jezdit v Karlovarském kraji. Oproti svým předchůdcům vlakům RegioShark se liší v několika detailech. Podle strojvedoucího Karla Trojáka, který mě vlakem provází, je například snazší už samotné nastupování.
3: Jednotka RegioFox má dva vysouvací schůdky v nástupním prostoru, takže tam potom není ta mezera mezi podlahou vozu a nástupištěm a pro cestující je to velmi pohodlné pro ten nástup.
4: Procházíme vlakem a kousek od dveří je toaleta.
5: Oproti RegioSharku tak vstupní dveře na WC mají pouze ruční pohon. U RegioSharku tím pohybuje elektromotor.
4: Což mohlo být chvílemi i otravné.
5: Otravné určitě.
4: Jdeme dále do vozu.
5: Zde máme běžný podvozek pod námi a ta jízda zde je daleko těžší oproti tomu, když tam pod námi je hučí motor. Takže ten, kdo má rád větší klid, doporučuji sedat si sem.
4: To je tedy doprostřed vlaku.
5: Doprostřed vlaku, ano.
4: Teď jsme v prostoru pro kočárky a kola.
5: Je větší i co se týká na jízdních kolech, protože ve starém RegioSharku byly umístěny háky na kola, které kola se umisťovaly svisle do vzduchu. Zde na RegioFoxu máme takový připínací popruh, pás, chcete-li.
2: Obě soupravy stály dohromady více než 230 milionů korun. Pokračuje náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO.
6: Tyto dva vlaky RegioFoxy jsou pořízeny společností České dráhy na objednávku Karlovarského kraje. Jsou určeny právě pro modernizaci vlastně vozového parku na železnici v Karlovarském kraji.
2: Nové motorové soupravy jsou určené především pro tratě bez elektrifikace.
6: Budou jezdit na různých tratích, například z Chebu do Lubu nebo do Merklína. My samozřejmě máme ještě 9 jednotek RegioShark, předchůdce vlastně těchto RegioFoxů, takže my je určitě budeme střídat a využívat na všech tratích, kam si kraj objednává dopravu a kam nevede elektrifikace.
2: Na železnici v Karlovarském kraji letos přibudou ještě dvě nové elektrické soupravy Regio Panther, které budou jezdit na hlavních tratích. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, písnička.

Žádný strach, naše zpravodajská redakce to zvládne, chystá další zprávy, a to na 11. hodinu za 3,5 minuty. A my přejeme hezké dopoledne. Teď Madonna, Open Your Heart.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP plánuje úpravy zimního stadionu. Práce rozdělí na etapy. Většina přírodních koupališť v Karlovarském kraji je vhodná ke koupání. Andrej Babiš chce pro Českou republiku více peněz z unijního rozpočtu. Bude jasno až skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Zprávy přináší Libuše Ernestová. Zimní stadion v Chebu čekají rozsáhlé úpravy. Budou stát asi 600 milionů korun. Město proto práce rozdělí do několika etap. První by mohla začít už příští rok. Prioritou bude ale odvodnění zimního stadionu. V místě dlouhodobě působí spodní voda z pivovaru, který stál nedaleko. Cílem je vodu zachytit a následně využívat pro závlahu ve sportovním areálu Lokomotiva. Pokračuje místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
2: Součástí tohoto projektu je jednak sjednocení zimního hospodářství mezi malou a velkou ledovou plochou, rekonstrukce malé ledové plochy, která už také dožívá, provoz za těch 20 let, kdy stávající zimní stadion funguje, zjišťuje, že zde chybí tréninkové rozcvičovny a využití pro různá soustředění jako ubytovací prostory.
0: V Karlovarském kraji se kvalita vody v přírodních koupalištích pohybuje nejčastěji mezi prvním a druhým stupněm. Je vhodná ke koupání. Jak vyplývá z výsledků měření krajské hygienické stanice, mírně zhoršená kvalita se zjistila ve vodní nádrži Jesenice na Chebsku, kde u rybářské bašty byl naměřen stupeň 2, stejně jako u kempu Václav. Na druhém stupni je také rybník Lesík na Karlovarsku. To znamená zhoršené vlastnosti vody, která ale zůstává vhodná ke koupání. V Podhoří je voda ve vodní nádrži Skalka na stupni 3. Zhoršená jakost s mírně vyšší pravděpodobností vzniku zdravotních problémů po koupání. Na třetím stupni je voda ve velkém rybníku u Hroznětina na Karlovarsku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes v Bruselu prohlásil, že mu je ve finále jedno, odkud budou finance pro nový dlouhodobý rozpočet Evropské unie pocházet. Chce ale zajistit peníze pro Českou republiku, řekl to při příchodu na druhý den jednání unijních lídrů. Tématem dopolední debaty je právě takzvaný víceletý finanční rámec na roky 2028 až 34. Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu.
3: Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal a stejně tak, jako jsem přiznal tyto všechny 3 družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a k večeru přehánky. Nejvyšší teploty do 33 stupňů, na horách 26 až 29. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou celý den dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: U obce Dlouhá Ves bourala 2 osobní auta. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný. A u Vojkovic došlo ke srážce motorkáře s osobním autem. Zasahují tam záchranné složky, tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Počasí, to je jedno z ústředních témat dnešního dopoledne a celého nadcházejícího víkendu. Řekneme vám, jak bude o víkendu a co se čeká napříč západními Čechami od dneška až do nedělního večera, a to už za okamžik. Chybět nebude páteční rubrika Místopis západních Čech, dneska se s ní vydáme do Mirošova na Rokycansku, no a Babské rady poradí, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. No a my vám přejeme hezký den.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

11 hodin a 11 minut. Počasí. Jak bude o víkendu? Začneme dnešním odpolednem, kdy bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 34 a na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a rostylové podmínky budou dobré, aby zátěž na trojce, tedy vysoká. Takový je pátek, pojďme se podívat na sobotu. V noci na sobotu bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 20 až 17 stupňů a rostylové podmínky většinou mírně nepříznivé. Přes den pak čekejme i nadále tropické teploty a s odpoledními a večerními přeháňkami nebo i bouřkami. Bude nejprve skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přechodně přibývat na oblačno a místy se vyskytnou přeháňky či bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 32 až 35, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Opavané slamí proměnlivý vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rostylové podmínky budou v sobotu většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé. Zbývá neděle, i nadále povládnou tropické teploty s odpoledními a večerními přeháňkami nebo i bouřkami. Zpočátku bude tedy skoro jasno až polojasno, během neděle pak postupně až oblačno a na řadě míst se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 20 až 16, a nejvyšší denní 30 až 34 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Toliko počasí na nadcházející víkend, ať se vám víkend povede bez ohledu na to, jak bude. Elvis Presley.

Mirošov na Rokycansku si letos připomíná 660 let od první písemné zmínky. Co stojí ve městě za pozornost a jaký je tam spolkový život? I na to odpovíme už za chvilku v našem seriálu Místopis západních Čech. Přejeme hezké dopoledne, teď i s kapelou Opět a Radeček.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Seriál nás dnes zavede do města na Rokycansku, které si letos připomíná 660 let od první písemné zmínky. Město je takovou vstupní bránou do Brd a najdeme v něm i zámek. Možná už jste správně typovali, že dnešní zastávkou je Mirošov. S teorií o původu názvu města nás seznámí tamnější kronikář Pavel Žižka.
2: Mirošov se pravděpodobně jmenuje podle dvoru nějakého Miroše nebo Mireše. Mirošov je v podstatě zkrácení. Zajímavější možná je, že Mirošovu na Rokycansku se neříká Mirošov, ale Mirošovi. Oficiálně je Mirošov, ale třeba poblíž je Číčov, takže se říká v Číčovech, Míšov je v Míšovech a Mirošov je v Mirošovech.
3: První písemná zmínka o Mirošově pochází z roku 1366. Letos si tedy Mirošov připomíná 660 let od této události.
2: Ta první písemná zmínka souvisí s tím, že dobrohost z Ronšperka tak věnoval plzeňskému klášteru plat z právě statků v Mirošově za zádušní mši za sebe a za svého otce na chvala z Osvračína. Takže první písemná zmínka je spojená s Ronšperky.
3: V Mirošově stojí za pozornost tvrziště, které zde bylo po zaniklé tvrzi Dvorec. Někdy se můžete setkat také s názvem Dvořec. Tvrz byla založena ve 14. století a v průběhu husitských válek zanikla. Na vrcholu tvrziště dnes stojí kaplička Panny Marie Lurdské.
2: To tvrziště je dneska krásně vysekané, takže je vidět opravdu ten val, který tam byl a člověk si to docela pěkně představí. Na vrcholku toho tvrziště vedle té kapličky roste nádherná památná lípa.
3: V Mirošově najdeme také zámek.
2: Zámek je v tuhle chvíli v soukromých rukách, je veřejnosti přístupný v podstatě na domluvu, že bych zval turisty na zámek, pokud jim stačí podívat se zvenku, tak určitě ano. Pokud by se chtěli podívat dovnitř, tak bohužel. Na katastru našeho města leží zaniklá ves Chylice. Chylice je lokalita mezi Hrádkem a Mirošovem. Na Chylici je jednak krásný historický gotický kostel, samozřejmě prošel mnoha úpravami. Kolem něj je hřbitov, který patří jak k Mirošovu, tak k Hrádku. A je to jedna z nejvýznamnějších asi pamětihodností, kterou u nás máme.
3: Jaký je ve městě spolkový život?
2: U nás je Sokol, který má skvělou a nejen sportovní minulost, ale i sportovní současnost. Super se o mládež i dospělé starají fotbalisté. Na Janově funguje Slovan Janov, tenisový oddíl, turistický oddíl. Vedle toho ale máme menší spolky, jako je třeba spolek ochránců přírody Ledňáček. Je super, že vznikají úplně nové spolky. Například před rokem vzniklo mezigenerační a komunitní centrum Mirošov, které dělá spoustu zajímavých kulturních akcí pro všechny generace. A nemůžu nezmínit kulturní komisi. Kulturní komise z logiky věci samozřejmě jako všude jinde je politický orgán. Nicméně u nás funguje jako parta lidí, která pořádá spoustu kulturních akcí, trhy, akce pro děti a v podstatě funguje také jako další spolek. No a samozřejmě hasiči jako všude zachraňují nás a pořádají pro nás spoustu zajímavých akcí.
3: Představuje spolkový život ve městě kronikář Pavel Žižka. Pro turisty může být Mirošov takovou vstupní bránou do Brd. Leží totiž na kraji brdských lesů. Pokud místo procházek holdujete spíše kolu, tak na kolech můžete vyrazit ven z Mirošova právě do okolí Padrických rybníků. Anděla Blažková.

0: 6 minut po půl 12. zamíříme do spáleného lesa v Lubech u Klatov. Právě v tuto chvíli je tam tradiční pietní akt za 73 lidí popravených v době Heydrichiády. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942 tam nacisté během zhruba jednoho měsíce zastřelili 73 českých vlastenců, často celé rodiny. Jejich památku si přímo na místě připomínají desítky lidí a na místě máme i reportérku Jitku Englovou, které přeji dobré dopoledne.
1: Dobrý den. Tady na tom dlouhém památníku jsou uvedena jména všech popravených, pocházeli z jihozápadu Čech, hlavně z Klatovska, Táborska, Písecka a dalších. Nejčastějším důvodem rozsudku smrti bylo schvalování atentátu na říšského protektora a taky pomoc parašutistům. Mezi těmi 73 popravenými bylo 17 žen. Nejmladší obětí byl 16-letý Jiří Viktora z jihočeského Věšína, který tady byl v jeden den popravený společně se svým otcem, matkou i 19-letou sestrou. Rozsudek smrti se přitom lidé dozvěděli přímo až tady na místě, tedy jen krátce předtím, než je popravčí četa zastřelila. Ty popravy tady byly od 31. května do 3. července 1942 a jak už jsme řekli, během této doby tady skončil život pro 73 lidí.
0: Jakým způsobem si lidé památku těch popravených připomínají?
1: Tak sem každoročně přicházejí a přijíždějí desítky lidí, třeba z obce Bernardice u Tábora, která tady má nejvíc popravených spoluobčanů, ale jezdí sem i z ostatních obcí, a to nejen představitelé nebo zastupitelé, ale i příbuzní těch obětí. Byli tady i zástupci armády, policie, bývalí političtí vězni, skauti a další spolky. On ten pietní akt před chvílí skončil, ale vždy vlastně vypadá tak, že zazní nějaké projevy, hymna a pak lidé stojí ve frontě, aby položili věnce a poklonili se památce těch vlastenců.
0: A pravidelně se toho pietního aktu účastní i školáci, předpokládám, že tam jsou nebo byli i letos?
1: Ano, to je pravda. Tady je vždy několik tříd ze základních klatovských škol a z Plánice, letos taky. A ono, jak jsem mluvila s učiteli i s některými dětmi, tak je úplně jiné, když se o Heydrichiádě učíte ve třídě z učebnice. A něco úplně jiného pak je, když přijdete sem na to místo. Čtete ta jména na památníku a uvědomujete si, že ti lidé opravdu zemřeli přímo tady a že to byly rodiny, jako jsou ty naše. Takže je to opravdu takový silný prožitek, který vede i k trochu jinému vnímání té historie, což mi tedy potvrdili i sami děti.
0: Říká Jitka Englová, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Přeji krásný den a těším se naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

jak žít do 100 let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio

Za okamžik bude 11:45, přejeme hezké dopoledne, pokud právě obědváte, tak dobrou chuť. Babské rady, ty nás dneska naučí, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. Pomůže prý cukr, správný řez i výběr místa. Jarka Vykoupilová dostane za okamžik slovo.

0: Babské rady.
1: Řezané květiny po odstřižení od kořenového systému postupně ztrácejí schopnost přijímat vodu a živiny. Správná péče však jejich životnost výrazně prodlužuje. Po přinesení domů je vhodné stonky zkrátit ostrým nožem asi o 1 až 2 cm. Řez by měl být šikmý, protože zvětšuje plochu pro příjem vody. Květiny nikdy nestříhejte tupými nůžkami a úpravu stonků dělejte vždy pod tekoucí vlažnou vodou, aby se do nich nedostal vzduch. Listy, které byly ponořené ve vodě, je nutné vždy odstranit, protože ve vodě rychle zahnívají a podporují množení bakterií. Vodu ve váze je doporučeno měnit každý druhý den. Domácí výživu lze připravit z malé špetky cukru, který slouží jako zdroj energie, a několika kapek citronové šťávy. Ta omezuje růst bakterií. Květiny umístěte na chladnější místo mimo přímé slunce a hlavně daleko od misky se zralým ovocem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Někdo podrží dveře, jiný pomůže s těžkou taškou, zastaví u nehody nebo zůstane vedle člověka ve chvíli, kdy je mu nejhůř. Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti a na vaše názory se těší hodinu před půlnocí moderátor Honza Macoun. To bude ale až zadecela dlouho, daleko blíž jsou dnešní polední zprávy a teď už je tady ještě před polednem známá akordová kombinace pro kytaristy D-dur, G-dur, D-dur, G-mi. Jestli pak víte, o jakou písničku se jedná? No přece o stánky.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: O studium na záchranáře v Sokolově je velký zájem. Na sokolovském hřbitově vznikne pietní místo pro ženy ze svatavského koncentračního tábora. Kvůli MotoGP v Brně bude policie na Vysočině více kontrolovat dálnici D1. A odpoledne bude jasno až skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Hana Zubková. O nově otevřené bakalářské studium v oboru zdravotnický záchranář v Sokolově je velký zájem. Část uchazečů ale nesplnila nutné fyzické testy. Z přihlášených 59 uchazečů jich splnilo podmínky 37. Otevření oboru v Karlovarském kraji má i v takovém případě budoucnost, řekl hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
4: Na nás teďko je, abychom samozřejmě zajistili praxe pro tyto záchranáře a prostory, takže to řešíme s městem Sokolov. My těm záchranářům budeme asi vyplácet stipendia, pokud bude zájem, ale my si je tím také zavážeme, že nám zůstanou v kraji. Tak zatím máme informace, že ano, urgentní příjmy, záchranná služba, všichni by vlastně chtěli ty záchranáře zaměstnat, což je pro nás jako dobrá zpráva.
3: Obor zdravotnické záchranářství nabízí od studijního roku 2026-27 v Sokolově Vysoká škola zdravotnická. Ta už v Sokolově vyučuje obor všeobecné ošetřovatelství, kde vysokoškolsky vzdělává zdravotní sestry. Na hřbitově v Sokolově vznikne nové pietní místo na památku žen ze svatavského koncentračního tábora. Ženy byly v roce 1945 pohřbeny v masovém hrobě. Jak informovali zástupci města a architekt Jakub Chvojka, součástí bude pamětní kniha připomínající osudy těchto žen a nový kamenný chodník. Pietní místo se veřejnosti otevře v září a jeho vybudování bude stát asi 1,5 milionu korun. Projekt je součástí obnovy a rozšíření městského hřbitova. Město zároveň buduje nová hrobová místa a kolumbária a upraví zeleň v areálu. Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině více dohlížet na dálnici D1. Kontroly zaměří i na další silnice, po nichž by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motocyklech, uvedla mluvčí Dana Čírtková.
5: To může vést ke vzniku dopravních komplikací a případných delších kolon, a proto apelujeme na všechny řidiče, aby byli k sobě ohleduplní, aby byli při jízdě trpěliví i v té koloně. Jednak se předpokládá, že budou vysoké teploty vzduchu, takže aby sebou na cestu měli tekutiny.
3: Program na Masarykově okruhu potrvá od pátečních tréninků do nedělních hlavních závodů. Česká charitativní organizace Nesehnutí zprovozní další solární elektrárnu na Ukrajině. Tentokrát na čističce odpadních vod ve městě Šack. Už včera otevřela jednu ve Lvově na střeše nemocnice. Malé místní elektrárny mají stabilizovat dodávky proudu pro klíčová zařízení v případě, že ruské bombardování vyřadí z provozu velké centrální elektrárny. Na projekt přispěly stovky lidí z Česka.
6: Sport.
3: Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa skončil za lídrem průběžného pořadí seriálu Manuelem Gonzálesem ze Španělska. Druhý trénink kategorie Moto 2 odstartuje pod 14. hodině.
6: Počasí.
3: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 26 až 29 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou po celý den dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: U Libé na Chebsku se střetlo osobní auto se zvěří.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
1: Hezký dobrý den, je pátek 19. června, svátek Máléhož a teď je 12 hodin 4,5 minuty. Základní informace na začátku předvíkendových písniček pro vás. No a ještě spojení studio.vary@rozhlas.cz, to je stejné, tak i telefonní linka k nám do studia 221 55 37 37. Tak i dnes v pátek 19. června budeme plnit vaše písemná a telefonická přání, tak určitě vám rádi splníme to vaše, když zavoláte nebo napíšete. U mikrofonu Petr Čimpera přeju hezký pátek a pohodový poslech.

Je 12 hodin 11 minut, posloucháte páteční písničky pro vás, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Napsala nám paní Marie z Chebu, dobrý den, chtěla bych si nechat jen tak pro radost zahrát písničku od mé jmenovkyně, oblíbené zpěvačky Marie Rotrové, Řeka lásky. Je pro mě, pro moji kamarádku Jitku a také pro vás, pro všechny v rádiu. Také paní Marie, já si myslím, že ji zahrajeme všem, kteří nás teď poslouchají a moc vám děkuji za váš e-mail, za váš vzkaz a opět nám někdy napište. Zdravíme do Chebu.

mosty spát. 12 hodin, 14 a půl minuty, tak to byla Marie Rotrová. Hráli jsme do Chebu pro paní Marie, také její kamarádku a všechny, kteří si naladili naše předvíkendové vysílání. No a dnes večer proběhne v Císařských lázních slavnostní gala večer s udílením cen v anketě nejlepších staveb Karlovarského kraje za rok 2025. Je to 25. ročník, vy stále ještě můžete hlasovat na internetu stavby Karlovarského kraje pro ty, které jsou zveřejněny. No tak uvidíme. Vidíme, jak to všechno dopadne, a pro všechny, kteří se zapojili do této tradiční akce, posíláme také písničku v našem odpoledním vysílání Vašek Neckář Léto mé. Tak 12 hodin 15 minut, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, posloucháte naše předvíkendové vysílání. Klidný poslech.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Ve 12 hodin na 23 minuty jste ve společnosti pátečních písniček pro vás na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Plníme vaše telefonická a písemná přání. Každý den, vždy od pondělí do neděle, můžete psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz a nebo v čase mezi 12. a 13. hodinou telefonujte na linku 221 55 37 37. Před malou chvílí nám napsala Káťa z Karlových Varů, která by chtěla slyšet kapelu Krištof, písničku Nechá na mě, kterou vyberu, a posílá ji všem přátelům a přeje nám i našim posluchačům krásné léto. Tak Káťo, tak nějak málo tančím, co vy na to?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A do těch pátečních 19. červnových nám teď telefonuje paní Anna z Ostrova. Dobrý den.
2: Dobrý den, Peťo. Chtěla jsem vám říct, že děkuju, jakože to, a to, že tomu jednomu pánovi nebo kamarádovi, a že bych nechal zahrát tu písničku. On mi nechal zahrát, že mám ráda, poslouchám, co si mám ráda spraveného, tak jemu. Já nevím, jak se jmenuje už. No, pak stanovi z Dolců, Olince, Alence, no, tak kamarádovi Vaškovi.
1: Tak jsme společně vybrali, ano. Dobře, tak zahrajeme všem těm, které jste jmenovala. Vybrali jsme Petra Spáleného, vašeho oblíbeného interpreta. Ano, zaznělo, komu hrajete, naposledy také Alence Dochodová. Mějte se krásně, zdravíme do Ostrova. Hezký den, pěkné odpoledne, naslyšenou.

0: To byl Petr Spálený, Motel Nonstop dozněl v 12:30, posloucháte páteční písničky pro vás u mikrofonu Petr Čimpera a já vítám v našem vysílání Jarku ze Sokolova, která vybere následující muziku. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den i všem posluchačům a abych to nezdržovala, bude to jednoduchý, bude to Rod Stewart a písnička Baby Jane.
0: Dobře, vše je připraveno, nějaký vzkaz pro někoho, Jarko?
1: Ani ne, přeju všem hezký víkend, který se nezadržitelně blíží a vzhledem tomu vedru, ať si všichni užijou.
0: Tak osvěžení tak s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Tak naslyšenou, pěkný víkend,
1: mějte
0: se.
1: Taky, naschranou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: Vy posloucháte Ty páteční s datem 19. června, teď ve 12 hodin 40 minut, telefonujete, píšete, no a na náš e-mail přišel následující poměrně zajímavý vzkaz. Dobrý den, chtěli bychom pro naše kamarády, přátelé, nechat zahrát písničku od Xindla X Popelka. No, to je vše, co tam je napsáno, ale ten podpis je poměrně zajímavý. To přání nám napsali a podepsány jsou Vicky, Klárka, Martina, Katy, Jajina, Léňa a Julča. Tak ty všichni, nebo ty všechny nám napsali do našeho vysílání. Je ten výčet tedy velký. Plníme vaše přání rádi. Zahrajeme Xindla X a Popelku pro všechny vyjmenované s tím podpisem.
3: Už zase skončil vlád.

seber si to sama. Seber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Tak to byl Xindl X, kterého si v našem vysílání v pátek 19. června přáli posluchačky, které byly podepsány pod tím předchozím vzkazem. Přišel hned další e-mail s poděkováním a opět všechna ta jména, takže doufám, že jsem na nikoho, děvčata, nezapomněl a jsme rádi, že jste nám takto napsala do našeho předvíkendového vysílání. Tady jsou páteční písničky pro vás, 12 hodin a 45 minut. Jsme rádi, že nás posloucháte.

Také skupina AHA v pátečních písničkách pro vás je 19. června. Teď aktuální čas 12 hodin a 48 minut.

Za malou chvíli, přesně za 9 minut, bude 13 hodin čas pro aktuální zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary, připravuje kolegyně Hana Zubková. No a po nich začíná předvíkendový pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou. Tak si poslechněte zajímavosti z daného oboru a my se také dnes uslyšíme ještě chvilku po 14. hodině v pátečním dobrém odpoledni Rádia vašeho kraje. Tak naslyšenou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Karlovy Vary otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou. V lázních Kinžvart začíná festival loutkového divadla. A dnes čekejte jasno až skoro jasno, teploty do 33 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary po 9 měsících otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní konstrukci ze 60. let minulého století město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a její technický stav už nevyhovoval. Za stavbu radnice zaplatila přibližně 40 milionů korun. Most zároveň převádí důležité inženýrské sítě, pro které stavbaři během výstavby vybudovali provizorní lávky. Podrobnosti přidává primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
4: Samotná stavba začala v únoru roku 2025, protože tady byly velmi náročné přeložky. Mám radost, že jsme to stihli, protože to období bylo mezi jednotlivými festivaly. Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
3: V Lázních Kinžvart dnes začíná dvoudenní festival loutkového divadla. Vstupenky budou k dispozici vždy před představením. Dnešní program nabídne například pohádku Čupřina a himalajský horyduch divadla Hedarium. Účinkující festivalu Kinžvartská loutka budou vystupovat na louce u Balnea, říká ředitelka akce Lucie Helena Botlíková.
5: Díky lázním, které nám umožnili vlastně ten festival pořádat u nich, se odehrává v neskutečně krásném prostředí a nám se dost často děje, že právě přijedou ty soubory, které jsou tak jako zvyklé hrát buď někde v divadle nebo prostě na nějaký betonový stage a jsou naprosto fascinovaní tím, že přijedou do nádherného parku v lese a už jenom to dělá tu atmosféru toho festivalu jedinečnou.
3: Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dříve varovali taky před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška do odvolání. Afghánistán zaútočil na úkryty islamistických bojovníků v Pakistánu. Informovalo o tom ministerstvo obrany vládnoucího Talibánu. Počet obětí není známý. Na síti X ministerstvo napsalo, že afgánské letectvo útočilo na úkryty bojovníků takzvaného islámského státu ve dvou provinciích. Zasažené základny měly podle Talibánu sloužit k plánování útoků na Afghánistán. Minulý týden útočil naopak Pakistán na skrýše ozbrojenců na území Afghánistánu. Pakistán dlouhodobě obvinuje afgánský režim, že poskytuje útočiště pákistánské odnoži Talibánu. Vztahy mezi Kábulem a Islamabádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při pohraničních střetech zemřely desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců na obou stranách. Na začátku dubna představitelé obou zemí jednali v Číně o ukončení konfliktu. Střety v menší míře dál pokračují.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na Trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech v Sokolovské ulici poblíž zastávky Karlovy Vary keramická škola se střetlo osobní auto s nákladním a u Vojkovic na Karlovarsku se střetlo osobní auto s motorkou. Silnice do Damic je dočasně uzavřená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. vesele a zdravě.
6: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
7: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
6: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
7: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
6: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: Vy vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
7: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
7: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
7: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
7: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
7: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
7: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme pořad Veselé a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači, našimi básníky.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Prifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě svými jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme v oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo
0: dobré. Může
3: to
0: být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání.
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak ho nemrý rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to, kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik Rozehnal ve studiu Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz, co jsme tam tedy našli,
1: paní doktorko? Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním, samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: tomu za,
1: ano, a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, i posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí.

0: nábraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout pro tu, do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Jako mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji tohle.
1: Jakou mám barvu,
0: tohle,
1: paní doktorko?
0: No, takovou do fialová. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
1: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu, vesele a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuji.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystojní makulární edem na sítnici. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mě řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: pod vám děkuji za odpověď.
1: Ano,
2: odpověd.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentozní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano,
2: protože to
1: takže to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo, vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já
1: dobře.
2: To nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozumím.
2: Rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně
1: jo.
2: Nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Vesele a zdravě
1: dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu.
1: Ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně vidím, se něco rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste takto toto řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit snad. A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamové, kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: ne, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studenej obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat
3: ano,
2: jako to celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobrá.
3: Na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych jsem se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to ale takhle to nějak změnit, zintenzivnit? Třeba
2: no může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih, je to no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světelách, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost, ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly v obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka, a v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne, pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu, a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky, a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech začala série jednání o převodu mezinárodního letiště z Karlovarského kraje na Českou armádu. V Mariánských Lázních pokračuje přehlídka knižní lázně. Vietnamští podnikatelé v Česku budou lépe informovaní o nařízeních úřadů. A zítra čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ministerstvo obrany dnes začalo jednat se zástupci Karlovarského kraje o podmínkách budoucího převzetí mezinárodního letiště v Karlových Varech Olšových Vratech. Areál chce armáda od kraje jako současného vlastníka bezúplatně získat do konce letošního roku. Obě strany se musí dohodnout na budoucím provozu letiště, kde by měl zůstat civilní provoz. V areálu by taky měla začít pracovat základna letecké záchranné služby. Armáda by měla zajistit i nákladnou rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy. Začátek vzájemných schůzek obou stran dnes potvrdil při návštěvě Karlových Varů ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
2: V tuto chvíli jde o usnesení vlády. To usnesení vlády nám dá legitimní zadání. To usnesení vlády bude přijato tento měsíc. A na základě toho o to my se opřeme, jedna i druhá strana a další strany, a začneme na tom pracovat.
0: O záměru změnit Karlovarské letiště na vojenský areál s civilním provozem informoval před časem premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. S převodem letiště na Českou armádu už souhlasili krajští zastupitelé. V centru Mariánských Lázní dnes pokračují knižní lázně, tradiční přehlídka moderní literatury. Zájemcům nabízí diskuzní pořady, autorská čtení, koncerty a programy zaměřené na rodiny s dětmi. Součástí dvoudenního festivalu je taky letní škola psaní, která začínajícím autorům umožní rozvíjet své schopnosti pod vedením zkušených spisovatelů a redaktorů. Hlavní pavilon přehlídky je umístěný do blízkosti zpívající fontány, říká za organizátory Lutfia Miňovská.
3: Návštěvníky čeká velmi bohatý knižní program, víceméně zcela zdarma, a mimo to také naše Magnesia Litera Stage, kde proběhnou zajímavé rozhovory s autory nebo také koncerty, třeba například zpěvačky Zej nebo zpěváka Adonise. Knižní lázně se odhrávají přímo na lázeňské kolonádě.
0: Ministerstvo financí pomůže lépe informovat vietnamské podnikatele o novinkách v legislativě. Memorandum o spolupráci dnes v Brně se zástupci Česko-vietnamského vzdělávacího institutu a Asociace mladých vietnamských podnikatelů podepsala ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová. Cílem je umožnit podnikatelům lépe reagovat například na plánované obnovení systému elektronické evidence tržeb nebo na nové celní předpisy.
4: Budeme pořádat konference, tam budeme vysvětlovat, třeba dejme tomu ET2.0, vysvětlovat, jak bude fungovat, na čem je to postaveno, jaká jsou tam pravidla, jak se tam mění daňové předpisy. Případně prostě samozřejmě zavedeme i nějakou formu infolinky a tak dále.
0: Vietnamců žije v České republice téměř 70 tisíc, podniká z nich více než třetina. Německá mohuč od léta umožní nové formy pohřbů. O ty tradiční do klasických hrobů je totiž stále menší zájem. Město vytvoří například rozptylové místo v lese nebo rozptylovou loučku, kde se bude popel ukládat pod trávník. Zaměstnanci hřbitova ho tak budou moct sekat a zároveň tím podle městské správy nenaruší klid zemřelých. Mohuč zavede také takzvané vodní urny, nádoby, do kterých se popel díky dešťům postupně vsakuje do půdy. Tělo do země bude nyní možné místo v rakvi uložit také v rubáši, jak je běžné v judaismu a islámu. A v plánu je i společné pohřbívání s domácími zvířaty, se psem nebo kočkou. Jejich urnu bude možné vložit do lidského urnového hrobu.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, nejnižší teploty 19 až 16 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách zesílí. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody by měly být v Karlovarském kraji odstraněné a nové hlášené nemáme.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezký dobrý den, je pátek 19. června, teď je 5 minut po 14. hodině, začíná předvíkendové dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. A my jsme rádi, že jste v naší společnosti. Za chvíli se zaměříme na barvu očí. Co o ní rozhoduje? To prozradí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Tak hezké odpoledne a klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

karton na burek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Prachy. Si.
1: Český rozhlas Karlovy Vary,

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dáme signál.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: K odpolednímu vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary patří pozvánky. Ty páteční mám pro vás teď ve 14 hodin na téměř 27 minut. V Mariánských lázních pokračuje festival Knižní lázně. Program nabídne například od 15:30 odpoledne na hlavní kolonádě povídání s Markétou Pilátovou o knize Hnízda. Od 18 hodin pak setkání s Dorou Kaprálovou, ambasadorkou knižních lázní a laureátkou cen Magnézia Litera za knihu roku a prózu Mariborská hypnóza. V domě Chopin ve 20:30 začne společenský večer jazzových a knižních lázní s koncertem soul, R&B a funk kapely L'Afro. V lázních Kinžvard začíná festival Kinžvardská loutka. Na louce u Balnea uvidí diváci hned tři představení, od 16 hodin Čuprina a himalajský horyduch, od 18 hodin cirkus Barbar a od 8:30 večer Stvoření. Karlovarská pobočka krajské knihovny v Lidické ulici pořádá v 17 hodin poslechový jazz podvečer. Pravidelný pořad připravuje a uvádí Alexandr Krestovský. Připomene například koncert sestavy bubeníka Billyho Cobhana zvané Spektrum. Karlovarská hvězdárna zve na dvě komentované prohlídky, a to od 17 hodin 17 minut a od 19:19. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. V Lokeckém amfiteátru v 18 hodin začíná dvoudenní akce Loket Art. Jedná se o druhý ročník multižánrové umělecké oslavy Slunovratu. Návštěvníky čekají koncerty, slam poetry, výstavy děl výtvarných umělců z regionu, autorská čtení, studentské filmy a panelové debaty s tvůrcí filmů. První den jsou na programu projekce studentských filmů na téma závislosti. Na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika a neb putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 místech v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy dvě písmena, ta dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. No a městská knihovna Chodov připravila zábavnou stezku včely medonosné. V parku u knihovny mohou během dne zájemci projít trasu s úkoly a postupně tak vyplnit text tajenky. Úspěšné luštitele pak čeká v knihovně malá odměna. Tak takové byly tipy pro volný čas, ty páteční s datem 19. června.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 14:36, posloucháte páteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Hranice na Chebsku leží v Ašském výběžku v těsné blízkosti hranic s Německem, kde se v minulosti nacházelo přísně střežené hraniční pásmo. Díky tomu je okolní krajina téměř nedotčená. Turisté ji mohou poznávat třeba pomocí naučné stezky s názvem Na cestě k Trojstátí. 18 kilometrů dlouhá trasa začíná v centru hranic na Masarykovo náměstí a má celkem 9 zastavení. Stezkou nás provedl nezávislý starosta Daniel Mašlár.
1: Naučná stezka Na cestě k Trojstátí vlastně mapuje nebo vede přes nějaké přírodní zajímavosti v našem okolí, zejména se jedná o místa, kde je kriticky ohrožená perlorodka říční, anebo hnědásek chrastavcový, anebo nějaké druhy orchidejí, na které vlastně odkazují i některé zastavení podél té stezky.
2: My jsme po zhruba 2 kilometrech na místě, kde se cesta dělí.
1: Došli jsme na bývalou signálku, tady kolem nás vedly dráty na obě strany a vlastně to rozcestí na jednu stranu směřuje do Trojmezí na Česko-Bavorsko-Saské Trojstátí a na druhou stranu vlastně směrem na Aš nebo na Krásné, třeba i k nejzápadnějšímu bodu, který je tady kousek vedle nás, asi 5 kilometrů.
2: Ta krajina kolem nás je téměř nedotčená. A to z důvodu právě toho, že jsme u hranic.
1: Ta bývalá železná opona vlastně nám kromě těch spoustu negativ, které měla, tak jedno pozitivum je, že nám tady ochránila přírodu. Máme tady opravdu nedotčenou přírodu. My kromě té signálky vcházíme do údolí Lužního potoka, což je národní přírodní památka Bystřina Lužní potok. A vlastně v tom Lužním potoku, který tady protýká, tak máme zachovalo nebo dožila se ještě několik generací perlorodky říční, což je kriticky ohrožený druh. Podle informací od ochranářů je několik málo míst v České republice, kde se ta perlorodka nachází. Tady dole ještě je nějaká bývalá odchovna na tom toku. I na německé straně vlastně je vybudována nová odchovna pro tu perlorodku a snaží se tu populaci tady nějakým způsobem zachovat.
2: Naučná stezka teď vede takovou lesní cestou, by se dalo říct. Co vidíme přímo naproti?
1: Tady za těmi stromy zhruba 100 metrů od nás už je státní hranice a vlastně koukáme do Německa.
2: Tak lesní cesta se nám změnila teď v povalový chodník a po něm pohodlně dojdeme až na státní hranici.
1: Tady je vlastně kamenná stéla nebo takový mezník, který ohraničuje přímo to geografické místo, kde se potkávají hranice Čech, Bavorska a Saska. Hned vedle toho bodu geografického Česko-Bavorsko-Saského je také místo, kde se každoročně setkáváme s Němci na takzvaném setkání na Trojstátí, děláme letní i zimní verzi a mimo to tady máme takový přístřešek, kde turisté i často přespávají a máme tady i samoobslužný bar, který pravidelně doplňujeme, kde se můžou všichni napít, posilnit a poslat nám za to nějakou korunku.
2: Naučnou stezku Na cestě k Trojstátí částečně lemuje i trasa stezky kamenů. Ta měří 9 kilometrů a mapuje historické mezníky a památníky. Z hranic na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 件事Pozor, boty! Pochodem wchod!
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A znělka otevřela páteční rozhlasové tržiště. K dispozici je teď ve 14 hodin 46 minut studiová linka 221 55 37 37. A pokud máte inzerát, který chcete zveřejnit v našem vysílání, telefonujte na toto číslo právě teď do našeho pátečního odpoledního vysílání. První inzerát, dobrý den.
4: Dobrý den, já bych prodala pánské kolo černý barvy, byl to nevhodný dárek. Dále bych prodala auto Dacia Duster, je to rok výroby 2022. A luk kola bychom k tomu dali zdarma, je to naftový, je to obsah 1500 a byl by levně. A je to na domažlickém čísle 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt, 721, 761-834.
3: Tak, děkujeme za inzerát, položky zazněly, kontakt také, naslyšenou, pěkný den.
4: Vám taky, nashledanou.
3: Tak to byla první posluchačka, která telefonovala do pátečního rozhlasového tržiště. Mám tady následující písemný inzerát. Dobrý den, jsem posluchač z Karlovarska, rád bych prodal 12-dílnou porcelánovou soupravu. Talíře mají rybí motivy a součástí se to je i oválná mísa. Cena by byla dohodou a více informací na telefonním čísle 602 622 120. Ještě jednou telefonní číslo 602 622 22 120. Tak to byl písemný inzerát. Připomínám, že tuhle rubriku otevíráme, čili rozhlasové tržiště. Máme v našem vysílání každý všední den chvilku před 15. hodinou. V daném čase tedy můžete telefonovat vaše inzeráty, které jsou následně zveřejněny na našem webu vary.rozhlas.cz v našem audioarchivu. Tak dnes jeden telefonický inzerát, měli jsme také písemný vzkaz a pokud telefony, ano, neblikají, tak další rozhlasové tržiště v pondělním vysílání 22. června.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka Uhel na sklady, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: CHEP plánuje úpravy zimního stadionu. Práce rozdělí na etapy. České dráhy nasadily do provozu v Karlovarském kraji dva nové motorové vlaky Regiofox. Benzín a nafta o víkendu zlevní. Naftu poprvé od března řidiči natankují za méně než 37 korun. A zítra čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Zimní stadion v Chebu čekají rozsáhlé úpravy. Budou stát asi 600 milionů korun. Město proto práce rozdělí do několika etap. První by mohla začít už příští rok. Prioritou bude ale odvodnění zimního stadionu. V místě dlouhodobě působí spodní voda z pivovaru, který stál nedaleko. Cílem je vodu zachytit a následně využívat pro závlahu ve sportovním areálu Lokomotiva. Pokračuje místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
7: Součástí tohoto projektu je jednak sjednocení zimního hospodářství mezi malou a velkou ledovou plochou, rekonstrukce malé ledové plochy, která už také dožívá, provoz za těch 20 let, kdy stávající zimní stadion funguje, zjišťuje, že zde chybí tréninkové rozcvičovny a využití pro různá soustředění jako ubytovací prostory.
6: V Karlovarském kraji začaly jezdit dvě nové vlakové jednotky Regiofox. Obnova vozového parku je součástí dlouhodobé modernizace veřejné dopravy v regionu, říká náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
8: Mnoho tratí v Karlovarském kraji není elektrifikovaných a my chceme právě i do těch vedlejších železničních tratí a do těch obcí přinést moderní dopravu, takže my je určitě budeme střídat a využívat na všech tratích, kam si kraj objednává železniční dopravu a kam nevede elektrifikace.
6: Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín taky mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. To je o 11 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle jeho náměstka Lukáše Rašika ze Socdem je Wolf na dlouhodobě plánované dovolené. Podle policie se primátor podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. V únoru ukončil členství v sociální demokracii. Nestotožňoval se prý se směřováním strany. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila poprvé v kariéře na okruhu WTA do semifinále na travnatém turnaji. V Nottinghamu porazila Němku Mariovou po setech 7-5, 6-0. V Berlíně si pak o postup do finále zahraje Linda Nosková, která vyřadila Španělku Badosovou poměrem 2-0 na sety.
5: Počasí.
6: V noci bude jasno, nejnižší teploty 19 až 16 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách zesílí. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Dejte pozor na silnici 13 u Dalovic na Karlovarsku ve směru na Liberec na olejovou skvrnu na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Začneme informací o čase 15 hodin 4,5 minuty. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se v roce 2022 stal tím nejlepším podle vás, tedy posluchačů. Tentokrát nám ho připraví michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Podrobnosti prozradíme už za chvíli. Tak buďte s námi. Klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Kapela Katapult v pátečním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary je 15 hodin a 13 minut. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. My si jejich recepty připomínáme týden co týden. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct mírně změněné miletýnské modlitbičky, jakési perníčky spojené nádivkou z mandlí a marmelády od Lenky Hagerové z Klecan u Prahy. Vítězný recept posluchačů roku 2022, šéfkuchař Roman Paulus.
1: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
2: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
1: A v čem bude ta změna Romana Pauluse?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jak asi tušíte, když se dělají perníčky, těsto se musí zadělat s předstihem.
2: Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletínské modlitbičky. Vybral jinou.
2: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
3: Ne, to jsem ti, to jsou miletínské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když.
3: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
3: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
3: No, to cukrový to rozhodně není to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdraví věci.
0: Recept k perníčkům, tedy miletínským modlitbičkám, upeče Roman Paulus už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní miletínské modlitbičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.

0: Hezké odpoledne, 15 hodin 26 minut, čas na soutěž v předvíkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Už teď je k dispozici naše studiová linka 221 55 37 37. Letní osvěžení s pořádnou porcí zábavy. To je koupeliště Michal u Sokolova. Průzračná voda si drží vysokou kvalitu, kterou ocení rodiny s dětmi i ti, kteří si chtějí odpočinout a relaxovat. Dominantou koupaliště je jeden z nejdelších venkovních tobogánů v České republice. Nechybí velká trojskluzavka, minigolf, dětské hřiště a občerstvení. V areálu je kemp pro karavany, obytné vozy i stany. Nechybí ani dřevěné modulární domky. Veškeré informace o cenách a možnostech ubytování najdete na webu koupaliště Michal u Sokolova. My v dnešní soutěži nabízíme dvě celodenní vstupenky. Tak lákavá cena pro to dnešní horké odpoledne a telefonujte na naší studiovou linku. Věřím, že se trefíte do naší dnešní správné odpovědi. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, tady Jarmila Sokolov.
0: Jarmila ze Sokolova bude soutěžit jako první. Jarmilo, soutěžíte o dvě celodenní vstupenky na koupaliště Michal. A mě by zajímalo, to už je otázka, kolik míst s přípojkou na elektřinu nabízí kemp u koupaliště Michal. Mám tu tři možnosti. Za A 55, za B 75, za C 80. Kolik přípojek na elektřinu nabízí kemp u koupaliště Michal?
1: Tak já to nevím, tak dám za A.
0: Vydáváte Ačko 55. Není to správně, bohužel. Tak nevadí, naslyšenou příště.
1: Naslyšenou.
0: Tak nebyla to správná varianta, škrtáme tedy Ačko a zbývají dvě možnosti. Za B 75, za C 80. Která z těchto variant je správnou odpovědí na soutěžní otázku? To nám poví kdo? Vítejte ve vysílání. A jste nám zavěsili, dobře, nedá se nic dělat, škoda. Dáme tedy prostor dalším volajícím, kdo pak je teď na telefonu. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
2: Dobrý den, Anička Sokolov a já bych typovala také Cčko.
0: Vy typujete Cčko 80, Aničko.
2: Ano.
0: 55 to není, pak máme B 75 a C 80. Ale bohužel to není ani to Cčko, je to ta varianta B, 75 přípojek na elektřinu, nabízí kemp u koupaliště Michal. Škoda, dobře. Mrzí mě to, tak jste vybrala variantu, která vás neopravňuje k té ceně. Tak někdy příště zavolejte, budeme zase rádi. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To mě mrzí, v tom horkém letním odpoledni jsem si říkal, jak to určitě klapne a my předáme cenu, tak ty dvě vstupenky na celodenní pobyt na koupaliště Michal u Sokolova zařadíme určitě v další soutěži našeho vysílání, tedy vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, ale nevěžte hlavu, určitě se vám podaří. Soutěžíme každý den vždy v ranním vysílání, také v tom odpoledním. Teď je 15 hodin a 29 minut. Příjemný poslech.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádio vašeho kraje je s vámi také v 15 hodin a 630 minut. Karlovy Vary otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou, nahradil původní konstrukci z 60. let minulého století, do které zatékalo a její technický stav se postupně zhoršoval. Město pro zhotoviteli požádalo, aby most dokončil před začátkem filmového festivalu. Uzavírka totiž výrazně komplikovala dopravu i pohyb návštěvníků v lázeňském území.

0: určitě bude příjemnější tady. Když jsem sem přijel první den, tak jsem vlastně myslel, že přijedu autem z té druhé strany, než mám hotel, takže to mě trošku zaskočilo.
1: Popisuje komplikace s uzavřením mostu lázeňský host Ondřej.
0: No, 14 dní tady jsem.
1: A bydlíte někde tady v okolí?
0: Tady vlastně hnedka ve vedlejší budově, no, u mostu, takže určitě to bude, se myslím, příjemnější.
1: Mezi prvními lidmi, kteří po novém mostě prošli, byla i prodavačka z blízkého obchodního centra Martina.
2: Mě to nekomplikovalo život, akorát to komplikovalo, že sem nechodili lidi nakupovat.
1: Jednou z možností, kudy mohli pěší uzavřený most obejít, byla lávka z obchodního centra do Dvořákových sadů.
2: Tady, jak to bylo zakupané, tak tam nechodili, chodilo tam málo lidí.
1: Stavaři začali v okolí mostu pracovat už v únoru loňského roku. Za plného provozu tehdy postavili provizorní lávky, na které přemístili inženýrské sítě. Pokračuje zástupce zhotovitele stavby Petr Chomický.
3: Most jako takovej je energetická páteř Karlových Varů, čili došlo k provizorním přeložkám. V říjnu minulý roku jsme začali demolovat a po demolici jsme začali stavět novou stavbu.
1: Na výzdobu nového mostu použili stavebníci materiál z původní konstrukce.
3: Do lavice a do těch krajových sloupků a do těch říms jsou vkládané prvky. To je v podstatě vytěžený kámen, který jsme upravili, nechali nařezat a vkomponovali do nových konstrukcí.
1: Most naprojektoval Radek Tomán. Most má velice široký chodník. Ten most je širší, než byl ten původní.
4: Ono se to zdá, že ten most je širší, chodníky zůstaly stejné. Vozovka byla zúžena z 9 metrů asi na 6,5 metrů teďkon, protože vzhledem k navazujícím komunikacím ta 9-metrová vozovka tady neměla vůbec žádný význam, takže celkově most je užší asi o 1,5 metru oproti původnímu mostu.
1: Most je důležitou spojnicí obou břehů řeky Teplé v lázeňském území. Město proto po zhotoviteli požadovalo, aby byl most uveden do provozu ještě před zahájením filmového festivalu. Pokračuje primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí Ano.
5: Mám radost, že jsme to stihli, protože to období bylo mezi jednotlivými festivaly. Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
1: Za demolici původního a stavbu nového mostu město zaplatilo 40 milionů korun. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Proč slzíme při krájení cibule?
1: Že to hodně pálí.
2: Protože cibule je taková, když si je dáš do očí, tak to strašně pálí.
3: Protože ta cibule vypouští ty takový paprsky, takový, že to prská.
4: Protože jsou to uchňukánci.
5: Že to štípá do očí.
6: Když ji rozkrájíme, tak to hrozně pálí.
7: A když krájíme, tak ji smrdí.
8: A musíme se vzít brýle.
9: A nějakou svíčku.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov rozšiřuje městský hřbitov a pokračuje v jeho obnově. V Chebu v sobotu pořádají 17. ročník benefičního poutního maratonu. A zítra čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Sokolově pokračuje rozsáhlá rekonstrukce městského hřbitova. Město letos upravilo spodní část hřbitova, kde vznikla nová pohřební místa a 5 řad kolumbárií. Pracovníci obnovují také cesty, zeleň a další vybavení areálu. Revitalizace bude pokračovat i v příštím roce, říká technik odboru rozvoje města Jan Procházka.
2: Ta centrální asfaltová pěšina se vlastně nahradí tou žulovou koskou a celkově ta centrální pěšina vlastně dozná velký změn, protože se vykácí rododendrony. A ona se celá rozšíří, přibylo lavičky a byl jiný záhon.
0: Od chrámu svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu zítra odstartuje 17. ročník benefičního poutního maratonu. Výtěžek z akce podpoří mobilní hospicovou péči na Chebsku. Organizátoři připravili trasu, která propojuje sportovní výkon s objevováním historických památek, říká ředitelka farní charity Cheb Eva Kolafová.
3: První poutní místo, které navštíví účastníci, je Maria Loreto. Potom se běží nebo jede přes hranice s stezkou Antona Harta do Valcasenu. Odtud vede trasa na poutní místo Kapl a odtud už potom směřujeme přes hranice zpět do Chebu.
0: Poutní maraton startuje u chrámu svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu v 9 hodin a na stejném místě je i cíl. České televizi by se kvůli plánovaným změnám financování mohl příští rok rozpočet propadnout až o 1,75 miliardy korun. Česká televize o tom informovala na svém webu. Po přesunu financování z poplatků na státní rozpočet přijde televize o 1 miliardu 300 milionů a dostane se tak na úroveň příjmů z roku 2024. Tehdy ale ještě mohla využít skoro 0,5 miliardy korun ze svých rezerv, které příští rok už nebude mít k dispozici. V roce 2027 taky končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH. To by pak v roce 2028 prohloubilo výpadek financí televize ještě o dalších 400 milionů. Vláda chce Českou televizi a Český rozhlas financovat ze státního rozpočtu od ledna. Hormuzským průlivem propluly nejméně 4 tankery. S odkazem na server Marine Traffic to uvádí agentura Reuters. Ve čtvrtek průlivem proplulo 25 lodí. Je to nejvíc od poloviny dubna, kdy hormuzský průliv zablokovaly iránské a americké síly. Dnes o tom informovala platforma AXS Marine. Prezidenti Spojených států a Iránu ve středu na dálku podepsali memorandum. To mimo jiné počítá s obnovou plavby přes hormuzský průliv.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Na horách 26 až 29 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách zesílí. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/20 v úseku mezi Bečovem nad Teplou a Krásným údolím v části Nové domky je zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Provádějí se tam stavební práce. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
5: ano,
4: den, Aleši.
5: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
4: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
5: Ano, my jsme ukryti. Ano, teď už osvěžíme je to dobrý, teď už jsme nabiti
4: a můžeme
5: lánem
4: začít.
5: A humorem.
4: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
1: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aleš?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho, Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený, no Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. Hrá sa ostro, no treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní árii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho,
0: ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no. Tak jako to...
1: Vinčeru? A, ale...
0: To mě nenapadlo, jako podle terénu.
1: No, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako... Já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak... To téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: No a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jdete zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval ty klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak tedy. Možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, bílou, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se nepotkali v Humoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Neměl
1: takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu Lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou. A
0: kariéra se nasměrovala jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A jde. Už jsme hráli country pak a...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do Humoriády. Aleš Ulmi naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den. Dobrý.
3: Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumo, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojíme. Že tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: A šipkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já to vím, ano. Jasně, děkuju.
6: A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem, děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme.
5: Mějte
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No dobrý den, tady Jana, zdravím vás oba pánové a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No, se jmenuje
3: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. Znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď piš. Soudruh Josef Pipka je... Ukaž. A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající ano. Nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje pravidelně plán o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Pamatuj se. Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano. Čárka, pro ano. Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka. Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství?
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství?
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak Tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš přímost. Přímost, čárka. Tak. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka tu odměnu
8: dostal.
9: Dostal.
8: Prosím, Hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, Hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera, ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, Hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, Hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, Hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudruhu řediteli, čes. Tak, Helenko, a honem novej papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
11: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový blížší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem je měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
3: Myslíte tři princové, takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký. Ano.
11: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký.
11: Ano. A ten dělal toho bojovného Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
11: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle i po letech nalíčení?
11: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
11: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takové setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
11: no tak
3: už
11: máme to natočený.
3: Pryč, ale
11: tak...
3: máte to natočený, tak to je dobře.
11: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit, budete-li chtít, Ačko v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská. Už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla a jdeme do toho.
12: Znáš mě?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
4: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, dostala bod. Bot, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Díky, taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
4: Děkujeme.
1: Ať se daří.
3: Tak, hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi. To

0: Počítali jsme dobře. Tý. Tři jsme říkali.
1: Já jsem byla tak soustředěna na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
0: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
1: Lado, ale... správně, já, protože to... mě, ten Google mě ochuzuje a neustále to... píše, že dva. Všichni to opakují.
0: A všichni to ale víme, že tři.
1: Tři, no, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to týtý odnes k sobě domů. Ale já vím, že byly tři.
0: Byly tři, původně byly tři. S kým jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
1: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat. Ale hlavně
0: kopec.
1: Musela jsem, já nevím vůbec, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě... ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější jasně části a...
0: Musím to popisovat, posluchačům, stačí ten YouTube kanál.
1: Já právě já mám takovou myslím... zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně zezadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
2: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
1: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
2: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
1: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
0: My vám to
1: pan
0: tady...
1: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
2: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, na poprvé potkala?
1: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři, oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
0: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
1: No to ne.
0: Aha, tak ne.
2: Ne, ale upřím nás té, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
1: Já to tajím, ale...
2: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
1: Děkuju.
2: Ty pořady na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
1: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
0: No, že jo.
1: To teda. Ten by stal za hřích. No.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
5: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem si vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že

0: to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
0: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vyjedete spolu na dovolenou?
0: Ano, ano.
1: Abyste pak stali každý v jiné
0: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
0: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
0: To není možný.
1: Ne?
0: Ne.
1: Ne?
0: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
0: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
0: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
0: U té kanceláře mám jako, že to mají být made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, ano. Speciální přání a poznámky.
0: Ano, ano.
1: Nepište.
0: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
0: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
0: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
0: Ne přes, co, přes
1: každý
0: mezeru.
1: Na jiné straně přes mezeru.
0: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
0: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
5: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas.
2: Teď už můžete.
1: Potichu i řvát.
5: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
5: A pane Ume, já vás moc zdravím.
2: Vida,
5: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Radišku?
2: No jo, to víte, že jo.
5: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka,
2: ano.
5: Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká
5: zřeže.
2: To je dávno, ale že? To je dlouho.
5: Já
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
5: Tak kdy vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
5: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
5: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás, a tak, díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
6: Ty mě neslyšíš, Boženko?
7: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
6: No, co to hulákáš? Co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám, já hulákám?
7: Jsi slyšel hulákáš?
6: Kde jsi to řekla?
7: Jsem řekla hulákáš.
6: Promiň.
7: Prostě, mě bys mi mohl zapnout ten zip.
6: Tam zbývá dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
7: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
6: Jsi sedně k tomu můžu.
7: Viděli?
6: No jo, ty máš.
7: Co?
6: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobrý, jak je to něco jiného, ale jdeme do opery.
7: No,
6: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
7: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mě se vás...
6: Hrdko, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
7: No.
6: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
7: No.
6: Ten genius!
7: Yeah.
6: Ten...
7: No.
6: Ital! No. Se smolil a šmulil s tou operou 5 let a teď to prošli jen půjdi dírce a knoflíku.
7: Poučíne mi nikdy nic neříkal.
6: Ty jsi nevzdělaná. Já ti budu něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká. Ten se vyjadřuje hudbou.
7: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
6: Boženko.
7: Nepůjdu.
6: Boženo!
7: Půjdu!
6: Na
7: to vy. Až se podíváš na tu pračku.
6: Proč tě mohla bys naskavně říct?
7: Co?
6: Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
7: No.
6: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
7: No co?
6: Babička sem přišla místo drbů ve Sláví, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
7: Ne, nerozčuluj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
6: A co
7: když se babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
6: Proba tě, prosím, aspoň to, že to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud,
7: no?
6: Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
7: No,
6: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne, tvoje brní. No.
7: Tak to si někdo brní, ale já si šlo ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
6: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
7: No
6: tak není, proč mi brala prádlo?
7: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
6: To je pravda. Jak bychom to udělali? No to nesíhnu tohleto, nebude opery.
8: A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu proud, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
7: Nebo nacpej babičku do skříně, děti, do bojníku, to je taky hned. Ty vrahu!
8: Děkuju ti, Otelo, že jsi mě ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky je 5. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět. Pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, ať se daří.
2: Dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem, nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale
1: Oříšek
2: dost mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam vstupit teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak,
2: no.
1: Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Mulavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
4: Zvedni, jo.
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáži a od auta a klíče, jak to?
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, ty si ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit
5: já věc? Já třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesník, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opium. Lístky já musím mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal? Do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: Ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak nejdej.
5: No to taky.
4: Povídat nejby ti moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkovat
5: tam
4: asi
5: ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
5: Podvodník!
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová!
4: Miláčko, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Koblicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Koblicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Koblicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem. Ale trenér.

0: Humoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne. Zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme.
2: Vidím to tady.
1: Kolik tam máme? 2. To je úterý. Ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Patryku, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Sokolově odstřelili divoké prase přímo ve městě. Letošní festival Otty Hoffmanna v Ostrově připomene výročí pana Tau. Policie prověřuje 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace veřejných zakázek v Pardubicích. A zítra čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Sokolov zajistil odstřel divokého prasete přímo ve městě. Městská policie tam v uplynulých dnech zaznamenala řadu oznámení, která se týkala výskytu divokého prasete v okolí Jelínkovy ulice. Zvíře se v lokalitě opakovaně pohybovalo a vracelo se do blízkosti obytné zástavby. Jak říká mluvčí města Michal Švarc, vzhledem k tomu, že mohlo představovat riziko pro obyvatele, zajistila městská policie včera jeho odstřel.
4: Jednalo se o mimořádné a krajní řešení, protože odlov divoké zvěře v zastavěném území není z bezpečnostních důvodů běžný a možný a přistupuje se k němu pouze ve výjimečných případech. V případě, že by občané zaznamenali výskyt divokých prasat v zastavěném území města, prosíme, aby kontaktovali městskou policii.
3: Festival Otty Hoffmanna v Ostrově na Karlovarsku letos připomene výročí pana Tau. Otta Hoffmann byl jedním z tvůrců legendární postavy a taky jedna z hlavních cen festivalu. Zlatá buřinka odkazuje na oblíbenou postavu. Podle ředitele festivalu Vladimíra Keblůška letos je to 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila postava pana Tau.
5: Lidé se budou moci potkat s panem Tau v ulicích, když nám to dovolí počasí vyletět balónem a podívat se nad ostrov a plánujeme spoustu takovýchto aktivit směrem k panu Tau a velkou výstavu na Staré radnici, která bude multimediální, bude využívat moderní technologie, ale zároveň přivezeme i historické kostýmy z Barrandova, které si zahrály právě v panu Tau.
3: Festival Otty Hoffmanna bude v Ostrově od 11. do 16. října a nabídne přes 40 soutěžních snímků. Policie prověřuje podezření z manipulace veřejných zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Na síti X napsala, že zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Pardubičtí kriminalisté se o kauzu zajímají kvůli podezření na ovlivňování veřejných zakázek, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Podrobnosti policie nezveřejnila. Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily více než 2,5leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subterra letos v dubnu potom, co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v tréninku na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa tak postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. V Brně nestačil jen na Davida Alonza z Kolumbie, který byl o 18 sekundy rychlejší. Počasí. V noci bude jasno, nejnižší teploty 19 až 16 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách zesílí. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Počítejte se zdržením na dálnici D6 u Kinčperka nad Ohří na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary. Pro poruchu je tam odstavený nákladní automobil.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu pořadu Den v kraji. Moje jméno je David Forst a dnes společně probereme to nejdůležitější, co se děje v našem regionu. Od aktuálních zpráv až po zajímavé příběhy. Po 9 měsících se lidé znovu dostanou přes Lázeňský most v centru Karlových Varů. Město starou konstrukci zbouralo a postavilo novou, více za chvíli. Víkend v Lázních Kinžvart přivítají oživlé loutky i chodci na chůdách. Kinžvartská loutka začíná právě dnes a my o tom budeme mluvit už za několik málo minut. Jak vypadaly Karlovy Vary před více než 100 lety a co bylo potřeba pro vznik ikonických alžbětiných lázní, to se dozvíte také v této hodině. No a vypravíme se také do Mariánských Lázní, kde dnes začíná festival jazzové lázně. Podrobnosti vám prozradí už za chvíli náš regionální stopař.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Fors.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ministerstvo obrany dnes začalo jednat se zástupci Karlovarského kraje o podmínkách budoucího převzetí mezinárodního letiště v Karlových Varech Olšových Vratech. Areál chce armáda od kraje bezúplatně získat do konce letošního roku. Obě strany se musí dohodnout na budoucím provozu letiště, kde by měl zůstat civilní provoz. V areálu by taky měla začít pracovat základna letecké záchranné služby. Armáda by měla zajistit i nákladnou rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy. Karlovy Vary po 9 měsících otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní konstrukci město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a její technický stav už nevyhovoval. Pokračuje primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
2: Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
1: Podrobnosti přidáme už za pár minut. Zimní stadion v Chebu čekají rozsáhlé úpravy. První etapa prací by mohla začít už příští rok. Prioritou bude ale odvodnění zimního stadionu. Cílem je vodu zachytit a následně využívat pro závlahu ve sportovním areálu Lokomotiva. Některé plány přibližuje místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
3: Součástí tohoto projektu je jednak sjednocení zimního hospodářství mezi malou a velkou ledovou plochou a rekonstrukce malé ledové plochy.
1: V Lázních Kinžvart dnes začíná dvoudenní festival loutkového divadla Kinžvartská loutka. Účinkující festivalu budou vystupovat na louce u Balnea. Vstupenky budou k dispozici vždy před představením. Rozhovor s ředitelkou akce Lucí Helenou Botlíkovou uslyšíte před 17:30. V Mariánských Lázních odstartoval jubilejní 25. ročník Mezinárodního jazzového festivalu Jazzové lázně 2026. Až do 24. června nabídne koncerty českých i zahraničních interpretů na několika festivalových scénách. Před 17:45 nabídneme z místa konání živý vstup.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Karlovy Vary otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou, nahradil původní konstrukci ze 60. let minulého století, do které zatékalo a její technický stav se postupně zhoršoval. Město po zhotoviteli požadovalo, aby most dokončil před začátkem Mezinárodního filmového festivalu. Uzavírka totiž výrazně komplikovala dopravu i pohyb návštěvníků v samotném lázeňském území.
1: Teď to určitě bude příjemnější tady. Když jsem sem přijel první den, tak jsem vlastně myslel, že přijedu autem z té druhé strany, než mám hotel, takže to mě trošku zaskočilo.
2: Popisuje komplikace s uzavřením mostu lázeňský host Ondřej.
1: Na 14 dní tady jsem.
2: A bydlíte někde tady v okolí?
1: Tady vlastně hnedka ve vedlejší budově, no, u mostu, takže určitě to bude, se myslím, příjemnější.
2: Mezi prvními lidmi, kteří po novém mostě prošli, byla i prodavačka z blízkého obchodního centra Martina.
3: Mě to nekomplikovalo život, akorát to komplikovalo, že sem nechodili lidi nakupovat.
2: Jednou z možností, kudy mohli pěší uzavřený most obejít, byla lávka z obchodního centra do Dvořákových sadů.
3: Tady, jak to bylo zakupané, tak tam nechodili, chodilo tam málo lidí.
2: Stavaři začali v okolí mostu pracovat už v únoru loňského roku. Za plného provozu tehdy postavili provizorní lávky, na které přemístili inženýrské sítě. Pokračuje zástupce zhotovitele stavby Petr Chomický.
4: Most jako takový je energetická páteř Karlových Varů, čili došlo k provizorním přeložkám. V říjnu minulý roku jsme začali demolovat a po demolici jsme začali stavět novou stavbu.
2: Na výzdobu nového mostu použili stavebníci materiál z původní konstrukce.
4: Do lavice a do těch krajových sloupků a do těch říms jsou vkládané prvky. V podstatě vytěžený kámen, který jsme upravili, nechali nařezat a vkomponovali do nových konstrukcí.
2: Most naprojektoval Radek Tomán. Most má velice široký chodník. Ten most je širší, než byl ten původní.
5: Ono se to zdá, že ten most je širší, chodníky zůstaly stejné. Vozovka byla zúžena z 9 metrů asi na 6,5 metrů teďkon, protože vzhledem k navazujícím komunikacím ta 9-metrová vozovka tady neměla vůbec žádný význam. Takže celkově most je užší asi o 1,5 metru oproti původnímu mostu.
2: Most je důležitou spojnicí obou břehů řeky Teplé v lázeňském území. Město proto po zhotoviteli požadovalo, aby byl most uveden do provozu ještě před zahájením filmového festivalu. Pokračuje primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
6: Mám radost, že jsme to stihli, protože to období bylo mezi jednotlivými festivaly. Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
2: Za demolici původního a stavbu nového mostu město zaplatilo 40 milionů korun. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte páteční odpolední program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 17 hodin a v tuhle chvíli přesně 21 minut, tedy 9 minut před půl šestou. No a David Forst vás vítá, pokud jste přišli k radiovým přijímačům až teď v dnešním dni v kraji. Lázně Kinžvart o nadcházejícím víkendu ožijí akcí s názvem Kinžvartská loutka. Co dvoudenní program nabídne, komu je určený a kde přesně se vlastně Kinžvartská loutka bude konat, prozradila Zlatě Kinské v našem studiu ředitelka akce a také absolventka oboru loutkového a alternativního divadla Lucie Helena Botlíková.
1: Pro ty, co ještě o festivalu Kinžvartská loutka nikdy neslyšeli, pojďme jim přiblížit, co je to vlastně za festival a proč zrovna právě v Lázních Kinžvart.
2: Tak je to takový zatím menší festiválek zaměřený právě na loutková divadla z České republiky. A proč vlastně v Lázních Kinžvart? Tak v Lázních Kinžvart existovaly dvě velká loutková divadla, která pravidelně právě v Lázních hrály pro děti. Tím, že jsem vlastně rodák a zároveň mám k tomu nějaký vztah k tomu loutkovému divadlu, tak jsem si říkala, že by bylo fajn vlastně udělat v Kinžvartě festival loutkového divadla.
1: Letos se koná festival tady už po třetí. Kdy a ano. Kde přesně se bude odehrávat?
2: Takže začínáme v pátek, to znamená 19. Pokračujeme do soboty, kdy festival končí. Je to takový dvoudenní zatím festival a odehrávat se bude přímo v Lázních Kinžvart. Když přijedou do Kinžvartu návštěvníci, tak vyjedou nahoru do kopce do dětských lázní a tam máme takovou krásnou louku u balnea dětského a tam my každý rok stavíme šapito a k tomu takové různé stánky.
1: Představ se nám konkrétně dvoudenní program.
2: Startujeme, jak jsem říkala, v pátek v 16 hodin. Zakončíme ten den představením od skupiny Blackout Paradox, které kombinuje nový cirkus, chůdaře, ohňovou show, takže věříme, že to zakončení ve 20:30 bude velkolepé. Tak to nás čeká v pátek. Ráno nám otevírá divadlo Elf, Vojta a strašidla pohádka, loutková. A pak se můžou diváci těšit na brněnskou líšeň, které přivezly představení Jezevec na Borovici, inspirovaný japonským divadlem. Pak tam máme naše tradiční loutky bez hranic, které přivezou dvě pohádky z lesa. A zakončujeme to znova Líšní z Brna, kteří vlastně budou mít takové interaktivní představení jménem Havětiště, kterému bude předcházet workshop, kdy se děti vyrobí loutky a s nimi potom vlastně to představení sami zahrají.
1: Je potřeba si dopředu rezervovat místa.
2: Vy si můžete zakoupit kartičku jménem Superdivá, která je za 300 korun. Můžete vlastně mít takovou celofestivalovou permanentku a chodit na každé představení úplně svobodně. Ale samozřejmě může každý přijít i na jednotlivé představení. My budeme mít zase pokladničku před vstupem, takže není vůbec potřeba rezervovat. Na místě půjde teda zakoupit vstupenka na jednotlivá představení za 80 korun nebo za těch 300 korun a případně, kdo by neměl drobné, tak máme samozřejmě v moderní dnešní době i k dispozici QR kódy.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Přesně půl šesté nám dohrává Lisa Stanfield a nás čeká další téma, a to Alžbětiny lázně v Karlových Varech. Ty letos mají 120 let, k jejich slavnostnímu otevření došlo 18. června 1906. Na otázky Pavlíny Kyselové o tom, jak Alžbětiny lázně vznikaly a jak to v lázeňském městě před více než 100 lety vypadalo, nám přišel do studia odpovídat historik a také vedoucí Karlovarského státního okresního archivu Milan Augustín.
1: Kde se vlastně brali tehdejší inspirace pro tak unikátní urbanismus Karlových Varů a jakou roli hrála výstavba lázeňských domů?
2: Architektura je jedním z takových prvních hlavních viditelných symbolů významu a funkce vlastně určitého města. Lázeňský host musí přijet a musí jenom prostě žasnout.
1: My jsme v historii měli tedy 6 lázeňských budov. Která vlastně byla ta první?
2: Úplně první budovou, dokonce ji říkáme i dnes podle toho čísla, byly lázně 3. To číslování lázní 1 až 5, respektive 6, je otázkou až první republiky. Než vznikla první republika, tak všechny ty lázeňské ústavy měly svůj vlastní název. Takže lázně 1 neexistovaly, byly to císařské lázně. Lázně 2 byly vřídelní lázně. Lázně 3 byly Kurhaus, čili lázeňský dům. Lázně 4 byly nové lázně, Neubad. Lázně 5 byly Alžbětiny lázně. Lázně 6 byly plynné lázně. To číslo

0: práce toho samotného týmu. Oni už, když jak si projektovali ten lázeňský ústav, už přesně věděli, co tam bude. Veškerá zařízení, která tam měla být, včetně teda těch van a těch balneologických provozů, to všechno měli samozřejmě už předem připravené.
1: Zajímavá je především rychlost stavby.
0: 24. října 1924 začali upravovat vůbec ten park a 18. června 1906 to celé vlastně otevřeli, takže dohromady nějakých 20 měsíců.
1: Jak vypadal ten opening?
0: Oni to brali trošku prakticky, protože šlo především o to opravdu to rychle jakoby zprovoznit, takže není mi známo, že by tam došlo k nějakým velkým slavnostem. To prostě muselo frčet.
2: Den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už čtvrt století jsou spojeny Mariánské Lázně s hudebním festivalem Jazzové Lázně. Právě dnes začíná už 25. ročník. Podrobnosti o něm zjišťoval náš regionální stopař Josef Šorfa. Pepo, přeji příjemné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.

0: O Mariánských lázních se v posledních dnech mluví především v souvislosti s festivalem Knižní lázně, který tam začal včera po 7. Není to tak trochu na škodu jazzového festivalu, který tam má mnohem delší tradici? Nezůstává tak trochu v tom stínu?
1: Určitě ne. Organizátoři obou festivalů, jak toho literárního, tak jazzového, spolupracují a domlouvají program tak, aby se spíš doplňoval. Takže po autorském čtení nebo přednášce přijde vhod třeba energii nadupaný koncert, a to v rytmu jazzu, který k Mariánským lázním už krátka patří. Stejně jako koncerty klasické hudby.
0: Jazzové lázně dnes začínají. Otázka je tedy jasná, kdo a hlavně kde zahraje.
1: To zahájení je připravené od 8:30 na nádvoří domu Chopin. Půjde o společný večer jazzových a knižních lázní a zahraje na něm pražská kapela Le Afro.
0: Slyšel jsem dobře Afro, Pepo? To nezní úplně pražsky.
1: No, jazzová scéna, platí to i pro tu naší, je už dost mezinárodní a hraje a zpívá tu hodně špičkových zahraničních muzikantů. A to platí právě i pro Le Afro, kde zpívá namibijská zpěvačka a skladatelka Mickey Rose, proto tedy to Afro. Posluchači od ní a od kapely uslyší energickou směs funku, soulu, R&B a chytlavých melodií. A
0: ty si, Pepo, už mluvil o tom, že Mariánské lázně patří jazzové hudby a také klasické. Obě tam zní i na hlavní kolonádě. Jak to jde dohromady?
1: Na kolonádě zní během roku někdy klasické kolonádní koncerty, někdy jazz, a oba styly tu mají své příznivce. V neděli ale zahraje o 3 hodin na hlavní kolonádě společně Západočeský symfonický orchestr, tedy z Mariánských lázní, a to s kvartetem karlovarské zpěvačky Petry Brabencové. Ta zpívá nejzajímavější jazzové standardy i muzikálovou klasiku a v neděli tady představí svůj nový program, ve kterém lidé uslyší vůbec první autorskou skladbu její formace. A ta se jmenuje Through the Bottle Glass, tedy skrz sklenici láhve.
0: Tak to je na co se těšit. Mohl bys krátce představit další program?
1: Svěží jazzový vítr přinese zítřejší koncert zpěvačky a skladatelky Nicky. Pondělní pohodu nabídne Swing Melody Quartet. V úterý zamíří na nádvoří domu Chopin rakovnický brass band. Středa pak bude patřit mariánsko-lázeňským Jazz Cakes. A festival uzavře ve středu koncert držitele ceny Anděl v kategorii jazz Tomáše Lišky a jeho Invisible World.
0: A to byl Josef Šorfa s novinkami o festivalu jazzové lázně v Mariánských lázních. Pepo, díky za informace. Jestli zůstáváš, tak si užij samozřejmě dnešní podvečer. A zase někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji a příjemný večer přeju všem posluchačům. Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Velmi teplé počasí, alespoň v Karlových Varech a v Karlovarském kraji. Jak to bude dál, to se dozvíme od Jany Adamovské. Jani, hezké odpoledne.
2: Hezký podvečer.
1: Tak jaké tedy bude počasí? Vezmeme to postupně a budeme se teď bavit o večeru a v noci na zítra.
2: Tak, teď se ty teploty ještě pohybují kolem 33 stupňů a v noci klesnou k 19 a 16, takže ta noc bude poměrně teplá a bude jasná, až k ránu bude částečně přibývat oblačnost.
1: A zítřejší sobota 20. června bude taky tak teplá jako dnešní den, nebo to počasí bude proměnlivé? Jak to vidíte?
2: Tak zítra může být jít o trochu tepleji, až 34 stupňů a do toho bude vysoká vlhkost vzduchu, takže takový pocit dusna. V platnosti je výstraha na vysoké teploty a to počasí se změní. Ráno už bude oblačno až polojasno a výjimečně se objeví i přehánky. Odpoledne nám pak bude přibývat kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, které mohou být na východě kraje i intenzivní s přívalovými srážkami, kroupami nebo nárazy větru a večer se nám vyjasní. Co se týče té bouřkové činnosti, tak více srážek očekáváme spíše v neděli než zítra.
1: Z předpovědí počasí na dnešní večer a noc a také první víkendový den, tedy zítřejší sobotu 20. června ve vysílání Dne v kraji, byla teď Jana Adamovská společně s námi. Janě, díky, užijte si víkend, teplý víkend a zase někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký víkend i přes ty teploty.

0: Týden opět utekl jako voda a dnešní poslední páteční den v kraji tohoto týdne se blíží do svého finále. Tohle byla předposlední písnička Dne v kraji. Miroš Birka, Marika Gombitová, jistě jste poznali písničku V slepých uličkách. A já vám nabídnu před 18. hodinou ještě Drupiho se svojí písničkou. No a potom už v 18 samozřejmě aktuální zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary, které vám opět do vysílání přinese Hanka Zubková. Jedno z témat je, že Karlovy Vary schválili pravidla pro přidělování městských bytů. Neméně zajímavá témata další jsou na pořadu zpráv v 18 hodin, tak si na ně počkejte. Já se od mikrofonu pro tento týden loučím. Mějte krásný zbytek dnešního večera a samozřejmě užijte i velmi teplý víkend. Buďte na sebe opatrní a dodržujte samozřejmě pitný režim. Někam vyražte. No a já se na vás budu těšit zase v pondělí v 17 hodin v pravidelném Dni v kraji na rádiu vašeho kraje. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary schválily pravidla pro přidělování městských bytů. Většina přírodních koupališť v Karlovarském kraji je vhodná ke koupání. A zítra čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary mají schválená pravidla pro přidělování městských bytů ve zrekonstruovaných domech. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka z hnutí Karlovaráci se prvních několik bytů začne přidělovat už letos. Desítky dalších vznikají v rekonstruovaných ubytovnách. Žadatelé budou muset spadat do 5 kategorií, z toho 3 jsou definované potřebnými profesemi. Sem patří pracovníci ve zdravotnictví, školství a záchranných složkách. 4. kategorie je určena zájemcům, kteří nevlastní dům nebo byt a nemají příliš vysoký, ale ani příliš nízký příjem. Přednost budou mít lidé do 35 let, pracovníci dalších potřebných profesí, ale i seniori. 5. kategorii tvoří lidé v bytové nouzi, kteří v posledních 3 letech opustili náhradní rodinou nebo ústavní péči, nebo rodiny, které mají děti na vysoké škole. V Karlovarském kraji se kvalita vody v přírodních koupalištích pohybuje nejčastěji mezi 1. a 2. stupněm, je tedy vhodná ke koupání. Jak vyplývá ze zveřejněných výsledků posledních měření krajské hygienické stanice, mírně zhoršenou kvalitu se podařilo zjistit ve vodní nádrži Jesenice na Chebsku, kde u rybářské bašty byl naměřen stupeň 2, stejně jako u kempu Václav. Kvalitu vody na 2. stupni zjistili hygienici taky v rybníku Lesík na Karlovarsku. To znamená zhoršené vlastnosti vody, která ale zůstává vhodná ke koupání. V Podhoří je voda ve vodní nádrži Skalka na stupni 3, tedy zhoršená jakost s mírně vyšší pravděpodobností vzniku zdravotních problémů po koupání. U citlivějších jedinců se mohou vyskytnout zdravotní obtíže a hygienici po koupání doporučují se osprchovat. Na 3. stupni je kvalita vody i ve velkém rybníku u Hroznitína na Karlovarsku. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
2: Tak aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
0: Těmito pravidly by se ale měli řídit i všichni ostatní. 19 zemí Evropské unie, včetně Česka, požaduje přísnější migrační politiku. Vyplývá to z dopisu, který členské státy předložily předsedovi Evropské rady Antoniu Koštovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podepsali ho představitelé všech zemí Visegrádské čtyřky, ale i například Dánska, Švédska, Řecka a Itálie. Za Česko připojil podpis premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po ukončení summitu zopakoval, že vláda odmítá migrační pakt Evropské unie, který vstoupil v platnost minulý týden.
3: Protože není realizovatelný a samozřejmě problém je v tom, že stále přichází do Evropy ilegálně 800 tisíc migrantů, i když ta migrační vlna je podstatně nižší než předtím, ale nedaří se ta repatriace.
0: Migrační a azylový pakt má například zpřísnit kontroly na hranicích, přinést jednotná azylová pravidla a digitální monitorování ilegálních migrantů.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách zesílí. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením na dálnici D6 u Kinčperka nad Ohří na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary. Pro poruchu je tam odstavené nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
4: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky muziky vás vítá a přeje příjemný poslech Antonín Bulka. Dnes popřejí muzikanti a zpěváci po šumavské dechovky Úhlavanky svému kapelníkovi Janu Červenému k jeho 70. narozeninám vše nejlepší písničkami, které má rád. S Úhlavankou zaspívají Barbora Břečková, Ivana Zbořilová, Jan Šimůnek a Jiří Škvára.

Kapelník pošumavské dechovky u Hlavanky Jan Červený pochází z obce Pečetín, o které se zpívalo v původní písni a kterou jsme s textařem Františkem Kratochvílem věnovali stejně jako následující valčík kapelníku náš nejen kapelníkovi, ale také celé u Hlavance.

Jan Červený se narodil 9. června 1951 v Klatovech. V Lidové škole umění v Plánici navštěvoval výuku akordeonu a trubky. V roce 1979 začal zpívat s dechovou kapelou Uhlavankou a za půl roku se stal jejím kapelníkem. Soubor úspěšně vede již 50 let. Následuje lidová píseň Dívám se na střemchy bíle v úpravě Ladislava Kubeše.

Kromě vedení uhlovanky byl Jan Červený také činný ve sportu. V mládí byl fotbalovým rozhodčím. 25 let vykonával funkci předsedy okresního fotbalového svazu a byl delegátem rozhodčích první a druhé fotbalové ligy. Následují dvě skladby. Nejprve zazní polka Antonína Pelce Smutná milenka, která je již evergreenem a vím, že patří mezi oblíbené písně Jana Červeného. Následovat bude lidový valčík Malý hošík černovlasý. Na jeho přání jsem tuto písničku upravil pro CDčko Uhlavanky v roce 2015 věnované k jeho sedmdesátinám.

Klatovská pošumavská dechovka Úhlavanka pod vedením Jana Červeného rozdává radost svým posluchačům nejen na koncertech a tanečních zábavách, ale také na rozhlasových vlnách a CD zvukových nosičích. Od roku 2015 pravidelně natáčí pro Český rozhlas Plzeň skladby ze zlaté éry české dechovky, skladby současných autorů a úpravy lidových písní. Jan Červený už solově s Úhlavankou nespívá. Zpěv přenechal mladším profesionálům. Můžeme si ho však poslechnout v nahrávce lidové písně To byla kočka, kterou upravil William Béreš.

Mezi oblíbené písničky Honzy Červeného patří polka Antonína Borovičky a Jiřího Voldána Vyhrávala kapela. Nahrávka Úhlavanky z roku 2015 byla vyhodnocena jako nejlepší nahrávkou této skladby po stránce interpretační a zvukové.

Závěrem pořadu bych chtěl spolu se zvukovým mistrem Michalem Žákem popřát Honzovi Červenému k jeho 75. narozeninám vše nejlepší, pevné zdraví a ještě hodně té pravé české dechovky. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky se těší a přeje hezký zbytek dnešního dne Antonín Bulka.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Krásný dobrý večer, cvočky, hřeby, pifle, nýty a háky. Ano, to vše bývala kdysi práce cvočkařů. Co tohle řemeslo obnášelo a dostalo se i do lidových písniček, o tom bude řeč v dnešním špalíčku lidových písní. U jeho poslechu vás vítá.

Tak tedy ještě jednou dobrý večer. Slyšeli jste už o cvočkařské výrobě. Šlo o rukodělnou výrobu cvočků, ale i dalších drobných výkovků, jako třeba hřebíků, skop a nebo nýtů, která byla charakteristickou řemeslnou, manufakturní a domáckou výrobou v oblasti Podbrdska. V tomto kraji byl dostatek surovin, tedy železné rudy a vápence, ale i dřeva a vodní síly. Rozkvět zaznamenala cvočkařská výroba od konce 18. století do 40. let 19. století a vydělila se vlastně jako specializace v kovářství.

dnešním špalíčku si povídáme o cvočkařské výrobě. Ta se provozovala v dílnách, jejichž majitelé byli označováni jako mistři. Za takzvaný poplatek z ohně dovolovali dvěma až čtyřem cvočkařům, aby v jejich dílně u výhně pracovali. Nářadí si výrobci přinášeli a odnášeli do dílny sami. Tvořilo ho kladivo s čvercovou ploskou a různé druhy kleští a také zvedák zvaný pufťák. Ten cvočkařům sloužil k vysunování hotových výkovků z formy. A zda se i cvočky a cvočkaři dostali do lidových písniček? No, poslechněte si sami.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný takzvané cvočkařské výrobě. Cvočkaři zhotovovali velké množství různých výkovků a jejich názvy byly různorodé. Šerky, cvočky, pifle, hřeby, nýty, háčky, rákosníky a další. Výrobky cvočkaři odváděli takzvaně na váhu. Cvočkařství bylo jedním z nejtvrdších řemesel, obnášelo denně až 40 tisíc úderů kladivem, což za týden nadělalo asi 10 tisíc hřebíků. Těžká práce, kterou cvočkaři vykonávali, se podepisovala i na jejich zdraví. Práce s kladivem počasem skřivila prsty, cvočkař mýval schrbená záda a bušení do kladiva také znamenalo zhoršení sluchu nebo jeho úplnou ztrátu.

Největší cvočkařská dílna vznikla v továrně Ferum, dnešním Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem, kde pracovalo 180 cvočkařů. Dnes si v muzeu můžete sami vyzkoušet vykovat vlastní cvoček, seznámíte se se cvočkařským řemeslem i jeho historií a součástí muzea je také funkční verštat neboli dílna, ve které se kovářské řemeslo předvádí. Tak třeba si tam můžete naplánovat některý z vašich výletů. Dnešní špalíček lidových písní je u konce, pěkný večer vám přeje a brzy se opět naslyšenou těší Michaela Vondráčková.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ministerstvo obrany jedná s Karlovarským krajem o budoucím provozu letiště v Olšových Vratech. Karlovy Vary otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou. A zítra čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Česká vláda rozhodne o možném převzetí karlovarského letiště pod armádu do konce června. Uvedl to dnes při návštěvě letištního areálu ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle ministra teď začínají první pracovní schůzky, které určí, na jakých podmínkách převodu se český stát a Karlovarský kraj dohodnou.
2: Musíte rozlišit část movitého majetku, nemovitého majetku. Tady bude více provozovatelů, protože tady také bude působit řízení letového provozu. Takže je to komplexnější, než se zdá, proto nepředbíhejme. Ale máme v zásadě už teď jasnou představu, jakým způsobem se to přerozdělí a kdo tady v tom cílovém stavu bude působit.
1: Převod letiště z Karlovarského kraje na český stát má zajistit nákladnou rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy. V areálu by měl ale zůstat běžný civilní provoz. Karlovy Vary po 9 měsících otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní rekonstrukci ze 60. let minulého století město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a její technický stav už nevyhovoval. Za stavbu radnice zaplatila přibližně 40 milionů korun. Most zároveň převádí důležité inženýrské sítě, pro které stavbaři během výstavby vybudovali provizorní lávky. Podrobnosti přidává primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
3: Samotná stavba začala v únoru roku 2025, protože tady byly velmi náročné přeložky. Mám radost, že jsme to stihli, protože to období bylo mezi jednotlivými festivaly. Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
1: Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmu a korupci. Zjistil to náš zpravodajský server iRozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moct novináři, neziskové organizace nebo akademická obec do registru nahlížet. Rezort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Pracovní komise Rady vlády pro boj s korupcí ale varuje, že změna povede k netransparentnosti. Novelu v pondělí projedná vláda. Úřady na indonéském ostrově Bali minulý týden zmařily pokus o nelegální prodej 21 chráněných karet obrovských. Dnes o tom informovala agentura AP. Podezření na nelegální obchod s živými želvami nahlásili obyvatelé severu ostrova u pobřeží Pegametan. Policistům se při akci podařilo zadržet jednoho z podezřelých. Želvy mu údajně poslal jeho komplic a vyzvednout si je měl další muž. 67-letému zadrženému nyní hrozí až 15 let vězení a vysoká pokuta. Úřady případ dál vyšetřují.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách zesílí. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
0: Z
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Člověk by řekl, že Google ví všechno a naprosto správně a že co tam převažuje, to je správné, ale ono to tak docela nebude. No, přiznejme si, když něco nevíme, dnes už nesaháme po encyklopediích, většinou zadáme to do Google, třeba když nevíme, jak se co píše, a ono nám to ukáže, co je častější, jestli třeba ližiny s tvrdým i nebo ližiny s měkkým i, ale Google není všemocný.
2: Máte pravdu, že málo kdo dneska má k dispozici papírové knihy nebo tištěné publikace, který by ověřoval například pravopis. A vzhledem k tomu, že spousta lidí sedí hlavně u počítače, tak proč by ho nevyužila? Otázka je, jaký zdroj tam využít. To googlování, obecně se tak říká, používání jakýchkoliv vyhledávačů. Ten Google byl první a je vlastně nejpropracovanější. To googlování není úplně vhodná metoda pro ověřování pravopisu. Můžeme tam hledat spousty věcí, ale zjistit, jaký je český pravopis u některých slov, je taková legrační metoda, ale já jsem zjistila, že se používá, proto jsem to sem dnes přinesla jako téma, protože lidé, kteří o tom mluví na různých blozích, četech a tak dál a mluví o tom, jak zjistili správný pravopis, tak tam zároveň říkají, že používají kvantitativní metodu, neboli četnost výskytu toho daného slova s tím daným pravopisem je přesvědčí o tom, že je to správně.
1: No a právě ty ližiny, vy jste si to tak vyzkoušela, tam zadala Dagmar Magincová s tvrdým i, pak s měkkým i a ono jí to ukázalo, že
2: ližiny s měkkým i po L mají 19 400 výskytů, zatímco ližiny s tvrdým i po L mají 111 000 výskytů. Takže suverénně naprosto převažují ližiny s Y.
1: No ale to je špatně.
2: Ba, takové slovo v češtině ani není, protože pravděpodobně analogicky se slovem liže, které se musíme učit ve vyjmenovaných slovech a tak dál, tak nám tam to Y automaticky naskočí, ale výraz ližiny, který znamená nějaký trámec, který se užívá k posunování břemen, a nebo původně ještě to znamenalo jenom dřevo, na kterém něco leží, tak to slovo ližiny, ližina je odvozeno od slova líha, které dnes už pravděpodobně nikdo nezná a tam se psalo vždy měkké i, takže i ližiny musí být s měkkým i.
1: Mimochodem stejný případ nastane, když tam zadáme shlédnout a zhlédnout, i když tam jsou možné oba tvary.
2: To je jeden z těch mála případů v praxi, tedy užívaných, kdy to ta předpona s a z je významotvorná. A shlédnout znamená se s, znamená dívat se od někud zhora.
1: A zhlédnout film.
2: A zhlédnout film, zhlédnout něco. Ale to z se velice málo používá.
1: A ještě jedna zajímavá dvojice. To možná teď mnohé překvapíme, co je správně.
2: Myslíte tady tu dvojici protěžovat, protežovat? Protěžovat, to je takové české slovo, odkazuje k čemu si jako těžký a tak dál. Protežovat je pro češtinu velmi atypické už tou výslovností.
1: Někoho upřednostňovat.
2: A ve významu někoho upřednostňovat, někoho ochraňovat, je to z francouzského protéže, takže všechny kodifikační příručky uvádějí jako jedinou možnou správnou variantu protežovat.
1: No a my zatím píšeme většinou protežovat, vidíte, nebo říkáme. No, tak jsme zase o něco chytřejší, díky Dagmar Magincové. Děkuju vám.
2: Já děkuju vám.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. A počasí zítra slunečno, později hlavně v Čechách, místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu v příštím roce.
2: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
0: V České republice dnes padaly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let, upřesnil to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji, a to 36 stupňů, dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní hodnoty měly například také v Domažlicích nebo v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Vedro bude také zítra. Hlavně na jižní Moravě a v severní polovině Čech mohou teploty často překračovat 34 stupňů Celsia. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální a krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických problémů. Institut má hlavně pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Upřesní Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
3: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu. Sport.
0: Fotbalovou pražskou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý golman přichází z anglického West Hamu, naposledy ale působil na hostování v týmu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 až 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně až zataženo. A postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 31 až 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, bude v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Táhne se z 15. kilometru stále asi 20 až 30 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na kilometru 24. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
4: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik, rozehnu.
5: Mám to stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika, rozehnala. Dobrý den.
4: Dobrý den a valí na mě oči, paní doktorka, nikoliv, že by jem žourala.
5: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
4: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní. Určitě máte v pořádku aspoň zrak.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: světle a očích si budeme právě dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: Vy vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
7: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
7: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
7: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
7: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
7: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
7: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači a našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Trifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, odvykne. Ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky. Ano. Prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání. Že?
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to jako doktoři?
3: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných
0: jedinců. A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak ho nemrý rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to když žouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz, co jsme tam tedy našli?
1: Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním. Samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: intenzitě
1: tomu světla. Ano, a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, i posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce kulantně řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji.
0: Jakou mám barvu,
1: tohle,
0: paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu. Vesele a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystojní makulární edem na sítnici. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mě řekli, že existují nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat, jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to, že to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo čím, být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát. Číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Vesele a zdravě?

0: Dobrý
1: na problémy
0: den.
1: Se světloplachostí. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní doktorko. Tady...
0: A někdo má puštěné rádio.
1: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
0: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
1: Vypněte si rádio.
0: Dobrý.
2: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila, Uherské Hradiště. Prosím vás pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedou zákalu.
0: Ano.
2: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
0: a zase se to zhoršilo. Jasně.
2: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
0: Jo, chápu.
2: Ty písmena špatně vidím, se něco rozdvojuje.
0: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší vlastně jizvy, co se tam udělali. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
1: Oni už by věděli.
0: Oni už budou vědět.
1: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit
0: snad.
1: A nasměrovat snad.
0: Ano.
1: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Snad jsem si zmýlil.

0: ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové, kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: ne, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studený obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla podruhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
3: ano,
2: jako to celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, jo. Ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych sem se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňujou ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, zintenzivnit? Třeba
2: no může, no, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
0: Je to nepříjemné,
2: no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světelách, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuju, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
2: Do České republiky dorazí o víkendu bouřky, mohou být velmi silné. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Na jižní Moravě začíná samozběr česneku a počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v oblasti Čech místy přehánky i bouřky. Maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. V části České republiky se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevovat silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, také kroupy a vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
2: Kvůli velké vlhkosti bude v České republice zároveň hodně dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině České republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia, někde i 34 stupňů. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom, informuje o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili více než 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v České republice takovou licenci 100 firem a podnikatelů.
4: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Na jižní Moravě začíná sezona samozběru česneku. Už zítra se mohou zájemci vydat například na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá také další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí maximálně na 2 týdny samozběru.
5: Úroda bude určitě slabší, onečo, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás spadlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá. Sport.
2: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém třetím zápase. Po porážkách s Itálií a Spojenými státy podlehly 0-3 na sety také Japonsko. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 16 stupni a zítra přes den slunečno a velmi teplo. Má být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy, hlavně v oblasti Čech, přehánky nebo bouřky i silné. Maxima mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně nedaleko Olomouce ve směru do Ostravy za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí poruchané osobní vozidlo a blokuje odstavný pruh. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Sugestivní melodie, kterou v roce 1968 přivedla na desky a zejména do slavného filmu Easy Rider, bluesrocková parta Fraternity of Men pod názvem Don't Bogart Me. Do češtiny ji suverénně transformoval Vladimír Poštulka a Pavel Bobek podle něj poslušně zpíval Pojď stoupat jak dým. Premiérově na svém prvním novinkovém albu, které se po 47 letech vrátilo mezi letošní novinky. O rok později se v texaském Houstonu narodila Sunny Michaela Sweeneyová a s letošní reprízou Pavlova alba nabídla kolekci Married Alone.

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Made Alone, úvodní Svaž mě, Tie Me Up a pak s písničkou věnovanou tulákům Let mé zastavení v první kolekci plzeňské party Čáry Máry. Docela nedávno se mezi letošními novinkami objevilo její druhé album. Jmenuje se O kus dál a s Janou Hlaváčkovou tady najdete i poetickou Sněží.

Oksany Svínejová a detailní meditace na téma, jak by to bylo snadné, kdyby loučení bylo stejně lehké jako uvítání. Easy as hello, stuctu písniček, které vložila do sestavy svého v pořadí pátého alba Married Alone.

Dnes už dobře zakódovaný PF Band Petra Fremera a z jeho nejnovějšího v pořadí už třetího alba Dobrý lidi u sebe mám, které vyšlo před pár týdny, Zítra zamává nám den. A ještě jednou do zbrusunové kolekce O kus dál, kterou čerstvě nabízí Filip Čenda Kratochvíl, houslista Jindřich Zbyšek Obst, basketaristka Kristýna Vrbová, Jana Hlaváčková a Jan Hans Sochor, tedy současné plzeňské čáry Máry a nahrávka V cíli.

Wasting on You, další zastavení 12-dílné sestavě čerstvého alba zanedlouho 46-leté absolventky fakulty Public Relations Západotexaské univerzity Sunny Michaely Sweeneyové, která sice diplom získala, ale zatím jej na své životní cestě nikdy nevyužila. Její čerstvé album Merit Alone je zatím jejím nejsilnějším pokusem proniknout mezi současnou elitu.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dát.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

Pavel Bobek a z letošní reprízy jeho 12-dílného alba Vetně dál cestová, které vyšlo v roce 1975 výhradně na vinylu, Muž na konci světa a pak Lamentace je víc všedních dnů než svátků, jako doplňky do celkového počtu 21 snímků čerstvé reedice. A ještě jednou do Houstonu za Sunny Sweeneyovou a písničkou Odchod je mé druhé jméno, Leaving is my middle name.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

Klasika Krise Kristoffersona Mien Bami McGee, proměněná textem Vladimíra Poštulky Na chvíle, kdy se byl s ní. Tak, jak ji kdysi dávno naspíval Pavel Bobek se skupinou Shut Up Františka Ringo Čecha, s níž po odchodu country beatu Jiřího Brabce pravidelně válčil v pořadech Jirky Grossmana a Slávy Šimka na scéně divadla Semafor. Stejně jako celé album Veď mě dál cesto má, a tedy i stále prapodivně svěží Nedělní ráno. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a sladkou dobrou noc.

když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. V Praze začala stavba druhé části metra na lince D. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v Čechách místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná ovlivňovat s pomocí úplatků výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu řekl, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
3: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
2: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policistů kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Jan Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady více než 30 miliard korun.
4: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku. A to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
2: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Ve Vysokém nad Jizerou dnes začala letní výstava betlémů. Výběr z více než 25-leté sbírky uvidí návštěvníci v chaloupce pod kopcem. Sbírka má zhruba 500 betlémů. Kromě českých jsou v ní také betlémy například z Afriky, Jižní Ameriky nebo Polska. Na nejzajímavější rodinný betlém, který vznikl za druhé světové války, vzpomíná sběratel Ivan Tišnovský.
5: Pochází z Valašska, byl vyrobený v Praze. Zajímavý je na tom to, že právě s tím betlémem jsem setkal poprvé v roce 1940. O Vánocích, kdy končila válka.
2: Vzpomínková výstava betlémů potrvá ve Vysokém nad Jizerou do 6. července. Sport. Celkem 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bouzková a Karolína Plíšková, které teď čeká vzájemný boj o finále. V Berlíně postoupila mezi poslední 4 hráčky Linda Nosková. Nikola Bartuňková naopak vypadla po velké třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice jasno až polojasno. Ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně může být i zataženo. Postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu. V bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Se za Řevničovem na 41. kilometru srazilo osobní vozidlo s nákladním. Pravý pruh je tam zavřený, levým projedete bez komplikací. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí, nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extraburšty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Lec kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí. Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě. No ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazi. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Kdysi měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu a ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokryváč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselý, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. A děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám,
2: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělala nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Dobrý. Tady prosím, paní Kovářová.
5: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
3: Můj drahej strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase jak si chápu, že dáma

0: jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měl?
1: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
0: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
1: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
0: To se divím.
1: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
0: No, tomu se ani nedá věřit.
1: Jo, jo.
0: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spořádná, ženská jako vy.
1: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
0: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete řec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani zamlada na to štěd, jde. S tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali...
1: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, jo.
0: Jak to mluvíte s panem notářem?
1: Tak co, ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
0: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
1: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
0: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
1: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
0: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
1: Okamžik,
0: to, prosím.
1: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčil sledovat.
0: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
1: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Tak.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne. Ahej, strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
1: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
1: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Aha, no přibyly úroky, že?
3: Ano,
2: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly, a nakonec pozbyli ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
1: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
4: I já jsem tratil, dámo.
1: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
1: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
4: Vy mě mluvíte z duše.
1: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
4: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
1: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
4: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu?

0: kávu, že bychom si pohovořili. Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
1: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
0: Ale nemusíš.
1: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
0: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johnovi, Raško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

Kušník kdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil. Ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí. Proč sám chodívám? A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu.

Dávno musil odevzat se osudu, už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu a nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
4: ano,
3: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky,
4: ano,
3: a zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
4: ano,
3: že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: měl. To okno
3: v tom. Takhle nadchnutí jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak to bych myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog.
4: Dog, ano, ano.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovák, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel.
4: Yeah.
3: A takovou hypotézu jako detektiv a pana Vyšila. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se k těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl, no, potvoro a už byl konec ven, jak nebaž, ona viděla, že s těmi dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený, anebo prostě ne, rozuřený.
4: Ne,
3: poznám.
4: No, já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, jo. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka? Jo, pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
4: Ano,
3: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů. To to již.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka. Mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat, pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: On byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Jsem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, klešť a pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče se jdi. Právě s tím prejtem, tak to byla taková...
4: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílý plášti v čepičce u stolu, čet noviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeněli oba. Najednou on vylecel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
4: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly. No.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme dvě hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopři, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně, že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní, všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané do noční linky, budou ještě o to víc podporovat, s jakou péčí a láskou byly nejen naspívané, ale i vybrané. Dobře do Prahy, Petře, i puštěné.

0: pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy? Zastali jste se někdy někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy. Příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Jenom chtěl bych vás upozornit, není to tak dávno a vlastně se tím vůbec netajím. Vím, že nejsem úplně nejideálnější, nejčestnější člověk, ale na druhou stranu od jisté doby praktikuji jednu věc každý den a už několik let a vyplácí se. Jeden dobrý skutek denně. A co vy?

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer bramburky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene? Ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy? Jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete a odstartujete dnešní vysílání. Tak kdo? Inka napsala, dobrý den, pane Honzo, mně se stalo něco úžasného v červenci 2017, kdy jsem se vypravila do restaurace U Letců na koncert Hoptropu a v peněžence 300 korun. Nenosím moc hotovost, domnívala jsem se, že zaplatím vstupenku kartou, když mě samozřejmě paní začala odbavovat, když na mě přišla řada. Zjistila jsem, že vstupenka stojí víc, než mám hotově, kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejnění jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šitím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkaloune nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším
1: Olomouc
0: krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství. Tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj bližního svého jako sebe samého. Mm-hmm. A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let. Já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bivione, to bylo, Itálie. A no, a se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap. Ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně.
0: A
1: no, a my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navštěvovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatý, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schůdkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
0: Rozumě. Takže čau bambínu pak.
1: A lidumilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidumilství, je.
0: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
1: Vzdala, ano, aby ta paní neumřela. Tak já
0: děkuju.
1: Jsem se té lásky vzdala.
0: Děkuju. Podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
1: No, čekaj, někdo tam lice venku.
0: Tak rychle zkontrolovat, jestli to...
1: Zdravíšný lidi, já jsem se vzdala.
0: Ano.
1: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
0: Děkuji. Dobrou noc, neplakat. Umělé ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou. Ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání, nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze svého maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže jsme já jsem uvařila a i jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a víc jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že přitom třeba sousedé paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi. Ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá, že projevujete takový soucit s lidmi, kteří prostě to potřebují. A myslím si, že kdybychom to potřebovali my a byli v nějaké v nouzi, takže nám taky lidé pomůžou nebo sousedé. Takže člověk by neměl se nějak odvracet od těch lidí a nenaříkat, že má třeba špatné sousedy a to vždycky ti sousedé nemají taky náladu, že jo, se s náma pobavit nebo si povykládat a to, ale když by přišla nějaká nouze, tak by určitě pomohli. A snažíme se pomoct, třeba mám kamaráda, který je tělesně postižen, já jsem teda nevidomá, ale občas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server Donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc a on tedy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli, prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje a myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, když si nevím, kdy to bylo a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
0: Díky, no vyplácí, to. Vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, dobře, které mi nic nepřináší a tady já nějak vnímám, že to má smysl. Moc děkuju, ano. Moc děkuju za zavolání.
1: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
0: ano,
1: daří a
0: děkujeme.
1: Zvládneme všechno. Mějte se, naschle.
0: přitom taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně. A ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan, nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš, dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když je na vzduchu, má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, teda jestli s námi chce hovořit. Nehovoří, tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tady
0: večer.
1: Tady je posluchačka Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocná manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta, no a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak to je ale tak krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem ani za to nechtěla. A prostě odjela domů.
0: Cítila, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak, no, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně
1: dobrou
0: zdravím.
1: Děkuju přidáme, pěkně, naschledanou.
0: Naschledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš. Chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, tak též vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím zhodně štěstěny i lidem dobré vůle, tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají, když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost. Dělám to rád, bez nároku na nějakou odměnu. František, Františku, přece byste za to nechtěl koruny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a ať to neprotahujeme, přidáme další telefon. Dobrý večer.

0: moc krát, stalo, ano, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepší úmyslu, a ono se to se zlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka ke příběhu, no, případu by bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takovej příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání s lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kocoura svého, a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, teda jenom velmi líto, no a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít, a tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako, domů jsem si to možná nebrala, protože k tomu kocourovi už to nešla a nemám možnosti si brát do bytu. A ta kočička teda každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat krmiva. A ty kočky říkají, že za dlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička sdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě krmiva jsem i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
1: Kolik jich máte ve finále?
0: Já nejsou moje, ale tak chodí jsem 5 a 6.
1: Takhle, kočky jsou všech. Tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
0: No ano. Já jsem to pustila, i rodina mě varovala předtím a říkala, chrantě pámbu, jestli ta kočka tady bude jistit. No, to myslíte, že se stalo. Samozřejmě, kočka mi přišla domů a přivedla mi teďka 3. koťata, no? A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netplechu, mám tady záhonky a prostě mi tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
1: Po zásluze, po trest, a vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeských koček.
0: No, jo, určitě.
1: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
0: No, já mám ráda, mám ráda lidi, ale taky víte, co taky někdy i docela, jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a mám třeba i chuť se pomstit,
1: jo, takže... Jej, ale jo, to je, jo, to si šetřte, protože tohle jo, budeme mít v srpnu jako téma.
0: Tak jo, tak dobře. Takže to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chcete udělat dobře a ono se to prostě, například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít. A tak
1: jasně,
0: dále.
1: Po zásluze potrestáno, tohle to známe úplně tak všichni. Jo. Moc tak, děkuju, dobrou noc, dobrá. A mějte se hezky, mňau.
0: Ano, dobrou.

0: Noční linka dneska otevírá téma o lidskosti. Kdy vás mile někdo překvapil? Kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to nejvíc potřebovali? A nebo myslíte si, že jsou dneska lidé, a pozor, tohle to člověk poslouchá za života dost často, jo, to tenkrát za našeho mládí. Tak bylo to v té době vašeho mládí lepší, anebo horší než teď? Tak schválně, můžete volat 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Heničku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mi stane, že vystupuji z tramvaje, a trošku je to vyšší, a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou tý 15-letý ze školy, oni už mě znají, tak se zastavilo do ve čtyřech třeba, a kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuji, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už jste na staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let. Se známe. A bydlíme naproti sobě kousek. Náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, panže já ráda vařím a peču, tak vždycky něco upeču. Ona mě je tak jako vděčná, já jí nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost jí to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam velkou zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a to, říkáme tomu divadlo. Ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Pořád máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o sobě.
0: Jistě.
1: Ale dneska, co se mně stalo? Já jsem sebou nosím takovou lahev a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já se těžko ohýbám, protože mám zlomenou obratel, tak nemůžu. A těžko jsem se z té lavice ohýbala a přiběhl mladík až daleka, až tak prostřed té zahrádky a utíkal mě podat ten šroub od té lahve. Já jsem byla z toho úplně překvapená. Moc jsem mu děkovala, jenom proto, že ta ochota.
0: Co ochota? Viděl, že sympatický paní na kárce spadlo něco, co vypadá jako nějaký nepořádek, tak to zvednu a ono ejhle. I taková kravinka, která pomůže.
1: Velice mě to potěšilo. Když jsme odcházeli za chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala.
0: No protože
1: člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak no. My si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že třeba jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slova.
0: No jasně, evidentně krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí, evidentně jste ho něčem zaujali.
1: A nebo jdu k Hezníkovi tady na Jánskýho, tam ráda chodím, a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes to otevřít mi dveře. já to umím otevřít.
0: Jo, tak vy máte i sluhy takhle, ano, chápu.
1: A utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, vždycky přijdeme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím. Že?
0: Evidentně se v rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskosti rozdávalo je, moc
1: myslím,
0: tam u vás.
1: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
0: jasně.
1: Dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a byla až v Lučině, tak mě vždycky volá, jak je se mnou. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma a že říkám, je ještě dobrota mezi lidmi.
0: Ano, a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne. Má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo žít.
1: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat, takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř než... Já na tom nesu špatně, já jsem pohyblivá tím, že musím chodit s tím vozíkem, no ale říkám, stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, vděčná za to. Takže jedným slovem říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
0: A v Olomouci není na ústupu, tak zcela lidsky ne. Vám děkuji, dobrou noc, přeji, posílám úsměv a ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
0: Honzo, kam na to chodíš? Ať máte kola dobře promazaná, no to je... Ale vy jste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně. Ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy. Jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bezesporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace je samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjí se pohledem, no asi je něco špatně buď se mnou, nebo s druhými. No, Michale, těžko říct, tady soudit, takhle od počítače tady z improvizovaného studia. No, řeknu vám... Těžko říct, no mohla dodat, že jste ještě navíc hezký a bylo by to komplet.

co je to vlastně lidskost? Když například člověk dobrá koná dobro, pomáhá a žije pozitivně nebo je naplněn emocemi, je to údajně lidské tedy. Co když však lidskost představuje naprostý opak? Nenávist, války, zlo, negativní energie, rasismus, mnohdy i bezcitnost. Když někdo udělá špatnou věc, říká se, že se chová jak zvíře, ale zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro, no, to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A dalším způsobům hodných pro komunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, předtím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis človíček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům. Je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom?

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde máme i improvizované studio. Tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek a teď mi to vypadlo z hlavy. Květuše, říkám to dobře, já myslím, že ano. Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách. Ano, Peťa Kubala z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenáře a koukám do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvátější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost v některých případech je až k nepochopení, ale na druhou stranu to je život.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Dobrý večer, pěknou noc.
1: A já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze, tak bývala modelka, nechala se rozvíst. Jo, a uchylila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská lhota. A přišla teda, že jo, o tu práci, měla pěknou práci a to. A věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka. A věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
0: Jo, takhle, to je koňský útlek.
1: Prostě nikdo o ně, prostě nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo, ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo, a tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak mě říkala, že jsou tam lidi hodný, že jí pomáhají a nějaký pán, že jim udělal jako ty stáje, jako provizorní, protože ona je jako chvíli dělá, ale hlavně musí být s těma koňma, ona sama jim kydá hnůj, jo,
0: no,
1: a zase chlap nějaký si to odveze, a za to jí zase dá nějaký to žrádlo pro ty koníky, jo? Takže myslím, že zaslouží velký poděkování.
0: Já mám,
1: protože bez
0: já si to,
1: by ty koně dávno nežili.
0: Přeložím si to do prašštiny, já to vidím tak, že ona si vychodí peníze, tím pádem má peníze na to, aby mohla pomáhat, protože ono starat se o koně, to je teda velká suma peněz.
1: Ona má teda, víte co, účet, ten transparentní, jo, kdo jako co pošle. Ona teda chvilku dělá, ale minule, protože já sama teda mám starý dům, jo, opravdu hodně starý dům, jo, a takže musím to opravovat, jinak bych jí pomohla daleko víc, jo, ale lidi jí pomáhají, ale myslím si, že ne tolik penězma. No, a tak já jsem, to byla klika, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama prakticky, jo. A také já jsem mi přišla jako to ke koním dřív z práce, ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
0: Pojďme
1: to
0: k věci.
1: To není jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, tak se mu o to starají, že jo, ale ona má říkala, že musí kydat ten hnůj a všechno. A to stojí peníze, to máte pravdu. No, já jsem jenom pomohla tak, že se mi, ona chtěla, jako kdo by nějaký na to žrádlo, tak já jsem jí poslala na ten účet, jsem jí poslala 5000, to se nechlubím, to ne proto, ale a ona mě pak volala, že byla ráda, že ta kobylka, já nevím, jestli má, to nejsou všechny koně, on tam asi 1 nebo 2 kobylky, nevím, a ta kobylka, to víte, dostala tu koliku.
0: Mm-hmm.
1: No, a víte co, no, a vám říkala, že byla klika, že akorát přišla dom, jako tam za nima, do ty ohrady a to, já přesně nevím, já jsem tam nebyla, tak nevím, kde to přesně má, a že právě ta kobylka tu koliku, a ona má veterináře, představte si, až u hermaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od... A že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5000, asi 5500.
0: No zkrátka, je to tak, jak to bývá. To znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde. A ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda. Nikdo to nedělá zadarmo.
1: Že by zrovna neposlala, že by to musela po brigádách a splácet mu to. No.
0: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc, a to, že ta lidskost není jenom o penězích. Je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten chtíč. Děkuju.
1: Myslím si, že takových lidí, ano, Ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to nebyl, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla, což řekla, že tohle je což... daleko užitečnější práce.
0: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval, nebo úplně neponížoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, a jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít dvě práce, protože...
1: Já bych si, víte, co poslala víc, ale jde to. No já jsem vdova, já jsem sama a říkám,
0: kdo co má, to dá.
1: Jinak bych si poslala víc.
0: Nejde to. Každý máme své limity.
1: No, mě zase soused tady měl slepice vedle baráku, to zavřel, jo, jenže on tam měl tři kočky, dvě asi zlikvidoval a ta jedna se přišla mě okotit na půdu a nechala mi tam pět koťat.
0: No gratuluju.
1: Kůže na ní, pane Macou, kůže na ní visela.
0: Ježiš.
1: No a o těch koťatech, tak jsem je zachránila, že jo, schránila jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který by si ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakousil, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, Nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama. Až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
0: Paní, mají dobré
1: paní
0: srdce.
1: Má, manželem mají 7 holek, 7 dcer.
0: Končíme, musíme končit. Povídáme moc dlouho, aby se dostalo i na ostatní.
1: Si odvezla.
0: No super zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké době, tak poslouchejte.
1: Tak mějte se hezky a naschle.
0: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, já jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché, obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez nároku na něco. Přece taková maličkost.

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer. No, představte se nám, prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No tak jsem tady automechanik, vlastně s Ústím na Trvicí a původně jsem bydlel vlastně na Žombrecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že furt vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takový třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů k sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, či ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, či ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě jako vyloženě v mrazech a tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat a aby se tam vyloženě trápil, mrznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho být, ale nebyl to prostě od někoho zmyslnil, že to si jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyhlo, ale to byl teda starší pes.
0: No, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má a chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, jestli na to vlastně zpětně vzpomenem, tak je to bylo asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo vám to v paměti.
1: Super. Rádi, na to prostě takhle vzpomněl a ta vzpomínka prostě přišla na povrch, no.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech, další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky, zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosil jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost. Ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo, něco lepšího, jo, nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze, bez nároku na cokoliv, co by třeba pochopil ten druhý, tak to se vlastně nedá popsat slovy, co se člověku odehrává v mysli. Jak říkám, člověk udělá to, co si myslí, že udělat má, že je správné. Nemá se do toho nutit, ale zkuste popřemýšlet to, co dělám já. Jeden dobrý skutek denně. Praktikuju to už nějaký ten pátek, několik let a řeknu vám, že i když si neuvědomím, že bych toho dne nějaký dobrý, byť sebe menší, dobrý skutek udělal, tak hned po pár minutách se něco stane a vyjde to. Vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude letat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba na vašem přijímači, jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastně, no dobrý večer, pěknou noc.
1: No dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuji.
1: Dlouho jsem nevolala, tak... A to je téma dobrý skutek, jo?
0: No dobrý skutek, něco lidského hřejivého, takového, něco, co zahřeje, třeba úplně člověk nedokáže úplně identifikovat, co se to vlastně stalo. No. Potřebovala jste ty...
1: Já jsem od 12 let pomáhala lidem, kteří se třeba znabourali na motorce, jo, a takhle. Nebo divadelníci z Prahy přijeli na Jeseníky hrát a pak se v autě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní. No a pak jsme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potěšilo a do dneška ho mám skovanýho a už je to sakra dlouho.
0: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání
1: ne,
0: jako takové, jestli jako to ještě nebylo.
1: Ozičku, to nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
0: Mm-hmm. Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé cosi.
1: Jo, a to jsem dělala od 11 let. Se zachraňovala a pořád zachraňuju někoho. Ale na mě každý kašle.
0: Jo, v obráceně to nefunguje.
1: No.
0: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu. Teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, vyrovnané, jo, aby to nebylo no, jednostranné.
1: No já jsem už dopadla, že jsou na vozíku teď. No, ještě o Vánoc jsem byla dobrá, že? A už
0: no,
1: hotová.
0: Stalo se, člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě. A
1: no právě.
0: Já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
1: Ano, ano.
0: Dobrou noc, moc děkuji za zavolání.
1: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kde to mám další příspěvky? Třeba, no, Ivana psala, ano, a to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma. Já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím, je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou, peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta. Horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili. A kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba... Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pán mě doslova vyrval a nazlobeně křičel. Ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici. Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaplať pán Bůh, Hedo, že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo? Protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád flaky, já je tak miluju.

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Haló, haló, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejlíp.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti mají několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, a jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, vys například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řešení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také prográzly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Hodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl vlastně v podstatě velmi, velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zhýralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec, žádný prospěch, nic, prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat a ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju moc, bylo to sympatické, bylo to fakt milé poslouchání, ať se daří, děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat, no.
0: No doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval, já bych i věřil.
1: Tak, no, není to tak mnoho, no. Dá se to zvládnout.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na to na nos a třeba se mu o tom bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova, no. Je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovu, neboli nevýchovu, no a tam je nikdo k těm dobrým skutkům nevychoval. No.
0: Já bych to mlátil někdy, když to člověk vidí, ale to je zase na jiné povídání. Děkuju, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A takové

0: zapnuto do sluchátek. Mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc. Kdo nám volá?
1: Zdravím vás, volá Tríp z Žamberska.
0: Ano, zdravím, Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
1: Žamberská... No, to je Bamberg, to je
0: v Bamberg, no. Přesně to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás ještě jednou, povězte, lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
1: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stal, kdy jsem to svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova a nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavez domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, že to měl přes celou republiku a co myslíte, už se nikdy neozval. A byl to takový zloděj cestovatel a takže ta lidskost přišla vníveč a teďka už žádnému stopaři nikdy peníze nedám, i kdybych tý nouzi byl.
0: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát. A nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí. A jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A a za druhé. Musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak

0: nemám úplně jako bíru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
1: Určitě, určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak volal ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, to jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1-365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek a říkal jsem si, že by to bylo fajn.
0: Schvaluju, naprosto schvaluju, protože tak by to mělo být. Člověk nemá jenom sobecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady.
1: Určitě, určitě.
0: Děkuju, děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i to tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
3: Dobrý den, tady je Zena z Plzně.
0: Zdravím vás.
3: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. A já bydlím v Plzni na Košuce a tady je prodejna byla a vedle té byly je Jisk. A já jsem se rozhodla, že prostě je horko, takže si v tom Jisku koupím tenkou deku a pak jsem tam ještě koupila polštář a povlečení. Ale ještě jsem nakoupila vedle v té byle, takže jsem měla tašku na kolečka narvanou.
0: Jak vánoční stromeček. Jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu. No, nad tím člověk nepřemýšlí.
3: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej veliké igelitovej tašce. Takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou. Protože ono se marně neříká, že se proč se línej strhnul, že jo.
0: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
3: No, tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela domů a říkám, špatně chodím voholi. A teď do toho potom chodníku domů a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladý proti mně, že jo, opravdu mladý.
0: Zajíc, se vám líbil?
3: Ne,
0: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, že jste se trápila.
3: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý. A najednou on k mně došel a povídá mi, paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No, to mě spadla brada, protože pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli a on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popeláš. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo. Mně to nevadí, že jste popelař, ale je vidět, že jste hodnej člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barák.
0: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka,
3: sám
0: proč
3: sebe.
0: To, no jasně,
3: no, sám od sebe prostě, no byl bezvadnej, byl bezvadnej. Už jsem ho nepotkala teda.
0: No chodíte asi v jiný čas než on.
3: No já moc ven nechodím, já opravdu špatně chodím, takže...
0: Cože špatně chodíte, ale v tomhle vedru nikam nemáte chodit. Slibte mi to, že zítra, nebo potažmo dneska, nikam nepůjdete.
3: Ne, nikam nejdu, protože syn mě nakupuje a je to, ale to byl takovej hec, že jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou věci.
0: No, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a ne, platit bude. No, dobrou noc, já vám děkuju.
3: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a moc krát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
0: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
3: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to byl to sršení, ano. A evidentně je to nějaký, asi tady bude někde hnízdo, což mě poměrně děsí, protože v další noční lince se uslyšíme i v té dnešní hodinu před půlnocí, ale to probereme jiné téma a o tom si řekneme za chvíli. Chtěl jsem říct jednu podstatnou věc ohledně lidskosti. Překvapujte druhé. Překvapujte je neočekávanými překvápky. Nejde o hmotné statky, o drahé věci, třeba stačí jenom nějaká lehkost, něžnost, a nebo jenom třeba zase, než bych to měl ve škatulce, taková hloupost, ale chytněte někdy někoho za ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře, a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám tu pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Je krásné vysílat pořad, který máte rádi, je krásné poslouchat vaše příběhy. Pravda, vím, k nelibosti někdy do toho skočím, ale to jsem já. Tak se za to omlouvám, jestli jsem i dneska skočil, nerad, ale stalo se. Snad si dám pozor v další noční lince, kterou pro vás budu mít ze stejného místa, tedy i na vzdálenou plochu počítače, takže do Prahy budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme nelidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjdete podívat do tu vaší půdu, nebo klidně do sklepa, to už je jedno, a co tam objevíte, nebo co jste objevili, něco zásadního. Půda plná příběhů, nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď, nebo někdy dřív, a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macon, přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc přeje Honza Macon.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
2: Moment!
1: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
2: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
1: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
2: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
1: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
2: Dobře, v tom případě vám ale musím říci...
1: Ano?
2: Že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
1: Ne.
2: V podstatě jste harmonické manželství.
1: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, ano, že ano, posaďte se a vy usedíte. Ano. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktor.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
4: ne, namítají? Jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano, ano, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No. Tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, ale...
5: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
3: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zas kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
4: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním nehne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
4: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
4: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
5: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
5: Jo, škopek.
4: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
4: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
5: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub. Jako dub. Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
5: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona se udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
5: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
3: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
5: Proč? Co pak jsem blázen?
4: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
4: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
5: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímě hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
5: Co? Všechno z mý kapsy, když jsem oběť?
3: Ovšem.
5: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
4: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal, ano?
5: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
4: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
4: Já, Ludvík Lapáček, ano? Slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano?
4: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
4: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodu?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesvolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila. Tak. Představil.
3: Tak. Já se vám představím, já jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si vše
3: Forst,
4: píše.
3: To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, která potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskala se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu.
4: No
3: velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prosila vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno, je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak říkali, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962 roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka žena... manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Ah, já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Tak jsi říkal kozel.
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, aha. Kozel, no.
4: Jo,
3: manžel od kozy,
4: ty myslíte manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: to
3: se,
4: ano.
3: Má.
4: Ano, ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jaký smyslu k tomu
3: já
4: manželství?
3: Já vám
4: kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel.
4: 60 lety. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano. Šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do Prahy.
3: V Praze mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z Forstovny rovnou do kamrlíku.
4: No jo, a to jo. Je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no, s těma nemocí, já nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč.
4: No,
3: potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslel,
4: když jste
3: jo,
4: překonali
3: no.
4: Různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No paní doktorko, no. Jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody, ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách, a i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod, a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co a jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takové blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit.
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, strašně často, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, a teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno: tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka: jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost. Trumpová, a myslím, teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně. Jsem jí pozorovala, jak šla o to, se úplně zářila, že jo. Konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím, Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo to dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu, a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, byl, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.

0: řekneš, tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
1: v poradní kance.
0: Poradní kance a na kopci, no.
1: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
1: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
1: Vy jste v rozvodu?
0: V rozvodovodovým,
1: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
1: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
1: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
1: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
1: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, od postele.
0: Je to od lože, no tak jo. My máme doma i kanape, víte.
1: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
0: No z manželčiny, to víte z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
1: No jo, no jo, no jo.
0: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
1: Jo.
0: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
1: No jo, no jo. A co to jako znamená?
0: Co?
1: Co jako znamená to čínský přísloví?
0: Jo, tak to je, no to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
1: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
0: No něco takového to bude asi, že jo?
1: No,
0: co jiného by to mělo být, že
1: jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
1: no,
0: že
1: jo?
0: Ale to už se nedalo vydržet,
1: prosím. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně, jo.
1: Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
1: no,
0: taky.
1: No, já
0: nevím, ale... Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
1: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
1: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
1: Vaše manželka žádlí?
0: Žádlí, no představte si žádlí.
1: Děte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
0: Co?
1: Jestli žádlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
1: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
1: No, tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
1: Jo.
0: Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
1: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
1: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si ji zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
1: A na co si stěžuje? Vaši...
0: Furt si na něco stěžuje.
1: Děte.
0: Pořád, no. Pořád.
1: No na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
1: Děte.
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
1: Pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: No jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
1: Prosím vás, 10 Hennessy?
0: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. Tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
1: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
0: Ale chce na mě pořád jen peníze.
1: Peníze?
0: Peníze, peníze, nic než peníze.
1: Děte.
0: Může peněz na mě chce pořád.
1: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
0: No to já přece nevím. Já jsem ji taky ještě žádný nedal, že jo.
1: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
1: Vaše paní... Po hospodách?
0: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
1: Děte.
0: No jo.
1: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá.

0: zase to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane caru.
1: U mě, jo?
0: Já?
1: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
0: Ale no tak,
1: já vám to
0: pane
1: vůbec
0: caru,
1: vyprávím.
0: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozhod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
1: No, tak co má já? Udělal jsem je, má je, tak co? No,
0: no dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděl, jaké já jsem?
0: No.
1: Já za to nechci vůbec nic.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: S tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu.
3: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: A, tak dobře, má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod. No, jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě. No. Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si.
2: Co na něm vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, no, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No, říkaj.
3: Prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Tak proč nemůže?
2: No proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj, ale no, se, Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se nedivím.
2: Klepe, snad buší, ne?
3: No,
2: no a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilej,
3: že počkej,
2: jo?
3: Hani, počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No. Ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ano, tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Tolik k dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodu jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.